0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
1: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naší půdu.
2: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
1: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
2: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
2: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížal, to znamená teda, že si domů nastěhujete žížalky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížaly mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluch z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
0: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat jí nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý babský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické. Zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cennou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Ryby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rerich Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadské pouště, z odchovny a byla tady používána k odchovu sokolovitých dravců, těch Rerichů Loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějakou lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rerich Lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety, je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supi, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rerich Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru, potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík, jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny, takže začneme u vymetacího otvoru, provedeme otevření dvířek do komína. Mrkneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, naběračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, krátce i Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrand panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. a Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a její

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohla jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takový, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli se z hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo na vše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem tak

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Dík Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adis Abebě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala A najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, že jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli mi nepočítá, já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon, pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: To je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: Tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, a nebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, že když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno je velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali a aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: V Českém se v noci prohnaly silné bouřky, zaměstnali hasiče hlavně ve Středočeském kraji. U šumavského Anína je o víkendu znovu přístupný meziválečný plně vybavený bunkr. České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Řekyněmi. Teploty na jihu Čech budou dneska jen kolem 20 stupňů. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Silné bouřky a déšť se v noci přehnaly přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízet polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili zhruba 600 případů spojených s počasím. V noci se taky zvedla hladina řek. Nejnižší první stupeň povodňové aktivity byl několik hodin na dvou pražských potocích, na řece Chotýčance na Benešovsku a na horním toku Labe v Krkonoši. Hladina Lužnické Nisy na Liberecku se na chvíli dostala i na druhý povodňový stupeň. Počasí taky omezilo železniční dopravu. Na asi desítce míst vlaky stály kvůli popadaným stromům, zatopeným kolejím nebo sesunutým kamenům na trase. Po oba víkendové dny je opět přístupné muzeum lehkého opevnění Anín na Klatovsku. Jedná se o expozici plně vybaveného bunkru, který byl ve 30. letech minulého století součástí příhraničního opevnění proti nacistům. Bunkr, takzvaný Hřopík, najdou zájemci u hlavního tahu ze Sušice na Modravu na úrovni autobusové zastávky Bohdašice. Jak vypadají prohlídky, přiblížil Pavel Hromádka ze spolku, který se o meziválečnou železobeton novou stavbu stará.
2: Na tom bunkru vlastně ukazujeme lidem to odhodlání toho národa v těch 30. letech se bránit vlastně proti agresi ze strany nacistického Německa. Popisujeme lidem to obrovský vynaložený úsilí, jak finanční, tak fyzický, na to, aby jsme se ubránili tomu agresorovi. Že? To srdíčko tam bylo prostě se bránit a bohužel díky podpisu Mnichovské dohody k tomu nikdy nedošlo.
1: Bunkr u šumavského Anína je otevřený dneska od 10 do 18 hodin, zítra pak od 10 do 14. Hlavní program houbových slavností se dneska koná na náměstí ve Stachách na Prachaticku. Nabídne výstavu hub, ochutnávku houbových jídel nebo ukázky řemesel. Pro zájemce připravili taky odbornou vycházku s mykologem. Pokračuje hlavní pořadatel Vladislav Voldřich.
3: Bude to od 8 hodin ráno. Při procházce můžou účastníci diskutovat o například přírodních procesech růstu hub, stanovištích hub a dalších věcech, které je budou zajímat. Sport.
1: České volejbalistky zahájily evropský šampionát v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Utkání na brněnském výstavišti sledovalo přes 3,5 tisíce diváků. O atmosféře domácího turnaje mluvila blokařka Magdaléna Jehlářová.
4: Bavili jsme se s holkama, že na začátku jsme měli všechny husíku, že jak jsme vbíhali do haly a jak nás fanoušci hnali strašně moc vpřed. Bylo to super, nádherná atmosféra, moc děkujeme všem, co přišli.
1: Dneska čeká české volejbalistky druhý zápas. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Počasí. Dnešní den bude na jihu Čech polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a ochladí se. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách vystoupají k 17 stupňům. Později odpoledne začnou srážky ustávat a na většině území kraje se nebe vyjasní. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný západních směrů. Biozátěž zůstává nízká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Komplikace jsou na silnici číslo 19 u Chýnova na Táborsku. Srazila se tam dvě nákladní auta a silnice je aktuálně uzavřená. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Do
5: Dobré sobotní ráno, přátelé. Tak dívám se do kalendáře. Dneska 22. srpen. Letí to jako voda, prázdniny se blíží ke svému konci, ale ještě nám přece jenom týden zbývá a navíc před sebou máme víkend. Tak si ho užijte ve zdraví, v klidu a v pohodě. Doufám, že i u vás zapršelo a že už konečně se ta příroda maličko vzchopí. Budeme jí to přát. 5 minut po 5. Hanka Šoberová s vámi. Těším se na dnešní ranní vysílání.

Věra Martinová, kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase v 5 hodin 10 minut na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tak pojďme si uvést ten dnešní den 22. srpen trošičku do souvislostí a nahlédnout je malinko do minulosti. Když se řekne 22. srpen, tak českému posluchači by se možná měl vybavit především Jan Neruda. Právě dneska je to 135 let, co zemřel. Jeden z nejvýznamnějších českých spisovatelů, novinářů a fejetonistů. Autor povídek Malostranských, muž, který dokázal s neobyčejným citem pozorovat obyčejný život kolem sebe. Odešel 22. srpna roku 1891. A možná je hezké si připomenout, že právě díky němu dneska považujeme fejeton za svébytné umění a že řadu pražských zákoutí vidíme dodnes jeho očima. Dnešní datum ale patří i světu filmu. Přesně před 80 lety začal první filmový festival v Locarnu. Tehdy asi málo koho napadlo, že z malé přehlídky pod širým nebem vyroste jedna z nejprestižnějších filmových událostí Evropy. A 22. srpen připomíná taky sílu hudby. Před 30 lety vystoupila v Praze Tina Turner a ukázala, že energie na pódiu nemusí mít nic společného s věkem. Jinak dneska slaví narozeniny herec Radek Holub, taky mořeplavec Rudolf Kreutzschneider anebo zpěvačka Dua Lipa. A každý z nich úplně jiným způsobem potvrzuje, že člověk může zanechat stopu na jevišti, na moři i na koncertních pódiích. No a na závěr ještě snad jedna srpnová pranostika. Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima. Tak schválně, jestli si na tato slova vzpomeneme, až budeme v lednu odhazovat sníh. No, jsem na to zvědavá. 5 hodin 12 minut, přátelé. Tohle je kapela Pink Floyd, asi je nemusím dlouze představovat a potom se společně mrkneme na počasí. Pěkné ráno a příjemný poslech.

0: počasí.
1: Aktuálně nám na jihu Čech ubývá oblačnost. Dneska čekáme polojasno až oblačno. Přeháňky jenom místy, později odpoledne a večer budou srážky ustávat a na většině území se vyjasní. Teploty tak budou příjemné, takové výletnické 19 až 22 stupňů. Na horách 14 až 17, pované slabý, odpoledne přechodně až mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a biozátěž očekáváme na stupni číslo 1. No a pokud byste měli čas, chuť a náladu, i dneska mi pište zprávy a do nich, jakéže máme počasí právě u vás.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Rádio vašeho kraje je s vámi i jednu minutu po čtvrt na šest. Téma, kterému se budeme věnovat. Dobová melodie Jaroslava Ježka a scénická hudba Ondřeje Soukupa. Tohle spojení jedinečně snoubí film Tmavomodrý svět. Snímek Zdeňka a Jana Svěrákových už v pátek promítnou v Poděbradech na festivalu Soundtrack. Ovšem nezvykle s živou symfonickou hudbou. Víc vám o této projekci řekneme už za malou chvilku. Předtím ke slovu se dostává Marek Ztracený s jeho písní Vlastní svět. Tady je.

0: Velké plátno, živý symfonický orchestr, hudba Ondřeje Soukupa a film Zdeňka a Jana Svěrákových. Tak takové spojení nabídne už v pátek 28. srpna festival Soundtrack Poděbrady. Promítnou na něm 25 let starý snímek Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii a doprovodí ho živá hudba v podání komorní filharmonie Pardubice.
1: Netoliko, že je tma.
2: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
3: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
2: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to, myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
4: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
3: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
4: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením.
5: Svítá, probuď se už svítá.
3: Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
6: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedii a najednou takový válečný film.
3: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že před obraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
6: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen. No a představte si, že tenhle ten generál ještě žil. Já jsem se s ním seznámil natolik, že on mi říkal Svěráčku.
3: Festival Soundtrack zároveň Zdeňka Svěráka v pátek večer ocení za mimořádný přínos české filmové hudbě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Všechny druhy penzí od ledna vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z návrhu nařízení, které zveřejnila vláda. Jde o zákonnou valorizaci o inflaci. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Českobudějovický magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby ve městě 10 politických subjektů, o jeden míně než před 4 lety. Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli občanští demokrati, když získali 16 mandátů v 45 členném zastupitelstvu. Druhé skončilo Hnutí ANO se 13 mandáty. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů budou lidi volit i senátory. Jihočeský kraj bude nově vlastnit bývalou budovu obchodní akademie v historickém centru Písku. Majitelem je teď město. O bezúplatném převodu objektu rozhodlo zastupitelstvo. Kraj chce budovu využít pro rozšíření prostor muzea. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po víc než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Kýsovou. Po setech 3-6, 6-4 a 7-6. Jih Čech bude dneska polojasný až oblačný, ze začátku ještě místy s přeháňkami. Později odpoledne se začne nebe vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou kolem 20, na horách kolem 15 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Kvůli nehodě dvou nákladních aut je uzavřená silnice 19 u Chýnova na Táborsku. Neprůjezdná bude podle informací policie zhruba do 7:30. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A další zprávy s Petrou Pitrou si poslechněte za necelou půl hodinu, tedy přesně v 6. No a téma, kterému se budeme věnovat za chviličku. Rychlostní stříhači ovcí znovu poměřili své síly v areálu Agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích. Vítěz zvládl ostřihat, představte si, 12 ovcí za 10 minut. Víc se dozvíte. Předtím muzika, Pavel Bobek anebo Alice Spring. Zprávě teď.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Ano, jedna z nejkrásnějších písní Pavla Bobka nese trošku zvláštní název Nedělní ráno, přitom dneska je teprve sobota. Jenže kdo tuhle skladbu zná, tak ví, že není ani tak o dni v kalendáři, jako spíš o náladě. A já doufám, že ta je u vás naprosto pohodová. Nejlepší střihači ovcí se nerodí jenom na Novém Zélandu, v Austrálii nebo ve Skotsku, ale pozor, taky v Česku. A několik z nich si teď poměřilo své dovednosti v rychlostním střihačském závodu, která byla součástí programu letošního agrosalonu Zemědělka v Českých Budějovicích. Celou ovci zvládne ostřihat třeba za minutu a půl.
2: Máme časomíru, připraveno ke startu, teď!
3: Komentátor Antonín Vejčík právě odstartoval finálové kolo rychlostního střihu ovcí. Střihači berou do rukou elektrické nůžky, které si ještě těsně před startem promazali olejem. Ovce, které teď neuvěřitelně rychlým tempem před zraky diváků zbavují vlny, mají zaklíněné mezi nohama.
2: Adam už má první rozstříhaný.
4: Maří,
3: Střihači nejprve zabořili nůžky do levé části břicha a pokračují až na pravý bok. Rychlým tempem pak nůžky přesunují mezi nohy a odtud na pravou a levou nohu ovce. Všude kolem nás mezi tím lítají odstřihané chuchvalce vlny, které se vznáší ve vzduchu.
2: Protože je to přítel přítelkyní a Adam je hotov, takže asi nedostane večeři. Adam si bude muset večeři udělat sám, protože porazil kačku.
3: Finálové kolo doprovázely i viditelné emoce a zápal, protože proti sobě bojovala Kateřina Strejčková s přítelem Adamem Pokorným, který nakonec Kateřinu porazil. A to s časem 1 minuta 43 vteřin.
5: Věnuji se tomu 15 let střihání. Dostal jsem se k tomu přes mého otce, který je taky střihač. I když je mu 70 let, tak střihá pořád a je schopný ho střihat 50 ovcí, když tomu sám nevěří, tak to udělá velice dobře za úplně luxusní čas.
3: Závodu v rychlostním střihu v areálu Českobudějovického výstaviště se letos zúčastnili jenom 4 střihači. Každému pod rukama prošlo 12 ovcí. Vítěz Adam Pokorný je zvládl ostříhat ve výsledném čase 10 minut a 13 vteřin. Na závody trénují s Kateřinou společně.
5: My takhle soutěžíme pořád, takže jsme na to zvyklí, ale většinou to není před publikem. No. Máme takový kříženky a trénujeme po celé České republice a v Rakousku hodně.
3: Kateřina, která nakonec obsadila druhé místo, začala se střihem ovcí před 5 lety.
6: Tak k nám jezdil každý rok střihač Adam Pokorný a mě to vlastně všechno naučil, no a mě to nějak se zalíbilo, protože to je vlastně fakt sport, to se dá říct, že to není jenom jako práce, třeba já jsem první ovci střihala skoro půl dne, jako, takže vlastně ten první rok to bylo taky očuchávání, druhý rok jsem začala střihat už nějaký, že jsem se i něco vydělala a až ten třetí rok jsem začala opravdu vydělávat. No.
3: Společně se zúčastnili i mistrovství světa na Novém Zélandu. Vedle Austrálie, Skotska nebo Anglie patří mezi země s nejlepšími střihači na světě. Co všechno se jim při soutěžení hodnotí, přibližuje komentátor Antonín Vejčík.
7: První je rychlost, přidávají se vteřinky za zranění a nebo nedostřižení. Takže podle toho velikosti od 5 do třeba do 20 vteřin. Největší dneska bylo 10 vteřin za zranění.
2: Tak jedem.
3: Vlna, kterou zkušení střihači při rychlostním závodu na Českobudějovickém výstavišti s ovcí ostříhali, bude použitá jako hnojivo. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: No tak až si příště budete stěžovat, že vám kadeřnice zabrala hodinu a půl, vzpomeňte si na ovce, ty za stejný čas stihnou kompletní střih. Foukanou sice ne, ale za to rovnou na ježka. Teď už od ovcí zpátky k hudbě, tohle je Freddie Mercury a jeho Love Kills. Hezké ráno.

0: počasí.
1: 90 011 03, to je číslo, kam mi můžete posílat SMSky a psát mi, jaké že je u vás počasí. Vzhůru už je Josef ve Zduchovicích, píše, že obloha nad Zduchovicemi je polojasná, 13 stupňů a bez větří, a přeje vám všem den v pohodě. Děkuju mockrát a těším se i na další SMSky. Počasí. Dneska bude polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, později odpoledne a večer srážky ubudou, ustanou a na většině území se vyjasní. Teploty. Ochladí se nám konečně 19 až 22, tak pro mnohého z vás to bude úleva. Pokud jste se chtěli koupat, tak to bude trošičku takové osvěžující. Na horách 14 až 17, pované slabý vítr, odpoledne mírný západních směrů a biozátěž hlásí stupeň číslo 1. No a neděle, ta bude většinou polojasná až jasná, odpoledne přechodně oblačná, kránu se můžou místy tvořit mlhy. No, zdá se, že takovéto podzimní počasí přece jenom už se pomalu, ale jistě blíží. Teploty zítra. V noci na zítřek 12 až 8, nejvyšší denní 17 až 21.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak já doufám a moc vám přeju, abyste při sobotě nějaký ten volný čas a volnou chvilku našli, abyste mohli třeba zajít někam za kulturou anebo za nějakým poznáním. Mám tu pro vás pár tipů. Asi už dobře víte, že na Českobudějovické výstavišti se koná Agrosalon Zeměživitelka. Sobota, ta je opět i letos ve znamení národních dožínek. Slavnostní uvedení je v 10 hodin v Pivovarské zahradě. O vystoupení se tam dneska postarají kapely Šumavská osmička, soubor Kovářovan, Netolička. Dneska začíná taky 32. ročník volarských slavností dřeva. Na náměstí můžete vidět od 10.30 dřevorubeckou soutěž Euro Jack, koncerty Martiny Pártlové, Olympic Revival anebo ukázky starých řemesel. V Trhových Svinech tam začíná populární festival dechových hudeb Karel Waldauf. Na náměstí od 15 vystoupí Podhoranka, Majoretky, Kubatova dechovka, Strahovanka anebo Babouci. V Českobudějovickém letním kině Háječek od 8:30 promítají film Když se zhasne. Na náměstí v Třeboni, tam se koná dneska Mint Market, trh s autorskou módou, šperky, designem a různými delikatesami. V letním kině v Písku, tam od 8:30 promítají český snímek Čika Čeka.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Folklorní spolky uvedou dnešní národní dožínky na českobudějovickém výstavišti. Majitele psů v českých městech trápí ječmen myší. Jeho osiny se zvířatům dostávají do uší, nosu i pod kůži. Noční prohlídky Temelínské elektrárny ukážou strojovnu nebo sklad použitého paliva. Na jihu Čech se dneska ještě místy objeví přehánky, teploty vystoupí k 22 stupňům. Klidné sobotní ráno vám přeje Petra Pitra. Agrosalon Zeměživitelka dneska na českobudějovickém výstavišti pokračuje národními dožínkami.

0: Symbolická oslava úrody a sklizně začne před 10. hodinou průvodem místních spolků od hlavní brány. Jejich zástupci přinesou dožínkové věnce na pódium v Pivovarské zahradě.
1: Kromě folklórních souborů se do průvodu zapojí například myslivci nebo sokolníci. Chybět v něm nebude ani živá dechová muzika. Členové průvodu po 10. hodině symbolicky předají dožínkové věnce zástupcům státu a zemědělských institucí. Ti na pódiu naváží svými projevy. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Přemnožený ječmen myší trápí ve městech majitele psů. Suchomilná rostlina se rozmnožuje ostrými osinami, které psům působí vážné zdravotní komplikace. Ječmenu se daří díky suchu a trendu nesekání a mulčování trávníků.
2: Na omak byla dost citlivá, ucukávala tou packou.
3: Diana z Prahy popisuje trápení své fenky Rozinky. Té na veterině museli kvůli osině ječmene myšího ošetřit tlapku. Veterináři kvůli tomu vyhledají každý rok stovky majitelů psů, říká doktorka Natália Mazurová.
4: Povedala by som, že někdy za deň ošetříme aj troch pacientů a někdy za týždeň to může být klidně 10.
3: Ječmen myší se šíří snadno, pomůže jen včasné posekání, vysvětluje botanik Radoslav Koprna z Akademie věd.
5: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
3: Osiny se psům dostávají do očí, uší i pod kůži a způsobují jim hnisavá ložiska. Objevují se i případy, kdy pes osinu vdechnul až do plic. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Noční prohlídky areálu jaderné elektrárny Temelín představí zájemcům běžně nepřístupná místa. Skupina ČES plánuje prohlídky ve 4 termínech v září pro skoro 130 zájemců. Pokračuje mluvčí jaderné elektrárny Marek Sviták.
6: 4hodinový program začne v infocentru, kde si právě návštěvníci budou moci prohlédnout celé nové expozice. Bude následovat vstup do areálu, podívají se například do strojovny s turbogenerátorem nebo do skladu použitého jaderného paliva.
7: Počasí.
0: Dnešní den bude na jihu Čech polojasný až oblačný, místy s přeháňkami a ochladí se. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, na horách naměří kolem 15 stupňů. Později odpoledne začnou srážky ustávat a na většině území kraje se nebe vyjasní. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný západních směrů. Biozátěž zůstává nízká.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S komplikacemi stále počítejte na silnici 19 u Chýnova na Táborsku. V noci tam havarovala 2 nákladní auta. Silnice bude neprůjezdná minimálně celé ráno. Přejeme všem šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: A jihočeské ráno Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje 6:04. Hanka Šubrová vás vítá u poslechu a přeje vám ničím nerušený poslech. 6:04, přátelé, ano, takový je čas. Možná už se probouzíte do sobotního rána, tak si ten dnešní den i celý víkend náležitě užijte. Kvalita zrna je nadprůměrná, přesto jde o jednu z nejhorších sklizní za posledních 15 let. Zástupci agrární komory včera zveřejnil výsledky na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích a my vám podrobnosti přineseme za chvíli. Z muziky v této půlhodině třeba Jiří Korn, Jana Chládková, Petr Spálený a nebo Ilona Čáková právě teď.

0: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta, její vlasy, dech i hlas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Když dozrálo víno, Petr Spálený, a když už jsme u toho dozrávání, tak letošní úroda nám teď ukazuje, že ne všechno, co dozraje, přinese zemědělcům důvod k oslavě. Letošní žně jsou u konce, kvalita obilí je podle dosavadních výsledků nadprůměrná, výnosy jsou ale podprůměrné. Na Mezinárodním agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích to včera oznámili zástupci agrární komory. Na zisku se letos projeví sucho a nízké výkupní ceny. Podrobnosti včera v našem vysílání probrali kolega Radek Diviš a reportérka Jitka Cibulová-Vokatá.
2: Pšenice i ječmen jsou podle dosavadních výsledků v dobré až velmi dobré kvalitě. Hlavním problémem letošní sklizně jsou ale nižší výnosy. U základních obilovin se očekává meziroční pokles výnosů zhruba o 16% a u řepky přibližně 18%. Nejnižší výnosy jsou v Ústeckém, Jihočeském a Plzeňském kraji. Na plodinách se podepsalo sucho a vlny veder. Nedostatek srážek především v březnu a dubnu jsou podle meteorologů vůbec nejsuší od začátku měření v roce 1961. V některých oblastech poškodilo obilí i řepku, taky krupobytí, přívalové deště nebo jarní mrazy. Jde o jednu z nejhorších sklizní za řadu let. Důvodem nižších výnosů je ale taky menší výměra ploch, na kterých se obilí a řepka pěstuje. Prezident agrární komory Jan Doležal k tomu dodal.
3: Zemědělcům se stále méně vyplácí pěstovat někdejší ekonomické tahouny tohoto sektoru, jako jsou obilovinné olejniny, kvůli rostoucím nákladům, kvůli omezení přípravků na ochranu rostlin a také kvůli nízkým cenám, které způsobují levné dovozy z oblastí, kde zdaleka nemusí udržovat takové standardy, jako my tady v Evropě.
4: Výši příjmů letos ovlivnilo hodně faktorů. Jak jsme slyšeli, jaké jsou celkové ztráty zemědělců?
2: Výpadek tržeb u základních obilovin agrární komora odhaduje na téměř 6 miliard korun a u řepky na dalších 3,5 miliardy korun. Příznivé kvalitativní parametry obilovin představují jednu z mála pozitivních zpráv letošních žní. Ekonomickou bilanci zemědělců ale nezachrání. Zemědělci ale nemůžou přenést výpadek produkce do cen. České komodity konkurují produkci z celé Evropy i světa. Vývoj cen ovlivňuje především situace na Blízkém východě a reakce světových trhů. Část úrody mají zemědělci prodanou už v předstihu, část teprve čeká na prodej. O tom úrodu už teď, jestli je tu úrodu prodají nebo ji uskladní, rozhodne konkrétní situace jednotlivých podniků, mimo jiné i dostupné skladovací kapacity a vývoj trhu.
1: Tak to bylo povídání kolegy Radka Diviše s reportérkou Jitkou Cibulovou-Vokatou, která se přihlásila do vysílání z agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Přátelé, 6 hodin 14 minut, za chviličku 6 a 15, to znamená čtvrt na 7. Dáme si muziku a po ní se podíváme na to, jaké že nás čeká počasí. Dobrý poslech.

0: počasí.
1: Tak doufám, že jste byli spokojeni s úhrnem včerejších srážek. Já se vám přiznám, očekávala jsem od toho malinko víc, ale zase čeho je moc, toho je příliš. Co si budeme povídat? A předpokládám, že ono to bylo v podstatě na různých místech jižních Čech různě. Možná vám napršelo hodně, případně mi to můžete napsat do SMS-ek ve tvaru CB Mezera, Podsasy Mezera. Připíšete text zprávy a posíláte na číslo 90 011 03. Píše mi Dáša z Nové Pece, píše: po večerní bouřce a deštíku je zatím zataženo s 11 stupni a přeje všem krásný den. Ve Strakonicích tam je zataženo 11 stupňů, stále zdraví, vinčuje Jindra. Děkuju vám za SMSky, moc mě to těší, zase jsem s vámi po dlouhé době tímto způsobem v kontaktu a je to moc fajn. Pojďme na počasí, které nás čeká dneska. Ano, zapršelo a zdá se, že už nám těch srážek příliš nepřibyde. Čekáme totiž polojasno až oblačno, přeháňky skutečně jenom místy. Později odpoledne a večer budou srážky, pokud někde vůbec budou ustávat, a na většině území se vyjasní. Teploty příjemných 19 až 22 stupňů, i na horách bude fajn 14 až 17. Povane k tomu slabý vítr západních směrů a biozátěž na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Solární panel, světlo a kamera. Neobvyklá sestava v Milovické rezervaci má za úkol sledovat noční motýly. Jak přesně zařízení, které pracuje hlavně v noci a člověka k tomu nepotřebuje, funguje? Do Milovic ve Středočeském kraji se ve vysílání Jihočeského rána vydáme už za okamžik. Tak zůstaňte.

0: Přes den ji nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které putují do Dánska a tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Technologie vědcům šetří čas a umožňuje získat data, která by klasickými metodami neměly.
1: Držím. Tak pokládám.
2: Paráda, polož to.
3: Solární panel na kovové konstrukci už je tedy připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
2: Zapojíme kabely. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet.
3: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
1: V tom zařízení jsou takové čtyři diody, respektive diody směřující na čtyři světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
3: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
1: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně ty zvířata určují do různých taxonomických skupin.
3: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
1: Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče. Velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
3: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
4: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas.
3: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
0: Rádio vašeho kraje přináší i dobré zprávy, třeba tu, že hovězí maso by mohlo dočasně zlevnit. Ostatně ve zprávách od Petry Pitry se o tom dozvíte za malou chvilku víc. Zůstaňte.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hovězí baso by mohlo dočasně zlevnit. Chovatelé totiž nebudou mít kvůli suchu dost krmiva a tak se bude víc porážet. Podle prezidentky potravinářské komory Dany Večeřové se ale později situace obrátí a snížený stav skotu naopak povede ke zdražování. Záleží podle ní taky na rozhodování obchodních řetězců. Silničáři budou v noci na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy bude uzavřený v obou směrech, a to od 8 večer do 8 ráno. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady. Zpátky na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dneska zapojí do tradiční hradozámecké noci. I po setmění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. Na jihu Čech se můžou zájemci podívat třeba na zámek Červená Lhota. Program začne v 18 hodin, noční prohlídka památky je naplánovaná na 21. hodinu. Komentovanou prohlídku si na 22. hodinu připravili pro návštěvníky i na Kozím hrádku na Táborsku. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Crvenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech. Jihčech bude dneska polojasný až oblačný, ze začátku ještě místy s přeháňkami. Později odpoledne se začne nebe vyjasňovat. Nejvyšší teploty budou kolem 20 a na horách kolem 15 stupňů. Slabý vítr odpoledne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Stále je uzavřená silnice číslo 19 u Chýnova na Táborsku, a to kvůli noční nehodě dvou nákladních aut. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak to byly další zprávy Petra Pitra. Vám přinese ty další zase za necelou půl hodinku. Zůstaňte s námi, řeč bude třeba o burčáku. Už jste ochutnali ten letošní? Vinařství, vinárny i obchody na Vysočině jej už začínají nabízet a má být tento rok hodně sladký. Jak to? Tak to zjistíme za chviličku v reportáži na vinici přímo na Třebíčsku. Tohle už je Lucie Bílá a její písnička SMS. Hezké ráno.

0: Václav Neckář, píseň pro mě v 6 hodin a 39 minut. Začal prodej letošního burčáku z Vinic na Vysočině. V kraji se tradičně stáčí kolem 20. srpna. Podle vinařů prý bude díky dlouhodobému suchu sladší nežli obvykle. Například zaměstnanci vinařství v Kojeticích na Třebícku už začali do obchodu a gastropodniku rozvážet první bedny s naplněnými petlahvemi.
1: Co vám někdy stalo, že vám to vybouchlo v autě?
2: Nestalo, ale slyšel jsem to z vyprávění, nebo doma mi to jednou bouchlo ve skřínce a skřínka na vyhození. To je takový lepkavý a agresivní, že se to špatně uklízí, ale...
1: Snad jsou všechna víčka povolená.
2: Jsou 100%, protože mi to tam jenom takhle jako nacvaknem. Jo.
3: Mirek Pokorný vyráží s první várkou letošního burčáku z vinařství v Kojeticích na Třebíčsku. Václav Pech z Jemnice si pro něj přijel osobně. Bude ho prodávat ve svém obchodě.
4: Počítáme tak těch 750 litrů, že bychom asi mohli za tu sezónu prodat.
1: A lidé mají zájem?
4: Určitě, ano. Naučili se, chutná jim, takže pokračujeme dál jako každý rok.
3: Kvůli dlouhodobému suchu dostane majitel vinařství Lubomír Lampíř z Hroznů míň moštů.
5: Cukernatost je vyšší, jak bývala těch bobulích, takže nemusíme doslazovat nic. Bude to celkem rychle kvasit, protože ty hrozny byly zdravé, nebyly napadeny díky tomu v uvozovkách, díky tomu klimatu, nebyly napadeny žádnými plísněmi a myslím si, že těch 80 milionů kvasinek, co je v 1 mm krychlovém, že tomu pomůže ke krásné fermentaci.
3: Prodejem burčáků v tomto týdnu začala i majitelka jihlavské vinárny Petra Hrdinová. Odebírá ho z jižní Moravy.
6: Tak, lidi mají zájem o burčák, stále jim chutná burčák, akorát Jihlava je vylidněná, tak je to takový slabší zatím.
1: Jak je to na začátku?
6: Je to na začátku. Postupně volají, ale chodějí.
1: Tak vám děkuji.
6: Naschledanou.
3: Průměrná cena za 1 litr burčáku se letos pohybuje od 90 do 100 korun. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: S námi už je v tuto chvíli Tadeáš Gregor z Českého hydrometeorologického ústavu. Ano, má pro nás předpověď. Dobré ráno, vítej Tadeáši.
2: Dobré ráno.
1: Tak pojďme se podívat na aktuální počasí na jihu Čech. Ještě někde snad prší?
2: Převažuje nám oblačná obloha a na Šumavě máme slabé přehánky. Teploty jsou mezi 11 a 14 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačno, 13,5 stupně, vane slabý, jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 9 stupňů a mírný jihozápadní vítr 4 metry za sekundu.
1: Přes den sprchne nám ještě?
2: Ano, místy se budou vyskytovat přehánky, s malou pravděpodobností se může objevit i slabá bouřka. Bude převažovat oblačná obloha, přechodně bude i polojasno. Večer pak srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, místy až do vyjasnění. Dnešní maximální teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 a bude vát ráno slabý. Během dne mírný vítr ze západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer opět slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Tak předpokládám, že rekordy dneska lámat nebudeme, má být o něco chladněji, ale přece jenom připomeňme ty hodnoty.
2: Ta maximální hodnota je 35,5 stupně z roku 1943 a ta minimální 5 stupňů z roku 1949. Průměrná teplota pro dnešní den 18,3 stupně. Slunce dnes vyšlo 4 minuty po 6. hodině ranní a zapadne pak 4 minuty po 8. hodině večerní.
1: No a co zítra? Tadeáš, je návrat k počasí, na které jsme byli zvyklí. Opět jasná obloha?
2: V noci bude jasno až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy a teploty klesnou poměrně nízko na 10 až 7 stupňů, na horách ještě níže na 8 až 5 stupňů a bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den ráno jasno až polojasno, zpočátku výjimečně ještě s ojedinělými mlhami, během dne pak polojasno až oblačno, na horách se odpoledne jenom s malou pravděpodobností může objevit slabá přehánka. Večer se pak bude opět vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severozápadní až západní vítr 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž opět na jedničce.
1: Výborně, děkuji vám, za hodinu budu se těšit u počasí. Opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Hudebník Petr Bohuslav prý neměl jako dítě hudební sluch. Co je na tom pravdy, to zjistíme ještě před 7. hodinou.

0: člen kapely Asonance, ale také lektor, coach, školitel, moderátor, to všechno je Petr Bohuslav, absolvent pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Kdysi generální ředitel mediální agentury a dneska večer aktuálně host v pořadu Jihočeši. Tady je malá ukázka.
1: Snažil jsem se nějak dostat do Lidové školy umění, ale ta byla obsazená, tehdy to vůbec jako nešlo nějak, jako nevím proč, ale nějak jsem se tam nedostal. Pak jsem zpíval ve sboru na základní škole v Rožnově a tam nějak zjistili, že jsem měl tenkrát, nevím jestli už to bylo jako navždy, ale asi ne, ale zjistili, že nemám hudební sluch, takže jsem pak z toho sboru byl vyňat, což mě teda mrzelo, já jsem zpíval rád. Buď to jsem se to nějak naučil, nebo mě to opustilo, anebo do dneška nemám hudební sluch, ale už to nikdo nevnímá. A nějakým způsobem jsem se prostě k té muzice dostal nakonec ve 14, 15 letech, protože jsem se začal od svého bratra učit první akordy. On byl vždycky trošku napřed. No a pak jsem zjistil, že to dělá dobře ve vztazích s děvčaty. Když člověk umí těch akordů trošku víc, tak jsem se učil další. A najednou jsem zjistil, že když hraju na kytaru, tak udržím ten tón, takže najednou ten hudební sluch zřejmě se objevil v tu správnou chvíli. Bylo mi to moc příjemné tehdy se nějak snažit hrát a zpívat, ale nikdy jsem neměl představu, že budu někdy stát na pódiu.
0: S Petrem Bohuslavem se setkáme dneska po 17. hodině v pořadu Jihočeši na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. No a na té samé frekvenci posloucháte právě teď kapelu Pet Shop Boys s písničkou It's a Sin. A v 7 zprávy. Hezké ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Je 7 hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: V Českém se v noci prohnaly silné bouřky, zaměstnali hasiče hlavně ve středočeském kraji. Na Strakonicku budou v podzimních volbách usilovat o post senátora 3 kandidáti. České volejbalistky na úvod mistrovství Evropy zvítězily nad Řeckem. Dnešek bude na jihu Čech většinou oblačný s teplotami kolem 20 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Silné bouřky a déšť se v noci přehnaly přes Česko. Hasiči kvůli tomu měli stovky výjezdů. Nejčastěji pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených sklepů a odklízet polámané větve a popadané stromy. Jen do půlnoci řešili zhruba 600 případů spojených s počasím. V noci se taky zvedla hladina řek. Nejnižší první stupeň povodňové aktivity byl několik hodin na dvou pražských potocích. Pak taky na řece Chotýšance na Benešovsku a na horním toku Labe v Krkonoších. Hladina Lužnické Nisy na Liberecku se na chvíli dostala i na druhý povodňový stupeň. Počasí taky omezilo železniční dopravu. Na asi desítce míst vlaky stály kvůli popadaným stromům, zatopeným kolejím nebo sesunutým kamenům na trase. Na Strakonicku se proti sobě

0: V podzimních senátních volbách postaví tři kandidáti. O počtu uchazečů informovala mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková. První kolo voleb do horní komory parlamentu bude letos 9. a 10. října.
1: Mandát obhajuje Tomáš Fiala, který před 6 lety ve volbách uspěl za ODS a teď kandiduje za hnutí Naše Česko. Proti němu se postaví Jana Hrdinová z KDU-ČSL. Třetím kandidátem je starosta Albrechtic nad Vltavou Miroslav Ušatý, který kandiduje za Svobodné. Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
0: Hlavní program houbových slavností se dneska koná na náměstí ve Stachách na Prachaticku. Nabídne výstavu hub, ochutnávku houbových jídel nebo ukázky řemesel. Pro zájemce tam připravili taky odbornou vycházku s mykologem. Pokračuje hlavní pořadatel Vladislav Voldřich.
2: Bude to od 8 hodin ráno. Při procházce můžou účastníci diskutovat o například přírodních procesech růstu hub, stanovištích hub a dalších věcech, které je budou zajímat. Sport.
0: České volejbalistky vstoupily do domácího mistrovství Evropy v Brně výhrou 3-1 nad Řeckem. Nejproduktivnější hráčkou domácího týmu byla s 23 body Monika Brancuská. Ta se po utkání vrátila k prohranému druhému setu.
3: No, já si myslím, že jsme si všichni oddychli, možná už moc brzo, protože jsem čekala, že bude rozklepaný spíš první set než druhý. Ten druhý nás začali čapat, začali víc tlačit na servisu, takže teď je nálada rozhodně dobrá, ve druhém setu to tak úplně nebylo, ale jsem ráda, že se nám to odpovedlo otočit.
0: Dneska čeká české volejbalistky druhý zápas. Od 19 hodin se utkají s Rakouskem. Počasí. Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1014 hektopaskalů. Dnešní den bude na jihu Čech většinou oblačný, přechodně polojasný a místy s přeháňkami. Objevit se může ještě i slabá bouřka. Večer budou srážky ustávat a místy se nebe vyjasní. Maximální teploty se budou pohybovat jen mezi 19 a 22 stupni, na horách vystoupají k 17 stupňům. Slabý vítr během dne zesílí na mírný západních směrů, večer pak opět zeslábne, aby biozátěž zůstala. Nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Kvůli nehodě dvou nákladních aut zůstává neprůjezdná silnice číslo 19 mezi Chýnovem a Kladruby na Táborsku. A pozor, uzavřené jsou i exity 79 a 84 na dálnici D3. Přejeme všem šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ano, a přejeme vám nejen šťastnou cestu, ale taky dobrý poslech Českého rozhlasu České Budějovice. 7:04 aktuální čas, připomínám, dneska sobota 22. srpna. Hanka Šoberová vás vítá u poslechu. Děti jako první vyzkoušely nové planetární hřiště v Háječku v Českých Budějovicích. Mohly si skočit do černé díry a nebo vlézt přímo do středu slunce. Jak je to možné? Tak to vám řekneme za chviličku v reportáži. Muzika obstarají ji v této půlhodině třeba Michal Tučný, Helena Vondráčková, Michal David a nebo Xindl X. Dobrý poslech.

0: 3 děti na kolotoči, 2 na trampolíně a několik dalších na žluté prolézačce připomínající slunce. České Budějovice mají nové dětské hřiště, připomíná sluneční soustavu, a v pátek dopoledne je do háječku vyrazili otestovat první děti.
1: Zaskákat si černé díře a prolézt skrz slunce. Zní to jako fantazie, ale u hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích je to možné.
2: Mně se tady líbí to, že to je inspirovaný tím, že tady to je u planetária, takže že to je vesmírní hřiště.
1: Děti tu testovaly nové hřiště inspirované planetárním a orbitálním systémem. Spokojená je i primátorka města Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí naše Česko, která hřiště přišla oficiálně otevřít.
3: Dětské hřiště doplňuje tu nabídku háječku pro rodiny s dětmi. Může to navázat na programy, které se konají v našem planetáriu pravidelně. Může to být i místo pro každodenní setkávání se rodin i výlety blízkých školek a škol s družinou do centra města.
1: Nové hřiště pro děti stojí přímo vedle planetária a je schované pod stromy. Z obou stran prolézačky jsou lavičky pro rodiče a pedagogický dozor. Vzhledem hřiště připomíná vesmír a ladí tak s budovou hvězdárny. Podle její ředitelky Jany Tiché je planetární hřiště doplňkem, který využijí všichni jejich návštěvníci.
4: Rodina s dětmi nebo i školky a školy těch nižších ročníků jedou zdaleka, jedou radši o něco dřív, aby nedorazili pozdě, a když už tu jsou, tak budou moci využít nejen naší planetární stezku a výstavu, ale budou moci využít to hřiště pro nějaké odreagování.
1: První planetární hřiště v Českých Budějovicích stálo město 2,3 milionu korun bez daně. Výrobu měla na starosti specializovaná firma, která se výrobou dětských hřišť zabývá. Na první den v provozu se proto byl podívat i jednatel firmy Jakub Stašek.
5: Vždycky se snažíme ty hřiště dělat primárně funkční, aby děti zabavily. Tematická hřiště děláme úplně nejradši. S tématem vesmíru jsme pracovali poprvé, ale myslím si, že se to zdárně povedlo.
1: Dětské hřiště je součástí celkové proměny háječku v Českých Budějovicích. V následujících 2 letech by mělo dostat novou podobu také nedaleké letní kino. Vedení města tady plánuje vytvořit areál s celoročním využitím. Jednou z prvních akcí by mohl být advent v roce 2028. Z Českých Budějovic, Barbora Klempířová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: 7 hodin 19 minut, pojďme se společně podívat na to, jaké je a jaké bude na jihu Čech počasí. Tak nejprve z vašich SMSek, které mi posíláte na 90 01 03. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno, klidno a 13 stupňů. Marie napsala, přeje vám hezký den. Černovice u Tábora, tam je 14 stupňů. Podepsán asi pan Folta, předpokládám. A ve Velšíně oblačnost 12 stupňů, krásně zapršelo bez bouřky, dobré ráno přeje Andulka. A ještě Brloch, tam je oblačno, klidno, večer napršelo 8 mm a teplota je plus 12 stupňů. Marie vás zdraví a přeje vám z Brloha hezkou sobotu. Děkuju vám moc za SMSky. Počasí dneska bude většinou polojasno až oblačno, místy ještě s přeháňkami, ty budou ale odpoledne a večer ustávat a na většině území se vyjasní. Teploty dneska příjemné 19 až 22, biozátěž na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba. Kvůli suchu nenarostl dostatek krmiva pro dobytek. Zemědělci proto začínají zvířata prodávat. Třeba Agropodnik v Košeticích na Pelhřimovsku musí snížit stavy o 600 kusů. Prodává bíky a taky telata. Podrobnosti od nás se dozvíte v reportáži ještě před 7:30. Ale co vás čeká ještě předtím? Helena Vondráčková a Vodopád. Píseň ze stejnojmenného alba z roku 2000, které pro Helenu znamenalo vstup do nového tisíciletí s novým zvukem. A tahle balada z něj rozhodně stojí za připomenutí. Vodopád a Helena Vondráčková.

0: 7 hodin 25 minut. No pojďme teď ke slíbené reportáži. Sucho v Česku ničí úrodu, malé množství srážek a velká horka zhoršují růst krmných plodin, jako je kukuřice a pícniny. Zemědělci proto mají krmiva pro zvířata nedostatek. Bíky a taky telata kvůli tomu prodává agropodnik Košetice, který hospodaří na pomezí středních Čech a Vysočiny.
1: S předsedou představenstva agropodniku Košetice Zdeňkem Duvkem jsme teď přišli do areálu. To, co se nám tady teď ozývá, jsou vaše telátka.
2: Ano, to je naše mladá generace.
1: Právě i tady ta generace je ohrožená, protože nenarostlo krmivo pro dobytek.
2: V podstatě po dvou sklizních jetelovin a trav, luk. Máme sklizeno asi tak polovinu množství, které jsme potřebovali.
1: Budete muset snižovat dobytek, vy máte jak výkrm bíku, tak do jiné krávy.
2: My už jsme i začali, prodáváme malá telata, prodáváme zástav skotu do výkrmu, snažíme prostě se ty stavy snížit, protože nemáme ani krmivo, ani dostatek steliva.
1: Problémy mají nejenom velké podniky. Obavy, čím nakrmí dobytek, stresují i farmářku Lucii Patákovou z Votická.
3: Chybí nám okolo 1000 tun. Už nedáváme seno do krmení vlastně pro krávy, do jiných přidáváme slámu, nastavujeme tam, jakoby šetříme, kde se dá, držíme je zkrátka.
1: Problém prohlubuje podle Kamila Maláta, ředitele Českého svazu chovatelů masného skotu, i fakt, že ani volně pasoucí dobytek nemá na loukách co spásat.
4: Chovatelé na pastvinách musí zvířata přikrmovat už delší dobu, tím se jim tenčí zásoby, které měly připravené na zimní období, a snižování stavu chovaných zvířat tak bude naprosto reálné.
1: Zemědělský svaz České republiky už právě od zemědělců o snižování počtu dobytka podle předsedy Martina Píchy dostává.
5: Přirozeně se podniky nejprve snaží zachovat základní stádo a prodávají spíše bíky ve výkrmu nebo zvířata, která nejsou určená pro další reprodukci.
1: Větší prodej zvířat podle Martina Píchy způsobí nezdravý nadbytek produkce a v dalších letech může být nabídka hovězího naopak nižší. Ze středních Čech Věra Hájková, Český rozhlas.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Všechny druhy penzí od ledna vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z návrhu nařízení, které zveřejnila vláda. Jde o zákonnou valorizaci o inflaci. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Českobudějovický magistrát zaregistroval pro podzimní komunální volby ve městě 10 politických subjektů, o jeden míň než před 4 lety. Komunální volby v roce 2022 v Českých Budějovicích vyhráli občanští demokrati, když získali 16 mandátů v 45 členném zastupitelstvu. Druhé skončilo hnutí ANO se 13 mandáty. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů budou lidi volit i senátory. Noční prohlídky areálu jaderné elektrárny Temelín představí zájemcům běžně nepřístupná místa. Skupina ČES plánuje prohlídky ve 4 termínech v září pro skoro 130 zájemců. Během 4-hodinového programu se podívají třeba do strojovny s turbogenerátorem nebo do skladu použitého paliva. Sára Bejlek postoupila na tenisovém turnaji v Cincinnati do semifinále. Po víc než 2,5 hodinách vyřadila Američanku Keesovou po setech 3-6, 6-4 a 7-6. V dalším kole ji čeká další domácí hráčka Goffová. Jih Čech bude dneska většinou oblačný, místy s přeháňkami, výjimečně se objeví slabá bouřka. Nejvyšší teploty budou kolem 20, na horách kolem 15 stupňů. Slabý vítr přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: S komplikacemi stále počítejte na silnici číslo 19 mezi Chýnovem a Kladruby na Táborsku. V noci tam došlo k nehodě 2 nákladních aut a uzavřené jsou kvůli tomu i exity 79 a 84 na dálnici D3. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: No a na zprávy s Petrou Pitrou navážeme muzikou a pak už jdeme ke sportu. U Lipna vrcholí ČES Lipno Sport Festival. Dnešní program je hodně bohatý. Začne už v 9 hodin dětským běžeckým závodem. Před námi je sportovní pozvánka Kamila Jáši za chviličku. Předtím ale Katapult a nebo kapela Turbo. Hezké ráno.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Na konci prázdnin je hlavním tématem ve sportovním programu fotbal. Nabídneme vám zápasy celostátních lig a přineseme informace z krajského přeboru. Začínáme divizí.
1: Sport na víkend.
0: Ve čtvrté fotbalové lize v sobotu v 10.15 začne zápas Český Krumlov-Milevsko. Strakonice v neděli nastoupí v 17 hodin proti Nýrsku. A teď slibovaný program páté ligy. Po pátečních večerních zápasech Osekroudné, Mirovice Zlatá Koruna, Olešník Slavia České Budějovice a Strunkovice Semice v sobotu v 15 hodin začnou hned tři zápasy třetího kola. Protivín Sokol se Zimovo Ústí, Jindřichův Hradec Kaplice a Dražice Dolní Dvořiště. V neděli je na programu jedno utkání Třeboň Tábor. O pozici fotbalového klubu v tělovýchovné jednotě Jiskra Třeboň mluví její předseda Lubomír Skála.
2: No tak tělovýchovná jednota má 17 oddílů a z toho teda myslím si, že patří mezi těch prvních pět jako největších oddílů v rámci té Jiskra. To znamená házená, fotbal, veslování, tenis, jo, to jsou jako velmi silný oddíly a ty ostatní přirozeně podle situace, jak se to vyvíjí.
1: Sport na víkend.
0: V sobotu se můžete vydat také na hokej. Banes Motor České Budějovice pokračuje v přípravě. V rámci turnaje se hraje v Budvar aréně zápas od 17 hodin s týmem Vídeň Capitals.
1: Sport na víkend.
0: U Lipna vrcholí ČEZ Lipno Sport Festival. Sobotní program je opravdu hodně bohatý. Začne už v 9 hodin ráno dětským běžeckým závodem. V 11 hodin zazní startovní výstřel ČT Lipenského půlmaratonu na 10 kilometrů. Zároveň sportovci poběží 3-kilometrový rodinný běh. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. Společně se uslyšíme na této stanici zase v pondělí krátce po 14:30 odpoledne, kdy začnou sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: A teď už probereme počasí společně s Tadeášem Gregorem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, vítejte, Tadeáši.
2: Dobré ráno.
1: Tak pojďme se podívat, jak to vypadá na jihu Čech s počasím aktuálně.
2: Aktuálně máme převážně oblačno, na jihu kraje se jen výjimečně objevují slabounké přehánky a teploty jsou mezi 12 a 15 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačná obloha 14,5 stupně, vane slabý jihovýchodní vítr 2 metry za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 9,5 stupně a mírný jihozápadní vítr 5 metrů za sekundu.
1: Jak bude přes den?
2: Bude převažovat oblačno, přechodně bude i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky s malou pravděpodobností i slabá bouřka. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat, místy až do vyjasnění. Dnešní maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Co zítra?
2: V noci bude jasno až polojasno a kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Bude poměrně chladno, teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 stupňů a bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den pak jasno až polojasno po ránu, zpočátku s výjimečnou mlhou, ale během dne pak polojasná až oblačná obloha, na horách odpoledne maličká možnost slabé přehánky. Večer se bude opět vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severozápadní až západní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: A pondělí taky se sluníčkem?
2: Pondělí bude opět slunečné s jasnou, přechodně až polojasnou oblohou. V noci a ráno se ojediněle vyskytnou mlhy. Pondělní ráno opět chladné 9 až 5 stupňů, maxima odpoledne pak mezi 20 a 24 stupni. Bude vát zpočátku slabý proměnlivý, během dne severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Děkuji vám, za hodinu budu se u počasí těšit opět naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Kde je rok kratší než den? To už nám za chviličku poví Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo. Třetí malé kapela Mandraže, ona se smála.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 desetin pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči večer a v noci řešili následky bouře a silného deště, měli přes 700 výjezdů. Folklorní spolky uvedou dnešní národní dožínky na Českobudějovickém výstavišti. V Malovicích na Prachaticku pokračuje rodinný divadelní festival. Na jihu Čech čekáme místy přehánky, výjimečně se může vyskytnout slabá bouřka. Příjemné ráno vám přeje Petra Pitra. Hasiči kvůli bouřkám večer a v noci zasahovali u 715 případů. Přívalový déšť a silný vítr prošli Českem v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do Krkonoš a pak dál do Polska. Stoupaly proto i hladiny menších vodních toků.
2: Hasiči pomáhali nejčastěji s čerpáním vody ze zatopených sklepů a odstraňováním spadlých stromů. Jednou z nejzasaženějších oblastí byly střední Čechy, říká mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora.
3: Jsme zaznamenali i několik dopravních nehod nebo požárů, například na Benešovsku a požár trafostanice po úderu blesku.
2: Večer a v noci taky vystoupaly některé toky na první stupeň povodňové pohotovosti, třeba na Lužické Nise na Liberecku nebo na potoku Botič v pražských Petrovicích. Podle meteorologů můžou být hladiny řek v Praze a části Libereckého kraje zvýšené celé dopoledne. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Agrosalon Země živitelka dneska na Českobudějovickém výstavišti pokračuje národními dožínkami. Symbolická oslava úrody a sklizně začne před 10. hodinou průvodem místních spolků od hlavní brány. Jejich zástupci přinesou dožínkové věnce na pódium v pivovarské zahradě.
4: Kromě folklorních souborů se do průvodu zapojí například myslivci nebo sokolníci. Chybět v něm nebude ani živá dechová muzika. Členové průvodu po 10. hodině symbolicky předají dožínkové věnce zástupcům státu a zemědělských institucí. Ti na pódiu naváží svými projevy.

0: Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Program rodinného festivalu v Malovicích na Prachaticku dneska nabídne novocirkusové představení nebo dílny pro děti. Akce už druhý den zaplnila areál kulturního prostoru Švestkového dvora. Jaká představení lidi uvidí, popsala za pořadatele Zuzana Bednarčiková.
2: Soubor Physioart s představením Čuky Čuk. Přijede k nám Anička Aleta Dílko s takovým koncertním formátem Pan Pelišky. A potom se ještě bude konat představení pro všechny tatínky s dětmi souboru Už ten život táta už nemůže.
3: Počasí.
1: Dnešní den bude na jihu Čech většinou oblačný, přechodně polojasný, místy s přehánkami a objevit se může ještě i slabá bouřka, bude to ale jen výjimečně. Večer pak budou srážky ustávat a místy se nebe vyjasní. Maximální teploty se budou pohybovat jen mezi 19 a 22 stupni, na horách vystoupají k 17 stupňům. Slabý vítr během dne zesílí na mírný západních směrů, večer pak opět zeslábne a biozátěž zůstává nízká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na nehodu pozor na silnici číslo 20 v Dasném u Českých Budějovic. Havarovala tam dodávka, projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je sobota 22. srpna a my vstupujeme do poslední hodiny našeho ranního vysílání. Doufám, že si ráno užíváte v klidu a pohodě, ať už doma u snídaně, někde na cestě nebo třeba na zahradě. A protože sobota přímo vybízí trošičku zpomalit, máme pro vás i hudební návrat do času, kdy melodie často cestovaly přes hranice a v českém podání dostávaly úplně nový život. Právě tomu se věnují písničky z cizí kapsy a dneska se podíváme. Máme i na jednu melodii, kterou možná dobře znáte. Písnička To se budem prýma mít totiž není původně česká. Za chviličku si ji zahrajeme a zároveň zjistíme, odkud k nám tahle melodie doputovala. Příjemné ráno přeje od mikrofonu Hanka Šoberová.

Písničky z cizí kapsy. Příběhy českých cover verzí. S Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8. hodině raní. A to je dneska přímo teď. Přičemž na úvod si dovolím přání, aby se naplnila slova z refrénu písničky, na kterou si tentokrát posvítíme. To se budem prýma mít.

Zpěvák věčně mladého hlasu rozkročený mezi melodickým big beatem a moderní country. I takto lze, samozřejmě značně zjednodušeně, nahlížet na kariéru Karla Kahovce. Tu první žánrovou škatulku přizdobil dodnes svěžími hity s kapelou Flamengo, v té druhé sklízel úspěchy s písničkami, jež dokázali oslovit i, řekněme, usedlejší publikum. Byť třeba nahrávky s country beatem Jiřího Brabce v souladu s názvem skupiny přece jen opracovávaly tradiční a oblíbený countryový zvuk poněkud energičtěji a električtěji, to když si připomeneme nástrojové obsazení kapely. Skladba To se budem prýma mít patří právě do této etapy společného vystupování a nahrávání. V jádru jde o ryze optimistický, náležitě svižný a kompozičně nějak komplikovaný song, jehož primární pocit je vepsán už do titulního sloganu. Vlastně plně v duchu originálu, který se jmenuje, byť vyjádřen v odlišném anglickém slovosledu, úplně stejně. We're gonna let the good times roll. V prostředku 60. let s ním, ať už přijel kamkoliv, dokázal roztančit celý parket Buck Owens, jeden ze zasloužilých borců countryové scény a člen všemožných síní slávy spjatých s tímto žánrem. Jak by také ne, když do americké hitparády zaměřené na tento široce oblíbený hudební styl dotlačil na první místo přes 20 skladeb. Buck Owens spolu se svou kapelou Buckaroos znamenal prvotřídní značku, na níž byl spoleh. Navíc zpívají po zásluze řazení mezi čelní představitele takzvaného Bakersfield soundu, tedy jakési countryové podmnožiny, jejímž poznávacím znakem byl rytmický základ ne nepodobný rock'n'rollové přímočarosti a dynamice. Ve své době šlo o jakýsi protipol klasického nashvillského zvuku, postaveného na uhlazeném aranžmá a patřičně vyklenutých melodiích. Vlajkonoši nové nálady z Bakersfieldu se s písničkami tolik nemazlili. Místo hebkých smyčců a měkkého spodku se jejich songy valily vpřed, pumpovány rytmem poctivých bicích a syrovým vybrnkáváním strun kytar Fender Telecaster. Třeba právě tak, jako v již zmíněné skladbě We're Gonna Let the Good Times Roll, kde energie a muzikantská šťavnatost utáhne i tak banální říkačku, že dneska přijde ta jediná vyvolená a pak se budeme mít báječně. I vy se mějte. Zdraví vás Martin Šustr.

0: počasí.
1: Dneska přes den se teploty vyšplhají ke 22 stupňům maximálně a teď po ránu nějaká 14 třeba ve Větřní, napsali nám Honza se Zuzkou, píší, že mají 14 stupňů, polooblačno, včera drobec prchlo a pozdravují vás společně se svými pejsky. Tak já moc děkuju za SMSky nejen Zuzce s Honzou, ale díky vám všem, kteří jste se ozvali a zítra, pokud budete mít chuť a čas a náladu, tak zopakneme si to mezi 5. a 9. hodinou nebo 5. a 9:15. Počasí dneska bude většinou polojasné až oblačné, místy se ještě mohou vyskytnout přehánky, ale později odpoledne a večer srážky ubudou a na většině území se vyjasní. Teploty už jsem říkala do 22 stupňů, k tomu povane slabý vítr západních směrů a biozátěž na stupni číslo 1.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Tipy pro volný čas.
1: Že se koná další ročník výstavy Země živitelka, tak to je asi zbytečné připomínat, ale přece jenom pro jistotu v Pivovarské zahradě vystoupí dneska Šumavská osmička, soubor Kovářovan a nebo Netolička. Dneska taky začíná 32. ročník volarských slavností dřeva. Na náměstí můžete vidět od 10:30 dřevorubeckou soutěž Eurojack, taky koncerty Martiny Pártlové, Olympic Revival a nebo ukázky starých řemesel. Přátelské setkání vozů Volkswagen Golf všech generací vypukne dneska od 9 dopoledne, což už je za chvilku, v autokempu Podroužek u Netolic. Festival táborské dvorky dneska od 13 ukáže táborská zákoutí a uličky. Téma letošního ročníku je pospolitost. Zootropolis, město zvířat 2, promítá dneska od 21 hodin letní kinotábor. Už nemá pršet, tak toho můžete využít. Dětský diskoden pořádají dneska od 2 odpoledne v areálu Ostrov ve Zdíkově na Prachaticku. Dnešní hudební festival na farní zahradě ve Frimburku se jmenuje Bartoloměj. Od 16 nabídne koncerty alternativní hudební scény. V muzeu na Kveldě si od 17 můžete vyrobit něco pěkného z hlíny. Devadesátky ve Volyni, to je název večírku pod širým nebem, který v 18 začne na tamním koupališti, a můžete se vydat taky na večerní výstup na zámeckou věž v Českém Krumlově a můžete tam prožít velmi příjemný čas mezi 19. hodinou. Připomínám, poslední výstup je ve 21 hodin a 30 minut a snad ještě hradozámecká noc od 20 hodin v klášteře ve Zlaté koruně. Dva přátelé, tohle je kapela Roxette, Listen to Your Heart. No a co nás ještě čeká do půl, tak taky vás pozveme k programu České televize a myslím, že ještě na nějakou tu muziku dojde. V půl přijde Petra Pitra se zprávami. Nenechte si to ujít. Dobrý poslech.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad Paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
3: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Je 8:30.
5: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Hovězí maso by mohlo dočasně zlevnit, chovatelé totiž nebudou mít kvůli suchu dost krmiva a tak se bude víc porážet. Podle prezidentky potravinářské komory Dany Večeřové se ale později situace obrátí a snížený stav skotu naopak povede ke zdražování. Záleží podle ní taky na rozhodování obchodních řetězců. Silničáři budou v noci na zítřek znovu testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na 24. kilometru ve směru od Prahy. Bude uzavřený v obou směrech od 8 večer do 8 ráno. Objízdná trasa povede přes Benešov a Soběhrady, zpátky na dálnici se pak auta vrátí na nájezdu o Ostřetku. Desítky hradů a zámků v celém Česku se dneska zapojí do tradiční hradozámecké noci. I po setmění zůstanou otevřené na večerní prohlídky nebo třeba hudební a divadelní vystoupení. Na jihu Čech se můžou zájemci podívat třeba na zámek Červená Lhota. Program začne v 18 hodin, noční prohlídka památky je naplánovaná na 21. hodinu. Komentovanou prohlídku si na 22. hodinu připravili pro návštěvníky i na Kozím hrádku na Táborsku. Fotbalový trenér Martin Hyský končí na lavičce Viktorie Plzeň. Vedení klubu ho odvolalo bezprostředně po návratu z Bělehradu, kde Západočeši prohráli s Crvenou zvezdou v kvalifikaci Evropské ligy 0-3. Jméno nového trenéra oznámí Viktoria Plzeň podle svého vyjádření v nejbližších dnech. Jih Čech bude dneska většinou oblačný, místy s přeháňkami, výjimečně se objeví i slabá bouřka. Nejvyšší teploty budou kolem 20, na horách kolem 15 stupňů. Slabý vítr přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Kvůli nehodě dvou nákladních aut je stále uzavřená silnice 19 mezi Chýnovem a Kladruby na Táborsku. Uzavřené jsou kvůli této nehodě i exity na dálnici D3, a to exit 79 a 84. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Sobota bude na země živitelce patřit především národním dožínkám. Do Českých Budějovic zamíří návštěvníci nejen za zemědělskou technikou a zvířaty, ale taky za slavnostním programem, průvodem a folklórem. Budeme vás zvát.

0: Miroš Birka dosnil svůj tajný sen, a to v 8 hodin a 39 minut. No, snem není to, že se koná další ročník Agrosalonu Země živitelka, je to už 52. ročník. Letošní podtitul Inovace v každém poli ukazuje, jak se moderní technologie proměňují v praktickou pomoc zemědělcům. Sobota ale tradičně nabídne tak jeden z nejvýraznějších dnů celé výstavy, a to Národní dožínky. Jaký program čeká návštěvníky dneska, tak o tom už teď víc s mluvčím Českobudějovického výstaviště Jiřím Čornem. Hezké ráno.
1: Dobrý den a přeji také krásné ráno.
0: Jirko, sobota je tradičně jedním z hlavních dnů živitelky. Ponese se ve znamení národních dožínek. Jak bude vypadat program?
1: Tak dneska výstaviště bude opravdu žít hudbou, zpěvem a tancem. Už po 9. hodině bude znít pivovarskou zahradu kapela Šumavská osmička, ale postupně se u hlavní brány bude formovat dožínkový průvod, který vyjde přibližně v 9.45 a bude směřovat do pivovarské zahrady. Průvod budou tvořit členové folklorních souborů Doudlebán, Zvěnci a Kyticemi, souboru Bystřina ze Zlivy, souboru Kovářovan, dále Myslivci, Sokolník a hrát bude kapela Netolička. V průvodu budou také historické stroje a lidé se můžou k průvodu připojit. Na posluchače a návštěvníky mám prosbu, aby dnes přišli fandit a podpořit naše mladé chovatele. Na předvadišti se bude od 14 hodin konat historicky první evropská soutěž mladých chovatelů. Čeští junioři se v několika věkových kategoriích utkají se svými vrstevníky z Německa, Rakouska, Maďarska, Estonska, Portugalska a Slovenska. A ty věkové kategorie začínají už od 5 let. Soutěžící musí zvládnout promenádu se zvířetem, ukázat ovládání a zodpovědět na otázky týkající se chovu. A ještě jedna novinka. Poprvé na Země živitelku chovatelé přivezli plemeno skotu Brahman původem z Indie. A jo, předvedení bude ve 12.30.
0: Bude se na co dívat. Jinak hudba a folklor nemůžou chybět, co dneska připravila pivovarská zahrada.
1: Jak už bylo zmíněno na začátku, dnes bude hudební program velmi pestrý. Vystoupí 3 soubory. Jakmile dorazí průvod do pivovarské zahrady, začne slavnostní ceremoniál dožínek, po jehož skončení bude následovat hudební program. Nejprve vystoupí folklorní soubor Kovářovan od 10.45. Následovat bude od 11:30 dechová kapela Šumavská osmička a od 13.45 bude hrát Netolička.
0: Jak bude vypadat sobota na Českobudějovickém výstavišti, tak to nám přiblížil mluvčí výstaviště Jiří Čondl. Já moc děkuji a budu se zítra ráno zhruba touto dobou těšit opět na slyšenou.
1: Také se budu těšit a přeji krásný den. Naschledanou.
0: Tak přátelé, slyšeli jste to? Živo bude na živitelce, a tak by to mělo být. Živo bude taky v éteru Českého rozhlasu České Budějovice, a to díky Doně Summer, která se postará o následující muziku, a pak už budeme zjišťovat, jaké vám k tomu výletění bude přát dneska počasí. Dobrý poslech a hezké sobotní ráno přeju.

0: počasí.
1: Předpověď počasí přichází na řadu přesně ve 8:45 a s námi už je v éteru Českého rozhlasu České Budějovice Tadeáš Gregor. Vítejte, Tadeáši, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá s počasím na jihu Čech aktuálně?
2: Máme převážně oblačnou oblohu, na Šumavě se ojediněle vyskytují slabé přehánky a teploty jsou mezi 13 a 17 stupni Celsia. V Českých Budějovicích oblačno, 17 stupňů, vane slabý, jeho západní vítr 3 metry za sekundu, tlak je 1014 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Churáňov hlásí 10 stupňů a zataženou oblohu.
1: Tak počasí přes den bude jaké?
2: Bude převažovat oblačno, přechodně bude i polojasno a místy se objeví přehánky s malou pravděpodobností i slabá bouřka. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat, místy až do vyjasnění. Dnešní odpolední maxima 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 a bude vát mírný vítr ze západních směrů 3 až 7 metrů za sekundu, který bude večer slábnout. Biozátěž dnes na jedničce.
1: Tak říkám si ještě, než se dostaneme k zítřku, jestli se ty srážky, které jsme zaznamenali na jihu Čech, projevily třeba už na našich tocích, stihly to nebo ne?
2: Projevily se, naše toky většinou zaznamenaly vzestupy hladin. Na Vltavě na Soumarském mostě je 61 cm, což je dostatečná hladina pro splouvání, nicméně správa Národního parku před časem pozastavila rezervace, tak bych doporučoval informovat se u ní, jestli je možnost splouvat. Ve Vyšším Brodě 64 cm, tam je dostatečný vodní stav. Lužnice, Pilař 106 cm, tam stále nesízná, ale v Bechyni je 115 cm, což je dostatečný vodní stav. Otava v Katovicích 46 cm, což je tak na limitu. Teplota vody včera na Lipně 22 stupňů.
1: Výborně. Pojďme teď k tomu zítřku.
2: V noci bude jasno až polojasno a kránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 a bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den ráno ještě s jasnou až polojasnou oblohou, zpočátku výjimečně s mlhou a během dne pak polojasno až oblačno, na horách odpoledne jenom s malou pravděpodobností slabá přehánka. Večer se bude opět většinou vyjasňovat. Zítřejší maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severozápadní až západní vítr 1 až 4 metry za sekundu. Biozátěž zítra na jedničce.
1: Co v pondělí?
2: I pondělí bude slunečné s jasnou, přechodně až polojasnou oblohou. V noci a ráno se také ojediněle vytvoří mlhy. Pondělní ráno opět chladné 9 až 5 stupňů a odpolední maxima mezi 20 a 24 stupni Celsia. Bude vás zpočátku slabý proměnlivý, během dne severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
1: A uzavřeme to ještě úterkem?
2: Úterý bude ještě většinou slunečné, zpočátku s polojasnou až jasnou oblohou, ale odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti související s teplou frontou, večer bude až zataženo a místy se vyskytne slabý déšť. Úterní minima 12 až 8 stupňů, odpolední maxima 22 až 26 stupňů a bude vát mírný východní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude odpoledne a večer slábnout a stane se proměnlivým.
1: Paráda, děkuju moc, mějte se hezky a budu se těšit zase brzy u počasí naslyšenou.
2: Hezký den naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: V dalším díle z cyklu Jeho Češi se můžete těšit na setkání s českobudějovickým rodákem, muzikantem, členem populární kapely Asonance Petrem Bohuslavem. Jiří Kasal vás ve k poslechu v sobotu po 17. hodině.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Přichází s láskou, zpíval Petr Mouka. Já přicházím, doufám, s dobrou zprávou, že vysílání Českého rozhlasu České Budějovice pokračuje dál, i když to ranní se blíží ke svému závěru, ale plně vplujeme do času dopoledního, kdy můžete poslouchat třeba hobby magazín Kuchařské čarování s Petrem Stupkou, ale už za chviličku magazín Mezi nebem a zemí. No a já se na vás, přátelé, budu moc těšit, a to u písniček pro radost, a to po hodině 12. popoledni. Tak přeji vám hezkou sobotu.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Hasiči měli kvůli bouřkám přes 700 výjezdů. Na palubě letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, by podle ministerstva zahraničí neměli být Češi. Festival Dvorky v Táboře nabídne koncerty nebo výstavu. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou maximálně k 22 stupňům. Pohodové sobotní dopoledne vám přeje Petra Pitra. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám 715 výjezdů, informoval o tom jejich mluvčí Václav Pilný. Nejvíce zásahů hlásí Středočeský kraj, kde jednotky řešily 241 případů. Následovaly Jižní Čechy a Vysočina. Nejčastěji hasiči odklízeli stromy a odčerpávali vodu ze sklepů nebo podjezdů. Až do dnešního poledne zůstává v platnosti varování před možným stoupáním hladin potoků a řek, konkrétně v Praze a v části Libereckého a Královéhradeckého kraje. Aktuálně ale nikde není hlášený ani první stupeň povodňové aktivity. Na palubě malého letadla, které se zřítilo v Chorvatsku, podle informací ministerstva zahraničí nebyli žádní Češi. Ultralehký letoun s německou registrační značkou letěl z České republiky. Nehoda se stala poblíž přístavního města Zadar a nepřežili ji dva lidi. Signál letounu se ztratil včera kolem 16. hodiny. Od té doby po něm pátrala chorvatská policie. Trosky stroje našli v horách v Národním parku Paklenica, přibližně 60 kilometrů severovýchodně od Zadaru. Festival Dvorky se dneska vrátí do zákoutí a uliček Tábora. Téma letošního ročníku sousedské slavnosti je pospolitost. Mezi 15. a 23. hodinou na návštěvníky čekají koncerty, autorská čtení nebo výstavy. Podrobnosti má organizátorka Lenka Loskot-Greň.
3: Letos se nám zúčastní 15 dvorků, otevře se například i farní zahrada nebo velký dvůr městské knihovny. Na některých dvorcích budou ochutnávky šampaňského zvěřiny, na jiném bude oheň a kypera. Na dvorku v Zelenářské ulici bude výstava ke 150 letům Ignáce Šechtla.
2: Po oba víkendové dny je opět přístupné Muzeum lehkého opevnění Anín. Jedná se o expozici plně vybaveného bunkru, který byl ve 30. letech minulého století součástí příhraničního opevnění proti nacistům. Bunkr, takzvaný Řopík, najdou zájemci u hlavního tahu ze Sušice na Modravu, na úrovni autobusové zastávky Bohdašice. Jak vypadají prohlídky, přiblížil

0: Byl Pavel Hromádka ze spolku, který se o meziválečnou železobetonovou stavbu stará.
1: Na tom bunkru vlastně ukazujeme lidem to odhodlání toho národa v těch 30. letech se bránit vlastně proti agresi ze strany nacistického Německa. Popisujeme lidem to obrovský vynaložený úsilí, jak finanční, tak fyzický, na to, aby jsme se ubránili tomu agresorovi. Že? To srdíčko tam bylo prostě se bránit a bohužel díky podpisu Mnichovské dohody k tomu nikdy nedošlo.
0: Bunkr u Šumavského Anína je otevřený dneska od 10 do 18 hodin, zítra od 10 do 14.
2: Počasí.
0: Dnešek bude na jihu Čech většinou oblačný, přechodně polojasný, místy s přeháňkami a objevit se může ještě i slabá bouřka. Večer pak budou srážky ustávat a místy se nebe vyjasní. Maximální teploty se budou pohybovat jen mezi 19 a 22 stupni, na horách vystoupají k 17 stupňům. Slabý vítr během dne zesílí na mírný západních směrů a večer opět zeslábne. Biozátěž zůstává nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na dálnici D3 na 102. kilometru u Veselí nad Lužnicí ve směru na Prahu je odstavené nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
3: Posvátná kora je duchovním okruhem v Tibetu, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením. S Rudolfem Švaříčkem o tom natáčel Karel Sladký. Cenu stavitel mostů dnes přebírá spolek mladých Sojka. Ten už 30 let přispívá k česko-německému porozumění. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Tým jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Někdy stačí pár schodů, aby člověk změnil pohled nejen na město pod sebou, ale možná i sám na sebe. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? Na první pohled jde o sportovní recesi. Ve skutečnosti ale výzva skrývá mnohem hlubší myšlenku. Jakou? Mluvčí plzeňského biskupství Nikoly Elizabet Vejskalové se ptala Naděžda Hávová.
1: Na první pohled je to soutěž o nejrychlejší čas. Ale proč biskup Tomáš Holub tuhle výzvu vyhlásil? Jaké poselství se za ní skrývá?
2: Tak v podstatě tahleta soutěž byla vyhlášena ze dvou důvodů. První důvod je, že při natáčení live s biskupem máme speciální díl, protože je výroční 40. díl a vždycky vymýšlíme nějakou specialitku. A zároveň druhá část toho je, že i přes opravy, které probíhají jak na náměstí, tak i na střeše katedrály, je věž i katedrála pořád otevřená. A spojili jsme v podstatě dohromady to, že máme speciální díl a stále mohou lidi zároveň chodit na věž. A zároveň je hezký, když můžeme zapojit do sportu i veřejnost.
1: Křesťanství mluví o cestě, o putování anebo vystupování vzhůru jako o obrazu lidského života. Tak si říkám, jestli je i výběh na věž katedrály takovou symbolickou cestou, nejenom po těch schodech, ale třeba i k nějakému zastavení nebo zamyšlení.
2: Určitě se na to můžeme tímto způsobem také dívat, protože přece jenom, když si vystoupáme na tu věž té katedrály, tak ten pohled, který tam máme, nás určitě pozve k tomu, abychom se mohli zamyslet do svého nitra. A zároveň, když se slezeme dolů, tak můžeme jít do katedrály, která má zase ten prostor pro to ticho.
1: A co čeká všechny běžce nebo návštěvníky na vrcholu plzeňské věže, kromě nádherného výhledu na Plzeň?
2: Kromě nádherného výhledu si mohou zasoutěžit o permanentky na věž a zároveň, protože náš pan biskup běžel v dresu Viktorky Plzeň, tak se na sociálních sítích k nám Viktorka přidala a do slosování přihodila ještě míč podepsaný celou kabinou, takže mají možnost vyhrát hezké výhry.
1: Církev dnes hledá nové způsoby, jak oslovovat lidi, kteří jinak běžně třeba na bohoslužby nebo do chrámů nepřicházejí. Je tahle výzva, kterou jste nazvali předběhni biskupa, třeba příkladem toho, že evangelium lze předávat i těmi nečekanými, hravými, otevřenými formami, aniž by ztratilo svoji podstatu?
2: Jakýkoliv takovýto pokus o něco, co může zajímat i člověka, který nemá vlastně k církvi a ani k tomu duchovnímu nějak blízko, je vlastně jeden z dalších způsobů, jak ukázat, že to je jinak, než si vlastně spousta lidí myslí, že církev není jenom uzavřený kruh, ale že to je otevřené místo, kde je možné najít i to hlubší poselství v životě.
1: Mimochodem, jaký byl čas pana biskupa Tomáše Holuba, než zdolal všechny schody až na vrchol?
2: Pan biskup to vyběhl za neuvěřitelnou minutu 53.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Výročí, která se pojí s první českou královnou Svatavou Polskou a s jejím manželem, prvním českým králem Vratislavem II., připomenou akce Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Od svataviny smrti 1. září uplyne 900 let. Vratislavova církevní korunovace se v Praze odehrála nejspíš před 940 lety. Vratislav i Svatava byli pohřbeni ve Vyšehradské bazilice. První královský pár připomene na Vyšehradě dnes slavnost. K bazilice svatého Petra a Pavla, kterou Vratislav založil, dorazí během dne dvakrát královský průvod. Zájemci nahlédnou nejen do středověkého života a tábora, uvidí také přehlídku královské družiny a ukázky boje, děti se mohou zapojit do středověkého výcviku. Na 6. září je pak připraven vzdělávací a duchovní program a v bazilice bude možné vidět schránu s ostatky, které podle tradice patří Svatavě. Kostel Panny Marie Frídecké v polském Třičatku, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského Trojmezí, získá status poutního místa. Bělsko-živěcká diecéze slavnostní vyhlášení spojí s tradiční poutí tří národů. K Trojmezí se právě dnes už po 16. vydali poutníci z Česka, Polska a Slovenska. Poutní mše svatá začne v 10 hodin u Trojmezí za účasti biskupů tří sousedních diecézí. Její součástí bude právě oficiální vyhlášení farního kostela Panny Marie Frídecké v nedaleké polské obci jako poutní svatyně. Nová databáze popisuje pomníky a památníky holokaustu v Česku. Zájemci na webu najdou informace o 616 místech, které doprovází přes 5500 fotografií. Projekt podle Federace židovských obcí vznikal 3,5 roku a pracovalo na něm přes 40 dokumentátorů. Podíval se na něm také Ústav dějin umění Akademie věd. Zájemci mohou pomníky hledat v abecedním seznamu měst nebo přímo v mapě. V databázi je možné vyhledávat ale také třeba podle jazyka, v jakém je text na památníku nebo podle toho, koho připomíná a jaké ikonografické motivy obsahuje. Také tuto zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Jakuba Smolíka jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Posvátná kora označuje duchovní okruh, cestu, kterou poutníci obcházejí kolem posvátného místa, nejčastěji kolem hory Kailás v Tibetu. Kora je duchovní zážitek, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením a uctíváním posvátných míst a božstev v hinduismu, buddhismu i dalších náboženských směrech. Cestovatel Rudolf Švaříček označuje koru jako jeden z nejsilnějších zážitků. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Jsem šel koru posvátnou kolem hory Kailás a musím říct, že to prostě ač je pro mě Bhután životní zemí, ač je Everest samozřejmě nejvyšší hora světa, je to jednou za život, tak ta posvátná kora kolem hory Kailás mě naprosto rozstřelila a já jsem se tam potom ještě mnohokrát vracel a je to něco, co musím říct, je prostě pro mě navždy na prvním místě a věřím, že i bude to, že těch 56 kilometrů my třeba jdeme 3 dny, ty Tibetané se tou takzvanou prostrací plazí třeba 3 týdny, ale v nejvyšším sedle Dolmala, kdy dochází vlastně k tomu, řekněme, přerodu, k tomu novému životu, k té transformaci. To sedlo Dolmala je ve výšce 5600 metrů.
2: To je nepředstavitelné.
1: Což je vyšší než nejvyšší hora Evropy. Samozřejmě, když vezmeme Mont Blanc, když vezmeme Elbrus, tak jsme v podstatě na Elbrusu. No a všichni ti dědečkové, babičky, děti, jo, prochází vlastně tady tu koru a tady v tom místě, kde samozřejmě bývá hodně sněhu. Oni se dokonce plazí tou plazivou chůzí, že se vždycky položí. Udělají ty 3 úkony vlastně ve 3 úrovních těla a zase se položí o délku lidského těla. Ty někteří extrémní, ty se posouvají dokonce o šířku lidského těla, tak si umíte představit, kolikrát se takhle musí položit na zem. Ale ta obrovská síla, ta energie, která v nich je, oni tam ještě vykonávají spoustu různých úkonů, tam mají různé štěrbiny, které musí prolesou, hraví, prostě nesmírně se užívají. A já tam třeba jsem jako průvodce s partou našich evropských, řekněme, spolucestovatelů, kteří tam někteří hodně bojují a jsou prostě na pokraji sil, někteří na pokraji vyčerpání, aby ten trek absolvovali a pak tam vidíte ty dědečky, babičky, dokonce tam minule nějaký šikula skákal s berlema s jednou nohou a prostě ta jeho energie, jak se řechtal, jak se smál, tak to chci říct, že to je něco naprosto nezdělitelného, nepřenosného, neopakovatelného. Absolvovat tu posvátnou koru je zážitek, který s každým zamává, zasloumá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se tam dostal na jedné z těch návštěv i v roce koně, což znamená, že můžu i do toho vnitřního okruhu, to je takové ještě prostě zvláštní.
2: Další dimenze.
1: Kolik, řekněme další dimenze zjednodušeně. A na té koře jsou 3 potažmo 4 takový zásadní kláštery, nejdůležitější Dirapu, který je pod stěnou, která se považuje za nejkrásnější místo na zemi. Pro buddhisty je to zásadní, benisté chodí v protisměru, ale směřují sem i hinduisté a další duchovní proudy. Takže je tady koncentrace těch obrovských etnik a najednou máte pocit, samozřejmě nechci tady pitvat, ta situace v Tibetu je hodně těžká, Tibet už byl dávno přečíslen množstvím Číňanů. Všechno, kde se tvoří nějaké hodnoty, ať je to ubytování, ať je to doprava, ať jsou to restaurace, patří vlastně jinému národu a přesto ta síla vlastně v těch Tibetanech je obrovská, ohromná, odehrávají se zde ty odlišné zvyky, rituály, tradice, je to nesmírně barevné.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Když přejdete na Broumovsko, zaujme vás nejen krásná krajina a impozantní klášter, ale také množství drobných sakrálních památek, barokních křížů, kapliček, pijet a soch svatých. Výraznou duchovní stopu tu zanechali benediktini. V obcích kolem Broumova stojí jako věnec kolem kláštera unikátní barokní dicenhoferovské kostely. To vše utváří zdejší krajinu, kterou prochází také svatojakubská poutní cesta. Vydala se po ní Daniela Brůhová.
1: Po svatojakubské cestě jsem došla až do Vernéřovic, malé, ale pořádně protáhlé obce na Broumovsku. Poutníka potěší, že je tu otevřený obchod a dokonce i hospoda. Na charakteristiku zdejšího kraje se ptám starosty Tomáše Havrlanta.
2: Broumovsko, to je promodlený kraj. Tady to působení benediktinů víc než 800 let je cítit vlastně na každém kroku. Když se procházíte tou krajinou, tak vidíte, že všechno má nějaký smysl a nějak na sebe navazuje. Je tam vidět ten duchovní rozměr, to, že ty lidi v té krajině nežili jenom pro tu práci, ale taky pro to duchovno.
1: Krajina, kterou poutník putuje, je hezká a stojí v ní mnoho odkazů i ke krajině duchovní. Kříže, kapličky a sochy na neobvyklých místech.
2: A to si myslím, že hlavně vliv těch benediktínů, kteří, jak mají ve svém hesle, modlit se a pracují, takže to přenášeli i do ty každodennosti a to je podle mě důležitý. Mně se strašně líbí, když se dodržují určitý tradice a rituály, který ty lidi vlastně připoutají k tomu místu. Jo, je důležitý vědět, kam patřím, jaký to má historický kontext, snažit se tu tradici posouvat dál.
1: Poutník putující krajinou si všímá věcí, které z auta ani z kola neuvidí. A některé drobnosti se rovnají téměř zázraku. Jako například, že se můžete napít vody ze studánky.
2: I dneska se dějí zázraky. Tady se traduje o zázraku, který se stal někdy asi v 17. století, že u kapličky pod Bukovou horou pramení studánka a vykládá se, že tam šla hraběnka se svým sluhou, že měla nějaký problémy s očima, umyla si oči v té studánce a vrátil se jí zrak.
1: Dodnes tam stojí kaplička, která událost připomíná.
2: Druhý zázrak byl někde na začátku 19. století, se vykládá, že nějaký sedlák Majer se dostal do nějaký jeskyně, byl tam rok a nevěděl o tom. Je to prostě dáno tím, že tady se dějou zázraky. No a další zázrak beru to, že v dnešní době se nám podařilo udržet tu občanskou vybavenost, která tady je.
1: Je tu obchod, hospoda, školka a škola. A navíc v létě tu v Dietzenhoferovském kostele koncertují špičkoví umělci v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
2: Na tak malou obec z pohraničí, která má 320 obyvatel, takže když se nám tady podaří zorganizovat takovouhle akci, která má světový dopad, takže to je taky takový malý zázrak.
1: Na to, jestli festival Za poklady Broumovska skutečně dosahuje až za hranice, se ptám jeho ředitelky Terezy Kramplové.
3: Máme mezinárodní punkt tedy jak publikem, tak určitě interprety, protože už dlouhá léta zveme zahraniční umělce, kteří oživují tu dramaturgii a účast na těch koncertech je ryze mezinárodní.
1: To potvrzuje i dnešní speciální koncert, který proběhne v kostele Máří Magdalény v nedalekém Božanově.
3: Bude začínat od 21 hodin, protože je to koncert s light designem a bude to Stabat Mater za účasti toho light designu. A druhý koncert bude v reprezentativním kostele svatého Vojtěcha v Broumovském klášteře a to bude naše velkolepé zakončení festivalu, kde se představí náš rezidenční skladatel Jan Valta v roli dirigenta a bude vést Filharmonie Hradec Králové a Kýnův smíšený sbor.
1: Vraťme se z kulturní krajiny, kterou ještě doplňuje varhaní léto na Broumovsku, zpět na svatojakubskou stezku do Vernéřovic, kde poutníky osloví formování krajiny zdejšími benediktíny.
2: Ten duch je prostě cítit v té krajině. Je tady spousta těch křížků. Když si vylezete na Špičák nebo na Ameriku, tak vidíte ty kostely, jak jsou rozmístěny v té krajině, že to má nějakou logiku. Má to nějakou vazbu, která byla udělána člověkem pro slávu Boží a pro pohodlí těch lidí, kteří do těch kostelů chodí. Ta krajina je těma benediktinama poznamenána doteď.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do Chrudimi. Už od začátku 17. století se město Chrudim prezentuje jako významné barokní centrum. Není proto náhoda, že v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého kapucínského kostela svatého Josefa najdete muzeum barokních soch. Dřevěné a kamenné plastiky i obrazy zachycují světce, apoštoly a členy svaté rodiny od nejvýznačnějších umělců baroka. Nádherným prostorem kapucínského kostela se prošla společně s produkčním Chrudimské besedy Ondřejem Jiráskem pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Pojďme se tedy do vaší expozice podívat, co ji všechno tvoří. Ptám se pana Ondřeje Jiráska, produkčního Chrudimské besedy.
2: Převážnou část expozice tvoří hlavně sochy, když už jsme muzeum barokních soch. Máme tady i obrazy. Ty sochy, které tady vidíte, čili exponáty, jsou z dílen barokních autorů, kteří tady v Chrudimi měli dílnu, buď v Chrudimi, nebo v blízkém okolí. Máme tady díla od Rohrbacha, Čechpauera, Devotyho, Brokofa a podobně.
1: Já s váma trošku popojdu, ten kostel je úžasný, s velikou rozlohou, všechno, co jste říkal, máme tady kolem sebe. Já bych se zeptala, co tady máte takové nej?
2: Pro mě tady nej skoro všechno. Kdybych měl vypíchnout aspoň něco, tak třeba ten barokní oltář od Rohrbacha, nádherný kousek, původně nám byl zapůjčen z Běstviny, snad i na delší dobu. To za mě je jeden z nejkrásnějších kousků, ale je tady spousta i původní výzdoby kostela, která nám tady zbyla. To je například to zvěstování tady při vstupu do toho našeho malého kinosálu, krásný kousek od Devotyho a je vlastně i na původním místě, takže nám tady ten kostel zdobí už od toho 17. století.
1: Pane Jirásku, co všechno je ještě součástí prohlídkového okruhu?
2: My máme vlastně expozici převážně v kostele svatého Josefa. Můžete se podívat do krypty, kde je vlastně takový další prohlídkový okruh, protože my jsme okruhy rozdělili vlastně na dva. Jeden je pro návštěvníka, který je zaměřen převážně na to baroko, ale pak tady máme i prohlídkový okruh pro děti nebo pro rodiny. To znamená, že vlastně když přijdete, tak se můžete podívat na dva filmy. Je tam Kamenný příběh a potom je tam film animovaný právě pro ty menší návštěvníky a můžete si projít nejenom tu část výzdoby kostela, ale pak se přesunete i dolů do krypty, kde máte bludiště, splníte si různé zábavné úkoly a když je hezké počasí, tak můžete jít i ven do klášterních zahrad a posvačit.
1: K muzeu barokních soch patří neodmyslitelně kulturní a společenské akce. Jaké tady během roku máte?
2: V průběhu celého roku máme různé koncerty, prohlídky, kinosál slouží vlastně i tomu, aby se tady mohly dělat přednášky. Vzhledem k tomu, že to je kostel, tak se ten prostor využívá i pro svatební obřady. A teď nám skončil velký festival, letní barokní scéna, která se vlastně pořádá každoročně. Pokud si prohlédnete muzeum barokních soch, tak pak můžete vlastně plynule přejít i do klášterních zahrad a hlavně v průběhu roku je tam celá řada dalších kulturních akcí. To znamená, jsou tam divadelní představení, koncerty, teď tady budeme mít září doužinky, takže je toho opravdu mnoho.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Tento víkend přichází v bohoslužebném kalendáři některých církví památka, která oslavuje Panu Marii jako královnu. Taková oslava Matky Boží je doložena už od středověku a stala se inspirací řady hymnů, z nichž tím nejznámějším je asi Salve Regina. Nechci na tomto místě příliš zabrušovat do mariánské úcty, která křesťanům z jiných tradic nemusí být blízká. Ale když jsem se nad významem tohoto svátku zamýšlel, a ano, přiznám se, i to Salve jsem si u toho pobrukoval, tak mi přišla na mysl trochu jiná otázka. Mnoho z té naší zbožné terminologie, kterou se vztahujeme k Bohu, ke Kristu a v katolickém prostředí k Marii, využívá obrazy království, krále či královny a králování. Konečně hovoříme přece už od dob biblických o nebeském království, o které chceme usilovat. Ale proč vlastně všechen ten monarchický repertoár říká nám, lidem v 21. století, ještě něco? Nebo už je to jenom příklad jakéhosi zděděného slovního balastu, který už je od svého obsahu docela vyprázdněný? Konečně, kdyby biblický pisatel psal dnes, možná by o Kristu napsal něco jiného. Ne, že je vládce, král králů a pán pánů. Třeba by ho označil za prezidenta Nebeské republiky nebo možná CEO nebeského korporátu. Kdo ví? Král je pro nás postava z pohádky. Nebo možná nostalgický symbol vzdálené doby, kdy bylo všechno ještě tak nějak v pořádku. A nebo si to tak alespoň představujeme. Konečně představoval si to tak i Izrael po babylonském zajetí, když se dovolával velkých postav Davida a Šalamouna jako bohabojných panovníků a předobrazů budoucího mesiáše. V realitě ale málo kdy lidské králování nebo panování bývá bez problému. Nakonec, pokud bychom v tom našem lidském, hříšném a nedokonalém světě hledali ty největší vládce vládců a pány pánů, tak bychom pravděpodobně rychle skončili u nějaké nevábné východní diktatury. A tady mi přichází na mysl Ježíšova slova před Pilátem, kdy říká, že jeho království není z tohoto světa. No, zaplať pán Bůh. S takovým královstvím už se dá pracovat. Královstvím, které neznamená svévoli mocných, neznamená útlak od privilegovaných ani podrobení bezprávných pod jakési věčné samoděržaví cynického vladaře. To království, v které doufám, je v první řadě království lásky a milosrdenství. A tady mi nakonec přichází vhod i ten starobylý chorál. Matko milosrdenství oslovuje Marii. Ne tedy jako hrůzu nahánějící polobožskou figuru, ale jako člověka. Matku milující bytost. Přál bych si, aby více této nebeské lásky, která nehledá prospěch pro sebe, ale touží sloužit a prospívat ostatním, protékalo do toho našeho bolavého světa. No a možná na prvním místě ke všem těm vezdejším králům, prezidentům, premiérům, CEO, ředitelům a jiným potentátům. Ono je to totiž náramně potřeba.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Některým infekcím u dětí po nástupu do školek nebo škol podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nejde. V Pelhřimově uvízlo auto ve vodě pod viaduktem, v Letči a Golčově Jeníkově déšť ucpal kanalizaci. V Malovicích na Prachaticku pokračuje rodinný divadelní festival. Obloha na jihu Čech bude dneska většinou oblačná, místy s přeháňkami. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci u malých dětí. Některým nákaza ale podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nejde. A to i kvůli tomu, že malé děti ještě nemají dostatečně odolnou imunitu.
3: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
4: Petřin syn Oliver nastoupil do dětské skupiny v asi 2 letech a teď ve 4 už je prý jeho imunita odolnější.
5: S vyšším věkem, myslím v té dětské kategorii, se samozřejmě výskyt onemocnění snižuje.
4: Říká epidemiolog Jan Kinčl. Kdy už ale dítě netrpí běžnou nákazou a je potřeba vyhledat lékaře, popisuje pediatrička Alena Šepková.
6: Pokud má to dítě vysoké teploty, nebo pokud stíženě dýchá, kašel třeba po několika dnech neustupuje.
4: Od dítěte se můžou snadno nakazit ostatní členové rodiny, proto by měli dbát na prevenci i u sebe. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Hasiči na Vysočině museli kvůli silným bouřkám odstraňovat přes 30 poničených stromů. V Litohošti na Pelhřimovsku zajišťovali silnici poškozenou přívalovým deštěm. Přímo v Pelhřimově vyprošťovali auto, které uvízlo ve vodě pod viaduktem. V Letči nad Sázavou a Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku čistili kanalizaci. Program rodinného festivalu v Malovicích na Prachaticku dneska nabídne novocirkusová představení nebo dílny pro děti. Akce už druhý den zaplnila areál kulturního prostoru Švestkového dvora. Jaká představení lidi uvidí, popsala za pořadatele Zuzana Bednarčiková.
7: Soubor Fyzioart s představením Čuky Čuk, přijede k nám Anička a Leta Dílko s takovým koncertním formátem Pan Pelišky a potom se ještě bude konat představení pro všechny tatínky s dětmi souboru Už ten život táta už nemůže.
1: Počasí.
2: Dnešní den bude na jihu Čech většinou oblačný, přechodně polojasný, místy s přeháňkami a objevit se může ještě i slabá bouřka. Večer pak budou srážky ustávat a místy se nebe vyjasní. Maximální teploty se budou odpoledne pohybovat jen mezi 19 a 22 stupni, na horách vystoupají k 17 stupňům. Slabý vítr během dne zesílí na mírný západních směrů, večer opět zeslábne, biozátěž zůstává nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor mezi Roudným a Vidovém u Českých Budějovic.

0: Policie tam řeší nehodu cyklisty. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
2: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naší půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařený jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku, takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat, vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov. A teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížal, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížaly mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalí čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho skvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat i nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rerich Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadské pouště, z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch Rerichů Loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějakou lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Zasloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rerich Lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety, je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti, jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supi, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rerich Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry naspátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám buď malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: kdo mi poví, co slyšíš.
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Mrkneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň, celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: které si zaspíváte. Nevrátí.
1: Radioservis představuje
0: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 11 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: V Nadějkově na Táborsku v noci na dnešek napršelo 60 mm srážek. Rusko v noci útočilo hlavně na Oděskou a Kyjevskou oblast. Zemřeli dva lidi. Festival Dvorky v Táboře nabídne koncerty i výstavu. Na jihu Čech se místy vyskytují přehánky. Objevit se může i slabá bouřka. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Silné bouřky zasáhly včera večer a v noci i jižní Čechy. Nejhorší situace byla na Táborsku. V obci Nadějkov napršelo rekordních 60 mm srážek. Naopak v Dačicích nepršelo vůbec. Informoval o tom Tadeáš Gregor z Českobudějovického hydrometeorologického ústavu. Jihočeští hasiči vyjížděli od pátečního odpoledne k 60 případům. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy a větve z komunikací. Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev naváděnými raketami a drony. Jedna ze střel zasáhla železniční podnik v Darmické okrese. Na místě zemřel jeden člověk. Jednu oběť má taky masivní útok na Oděskou oblast. V Krivém Rihu stoupl počet obětí dronového útoku na obchodní centrum na 16. 130 lidí, včetně dětí, utrpělo zranění.
5: V Krivém Rihu pokračují záchranné a likvidační práce v obchodním komplexu, který včera odpoledne zasáhly krátce po sobě dva drony. Po úderech se část budovy zhroutila a na místě vypukl požár. Tamní úřady uvedly, že záchranáři na místě stále pátrají po několika lidech, včetně dětí.
6: Je to prostě pězda.
5: Naopak Ukrajina v noci zaútočila prostřednictvím dronů na sklad dalšího ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti. Hala začala následně hořet, jak zachycují četná videa na sociální síti Telegram. V Krasnodarské oblasti ukrajinské drony zasáhly přístav v Jejsku. Přístav je důležitý pro námořní přepravu obilí a dalších zemědělských produktů, uhlí nebo hnojiv. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
4: Festival Dvorky se dneska vrátí do zákoutí a uliček Tábora. Téma letošního ročníku sousedské slavnosti je postpolitost. Mezi 15. a 23. hodinou na návštěvníky čekají koncerty, autorská čtení nebo výstavy. Podrobnosti má organizátorka Lenka Loskot-Greň.
7: Letos se nám zúčastní 15 dvorků. Otevře se například i farní zahrada nebo velký dvůr městské knihovny. Na některých dvorcích budou ochutnávky šampaňského zvěřiny, na jiném bude oheň a kytara. Na dvorku v Zelenářské ulici bude výstava ke 150 letům Ignáce Šechtla.
3: Počasí.
4: Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné, přechodně polojasné, místy s přehánkami a objevit se může ještě i slabá bouřka. Večer pak budou srážky ustávat a místy se nebe vyjasní. Maximální teploty se budou pohybovat jen mezi 19 a 22 stupni, na horách vystoupají k 17 stupňům. Slabý vítr během dne zesílí na mírný západních směrů, večer opět zeslábne a biozátěž zůstává nízká.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Na nehodu pozor na silnici 19 u Dolních Hořic na Táborsku. Srazila se tam dvě osobní auta. Přejeme všem šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
8: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka

0: Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Kuchařské čarování Petra Stupky.
2: Dobrý den. Věřím, že na vlnách rádia našeho kraje to v příštích minutách u vás doma tak trochu zavoní, možná i zaprská, ale hlavně, že vám moje povídání udělá dobré, libé chutě na něco šmakózního či dokonce lahůdkového. Od toho je tady pro vás další porce kuchařských triků a fíglů a s nimi samozřejmě stále nadšený kuchař Petr Stupka. To dnešní čarování lze jednoduše nazvat rychlovky, nebo teď v době léta je nejlepší trávit čas někde venku a u plotny pobíhat jen chvilku, ne celé boží dopoledne. A proto jsem shromáždil, myslím si, slušnou partu, věřím, že zajímavých nápadů na saláty, které k létu neodmyslitelně patří, a několik pokrmů, tak říkajíc, minutkových, a také něco rychlého sladkého. A abych nezapomněl, bude řeč i o velmi populárních miskách, ať už jsou to budhovy nebo ty havajské. Ale nejprve si dejme, jak je zvykem, hudební aperitiv.

Připravit něco k snědku na stůl během chvilky, to je dovednost, která se velmi často hodí nejenom v létě. Nemíním tím ovšem otevírání konzerv nebo telefonování na různá telefonní čísla, která potom následně zařistí to, že vám něco přivezou domů již hotového. Mám na mysli třeba nějaký vydatný salát, nebo rychlou polévku, nebo jen tak rychle připravené těstoviny v zajímavé úpravě a několik dalších typů. Takže začněme těmi slibovanými saláty. Velmi rád dělám grilovaný salát, ke kterému ale není třeba zrovna ausgerechnet zapínat plyn u hořáků na zahradním grilu. Snadno ho připravíte klidně na pánvi nebo dokonce, když je ve větším množství, i v troubě. Záleží na tom, jaké suroviny máte k dispozici. Nejraději kombinuji opečenou zeleninu cukety, cibuli, papriky, do toho přidám třeba na plátky nebo na nějaké půlkolečka nakrájenou klobásu. A když je všechno pěkně rozpečené, tak přidám do toho všeho na kostičky nakrájený chléb. Ten nasaje tu šťávu, která tam je, a všechno potom zasypu strouhaným sýrem, nejraději parmazánem, který tomu přidá vlastně i takovou tu kořenitou a výraznou chuť. A máte úplně báječnou pestrou směs, kterou potom doplníte nějakým drezinkem, či omáčkou, nebo salsou, nebo jenom trochu majonézy, a velmi rád na tento způsob dochutím všechno třeba jenom zástřikem octa nebo citronovou šťávou. A abych byl konkrétní, tak na tento způsob mám pro vás můj oblíbený japonský houbový, kde se kombinuje cibule a houby. Ten salát je opravdu z japonské kuchyně, ale já to mám všechno upravené na ty naše běžné poměry. Potřebujete mít jenom teriyaki omáčku nebo nějakou sojovou omáčku a trošku cukru, případně česneku. A cibulovou nať, ta tam patří vždycky. Takže houby nakrájené na stejnoměrné kousky se samozřejmě nejprve opékají. Záleží na vás, zda budete mít houby z lesa, ale to v těchto vřelých dnech moc nehrozí, takže to spíše budou nějaké žampiony, nebo houby shiitake, nebo hlíva, jak máte chuť a možnosti. Takže nejprve všechno opeču, ty houby, teda ty jsou tuší, ty je třeba opékat dřív. Potom přidám cibuli. A nakonec, když ta cibule změkne, nemusí být opečená, stačí, když je tu a tam požahnutá, jak rád říkám, tak přidám česnek na plátky, na jemné plátky nakrájený čerstvý česnek, a máte-li možnost, tak přidejte také trošku čerstvého zázvoru. No a potom už vlastně do toho dám jenom sezamové semínko, pochopitelně všechno opékám na oleji, většinou běžný řepkový, nemusíte používat nějaký speciální, ale máte-li, aby to bylo v japonském stylu, tak potom tam spolu s tím sezamem přikápnu pár kapiček sezamového oleje. No a potom, jak je to opečené, tak na všechno přijde už zmíněná teriyaki omáčka. A záleží na vás, jestli k tomu uvaříte pár nudlí, tak můžete mít takovýhle japonský houbový salát s nudlemi jako plnocené jídlo k obědu. No a další z těch pečených salátů, můj oblíbený, je paprikový, říkám mu španělský, protože myslím, že jsem ho poprvé ve Španělsku jedl, nebo v podání nějakého španělského kuchaře. Nejraději ho připravuji ze sladkých červených paprik, samozřejmě cibule a drobně nakrájeného choríza nebo nějakého ostřejšího, řekněme, paprikového salámku. Lze použít pochopitelně i čabajku nebo nějakou jinou uzeninu, třeba i slaninu. Ale v principu nejde o nic jiného, než že z prutka pečete cibuli a papriku. Cibuli krájím na větší kousky, na taková půlkolečka nebo čtvrtkolečka podle její velikosti. A papriku zase na dlouhé nudličky stejnoměrné, aby se pěkně to všechno opékalo stejnoměrně. A když ta paprika a cibule už tak jako na té pánvi nebo na tom grilu případně trochu ovadne, trochu se popálí a zavoní to, tak přidáte tu nakrájenou uzeninu
A zase doporučuji na drobné kostičky nakrájený chléb nebo rohlík bílé pečivo, to může být, jak budete chtít, jak máte raději. A všechno na talíři doladí pár kapek octa a čerstvě pomletý pepř. A věřte mi, je to lahůdka, jak se ty papriky a cibule opeče. Ale důležité je nesolit to, ty papriky ani tu cibuli, protože jinak by v té pánvi nebo případně i na pekáči v troubě pustila ta paprika i cibule mnoho šťávy a už by to nebylo ono. Takže solit a ochucovat až úplně nakonec. Tak to jsme měli do začátku saláty, které je třeba opéct nebo rozpéct, případně i úplně grilovat. Teď si dejme muziku a po nich přijde další dávka salátů, samozřejmě různorodých.

V dnešním kuchařském čarování vaříme tak říkajíc narychlo. Prostě rychlovky, protože v létě je třeba věnovat se jiným věcem, než stát u rozpálené plotny. A takový vydatný salát je v této době určitě vítaným a svým způsobem i osvěžujícím pokrmem. Rád ho připravuji rozložený, a to tak, že jednotlivé suroviny naskládám do misek a mističek. A pak k tomu přidám třeba 2-3 druhy drezinku. A pak už je to na každém, jestli někdo upředností sýr, nebo jenom zeleninu, nebo si to jenom malinko pokape octem a olejem, nebo použijem oblíbenou majonézu. A do takového skládaného salátu rád přidám právě kousky třeba grilovaného masa. Ale ten steak třeba nakrájím jenom na takové nudle nebo menší nudličky. Můžete přidat třeba i smažené brambůrky nebo nějaké chipsy. A rád třeba udělám z majonézy a hořčice takovou hořčicovou majonézku a přidám do ní ještě trošku citronové šťávy. Úplně ideální a krásné je v takovémhle salátu mít třeba uzené ryby a další dobroty, takže to už nechám opravdu na vás. Ostatně na téma, jak upravit takovýhle salát do misek elegantně, o tom budeme mluvit vlastně zanedlouho. Takže čím můžeme nazvat vydatný salát? Může to být běžný zeleninový salát, který doplní sýr, nebo vařená vajíčka, nebo i třeba ztracené vajíčko, ze kterého vyteče potom ten tekutý žloutek a krásně se nalepí na to ostatní, co v tom salátu je. Takže tím ho posílíme. A posílíme ho také tím, že v něm bude kousek uzeniny nebo nějaké luštěniny a podobně. Já mám pro vás recept třeba na takový anglický šunkový, který se původně dělal z rozbifu do růžova upečené hovězí pečeně, nebo tedy, aby jsme to řekli správně, roštěné. Ale rozbiv přece jenom je složitá věc, takže když budete mít šunku, můžete místo do růžova upečené hovězí maso použít tu. Vedle šunky samotné potřebujete ještě majonézu, jarní cibulku a nakládané okurky. A k tomu všemu ještě, aby to dostalo ten správný šmrnc a šmak, potřebujete mít sýr s modrou plísní. Nemusí to být zrovna ten vydatný a velmi silně vonící anglický, může to být klidně ta naše domácí niva. A pozor, ještě jablka, zvláště ta letní, která jsou šťavnatá, nebo teď ty padanky u nás na zahradě, máme takové lehce dokysela, ale už jsou lehce nasládlé, tak to je přesně úplně ono. No a jako správný doplněk k anglickému salátu musí být na stole opečený toastový chléb. V podstatě už asi víte, jak si počínat, že do majonézy nakrájíte najemno jarní cibulku, přidáte na hrubo nastrouhané nakládané okurky a stejně tak na hrubo nastrouhané jablko a všechno promícháte a vznikne vám, no není to tatarka, že jo, ale je to taková omáčka jí podobná. A následně tohle to všechno spojí pokrájený nebo i nastrouhaný modrý sýr a samozřejmě šunka do toho a máte hotovo. Takže tohle to je opravdu zajímavý salátek, ale můžete ho připravit místo šunky třeba z pečeného kuřecího masa a podobně. To už jsem zmiňoval, že původně v tomto salátu měl být rozbív. A pro pány doporučuji do toho salátu přidat i trochu čerstvého nastrouhaného křenu. A aby jsme nabídli také něco jemnějšího třeba pro dámy, tak když byla řeč o anglickém šunkovém nebo masovém salátu, teď bude řeč o holandském sýrovém salátu. V podstatě je jedno, který sýr vyberete nebo které sýry. Často takovýhle salát připravím, takže doma najdu ještě zbytek goudy, taky nakrájím na kostičky. K tomu přidám třeba ještě trochu takového toho přírodního sýru,
jako my říkáme třeba lůčinu a podobně, tak i to můžete přidat. A mám velmi rád k tomu sýru, když jsou tam oloupané salátové okurky, vařená vajíčka, posekané bílky a ty žloutky právě dám třeba do toho krémového sýra. Přidám trošku hořčice, tak tomu, ta mi k tomu ladí, a kysanou smetanu mu oblíbenou, citronovou šťávu, sůl, pepř. Můžete přidat i trošku čerstvého třeného česneku, ale někomu česnek trošku vadí, tak já používám takové bylinkovou směs, ve kterém je sušený česnek. A ten tam jako tomu chuť přidá a nevadí tolik při té samotné konzumaci. No a pokud máte, tak přidejte lístky rukoly, polníček, pažitku nebo zmiňovanou cibuli, cibulovou nať. A ještě se nebojte přidat třeba, jak jsou teď ty mini rajčátka. My jim říkáme svíty, protože jsou sladoučka. Tak ty, když do tohohle salátu prokrájené na půlku, pak nakonec přidáte a podáte k ním a k tomu salátu podáte ještě opečené krutonky, takové ty máslové, případně s bylinkovým máslem, tak to určitě bude lahůdka. Teď si dejme zase trochu muziky a hned poté budeme servírovat havajské misky s různými dobrotami a také takzvané budhovy misky.

dnešním kuchařském čarování máme rychlovky. To znamená, že vaříme rychle. A teď to bude úplně nejrychlejší, protože stačí, když máte v lednici připraveny kvalitní suroviny. Máte misku, máte nůž a máte prkínko. Pak už to bude trvat opravdu jenom pár minut, než všechny ty suroviny nakrájíte a uložíte do misky. A když to bude s rýží, tak to bude havajská miska, poké bowl. A když tam bude třeba kuskus, nebo hnědá rýže, nebo pohanka a podobně, a další suroviny, tak můžeme to nazývat, že to je buddha bowl. Takže úplně jednoduše, buddhova miska má obsahovat kompletní sacharidy, když to řekneme odborně, přibližně 1/4. A to může být hnědá rýže, kinoa, bulgur, kuskus, třeba i brambory opečené nebo už zmíněná pohanka. Měly by tam být rostlinné i živočišné bílkoviny, to znamená, to může být tofu, může to být tempeh, může to být také cizrna, čočka, edamé fazolky velmi často, ale i klidně grilované kuřecí maso nebo vajíčko, případně nějaká ryba. Pak by tam měla být čerstvá i tepelně upravená zelenina, obojí, třeba spařená brokolice, křehký římský salát, nastrouhaná mrkev a třeba osmahnutá šeri rajčátka. No a klidně okurka nebo avokádo. Nezapomeňte všechno v této misce doplnit dobrými zdravými tuky, to znamená sezamovým olejem, dýňovým olejem a přidat dýňová semínka a ořechy nebo tahíny pasta, někdo má rád pastu ze sezamových sedmínek. Ale i olivy a olivový olej tady tu funkci samozřejmě zajistí. A tady ta buddhova miska by měla vždycky obsahovat lahodnou zálivku, ať už to bude z arašídu rozmixovaný dressing, do kterého se přidá citron. A nebo to bude jenom olivový olej s citronem. Nebo to bude sojová omáčka, trošku mletého zázvoru, nebo rozsekaného, nebo natřeného. A k tomu zase něco výrazně kyselého. Ať už to bude ocet, nebo limetka. Takže to je základní. Tam už potom záleží na vás, jaké máte suroviny a jak to chcete nakomponovat. Ale těchto hlavních pět součástí by to mělo mít. Řekněme si příklad. Třeba takzvaná asijská miska je podle vzoru z jedné encyklopedie. Takže základem je jasmínová rýže a nebo rýžové nudle. Potom tam přijde marinované a opečené, to znamená pěkně ochucené tofu. A zároveň edamame fazolky, to jsou takové ty podlouhlé zelené, jsou to vlastně nedozrálé sojové boby. No a k tomu, aby tam byla zelenina, tak je tam nastrouhaná mrkev. Potom je tam jemně nakrájené zelí a potom je tam pak choy, který je upravený na páře. A může tam být klidně i okurka a další. A potom právě, aby to mělo tu vydatnost, tak se do takovéhle kombinace přidává hustá omáčka z arašídového másla anebo tedy z rozmixovaných pražených arašídů, které rozmixujete spolu třeba s mlékem anebo když budete chtít, může to být kokosové mléko. Přidávám do toho trošku sojové omáčky a malinko limetky, případně můžete dát i mletý zázvor nebo čerstvý. No a navrch jenom jarní cibulka, sezamová semínka a je to krásná miska. Tak asi si to dovedete trošku už představit. Ty další kombinace mohou být třeba, že tam bude základem třeba bude kuskus a přidáte tam sýr, feta, ten se hodí do této kombinace, která bude taková středomořská. Pak bych tam dal rajčátka, dal bych tam okurku, dal bych tam opečené kousky papriky, no a klidně pár lístečků nějakého špenátu. A aby to mělo nějaký dressing pěkný, vždycky na to myslete, aby se k tomu dalo něco, co to uhladí, spojí a ochutí.
tak bych udělal z rozsekané cizrny zase pro změnu, takový, jak se dělá humus, tak ho udělat řídký, s kysanou smetanou, olivovým olejem a citronem a klidně by tam mohla být i posekaná máta. No, je na vás, jestli uděláte takovouhle misku ještě a la Mexiko, kdy tam prostě bude základem třeba hnědá rýže, nebo taková ta divoká rýže, ta bude ochucená limetkou a samozřejmě nemůže chybět koriandr. No a potom bych, když teda Mexiko, tak bych tam dal takové ty velké černé fazole a trhané kuřecí maso a trošku kukuřice, avokádo, nakrájená rajčátka a zase třeba list římského salátu rozkrájený na nudličky. A zakysaná smetana určitě, nebo jogurt, budíš, a trochu nějaké pálivé salsy. A bylo by to. A navrch samozřejmě bych dal takové chipsy z tortily, anebo přímo, jak se dají koupit, chipsy nějaké a la Mexiko. A tak bych mohl pokračovat dál. Ale protože už nám nezbývá mnoho času na toto téma, pojďme se podívat ještě na Havaj. Nemusí to být na Havaj, může to být kdekoliv, kde nabízejí poké misky. Tam se dá říct, že to poké miska je v podstatě rozložené japonské sushi. Z toho už odečtete, že by tam měla být teda vždycky rýže, zpravidla sushi rýže. Může být teplá, může být i studená, ale zpravidla se podává teplá, která je ochucená rýžovým octem, takže je lehce nakyslá. Pak by tam měla být syrová ryba. Ať už to bude čerstvý losos, nebo to bude třeba tuňák, anebo to bude opravdu jenom ten tuňák, kterého koupíme v konzervě, případně bych navrhoval z prudka orestované krevetky. Prostě nebo nějaké dary moře. Ale mohl by tam být i třeba kousek uzeného pstruha. A další součást je také zelenina. Z pravidla by tam mělo být avokádo. A okurky, a rajčata, a prostě to, co máte. A zase tam nesmí chybět v této poké misce, nesmí tam chybět nějaká pikantnost, to znamená ideálně majonéza, která se smíchá třeba s pálivou omáčkou. Taková ta srirača, určitě znáte tu pálivou chili omáčku. Takže trochu té chili omáčky. Já používám rád, že tam dám ten japonský zelený křen do té majonézky a trošku citronu a je to výborné. No a něco křupavého, třeba smažená cibulka navrch. A věřte mi, je to lahůdka. Já si vzpomínám, že jsem měl takovouhle misku v Anglii na jedné tržnici a nesmírně jsem si pochutnal, protože v tom byla i moje oblíbená řasa mořská wakame. Byly tam řetkvičky a bylo do toho kombinováno ještě mango. A byla tam taková sladkokyselá sojová omáčka, která to chutila, hodně jarní cibulky a drcené oříšky, které byly s takovým tím japonským křenem wasabi, jak jsem ho před chvilkou zmiňoval. A moc jsem si na tom pochutnal. Takže nechám to na vás. Jakou misku byste připravili sobě nebo svým přátelům? Pamatujte na to, že by tam mělo být něco základního, něco, čeho se člověk nají. To znamená, řekněme, ta rýže nebo nějaká jiná zrnina. A potom byste neměli zapomenout, že tam má být kus masa, případně tedy luštěnina a zelenina, případně ovoce, nějaká omáčka, která to ochutí a něco křupavého navrch, třeba opražené oříšky. Tak, to by bylo asi to nejdůležitější k tomu, jak udělat krásnou, dobrou misku, kterou říkejte klidně podle sebe, ale kterou podávejte s radostí a láskou.

Dnes kuchařské čarování čaruje doslova bleskově, protože představte si to, koupíte si v obchodě docela běžně, už asi se dají koupit čerstvé těstoviny. Ty trvá uvařit, no, 3, 4, 5 minut podle kvality a velikosti samozřejmě, takže než se uvaří voda dalších 5 minut a mezi tím si rychle uděláte ochucení, ať už to bude na styl carbonara nebo z nějaké nastrouhané cuketky a trošku cibulky, a nebo to bude taková rozpečená dýně, to už opravdu nechám na vás. A během chvilky, během těch 20 minut, máte výborný oběd, když máte tedy v lednici kousíček sýra dobrého. Já používám nejčastěji Parmigiano Reggiano, ale může to být i jiný tvrdý sýr. I tady ta naše Moravia je také, ten tvrdý sýr je také výborný, a pecorino, ovčí sýr, tvrdší ovčí sýr, no to už je úplně, úplně luxusní záležitost. No ono vlastně, když nad tím přemýšlím, tak takové ňoky, pravé italské, připravit, pokud máte předem uvařené brambory, netrvá také dlouho, protože než se mi uvaří voda, tak nastrouhané brambory promíchám, řekněme 3 větší brambory, promíchám ze lžící škrobu jedním vajíčkem, špetkou soli. Promíchávám to kartou, takovou tou plastovou, kterou prořezáváte ty brambory, krásně to tam promícháte, a potom tam dáte, řekněme, 2 hrstičky hladké mouky. Potom už jenom rychle, když je to všechno promíchané, je z toho taková bramborovo-moučná drobenka, tak pak to umáčknete rukou a rozválíte a nakrájíte ňoky na prkínku, šupsími do té vařící osolené vody, a máte během chvilky měkoučké, heboučké nočky, na které stačí vlastně smísit trošku rajčatové pasáty, malinko smetany, a předtím tam můžete v pánvi na trošce olivového oleje osmahnout najemno nakránou cibulku. To je takzvaná omáčka piemontéze. Je velice rychlá, a když máte dobrou smetanu, trošku dobrého rajčatového protlaku nebo tedy té pasáty, a trochu parmazánu, kterým celou tu omáčku malinko zahustíte, a pak už stačí jenom trošku pepře přimlít a je to hotové. A v tom ty noky necháte chvililinku zabublat. Tak mi to říkal jeden kuchař, starodávný kuchař v Itálii. Tak to je opravdu lahůdka. Je to takový starý pokrm, který rolnické rodiny běžně připravovaly v celé té severní části Itálie. A kdo má v lednici trošku třeba nivy nebo nějakého sýru s modrou plísní, tak stačí ho ve té smetaně jenom rozdrobit, rozpustit a k tomu opect trošičku špeku, a máte výbornou tyrolskou tradiční omáčku. No, trochu víc práce třeba dá nějaká napolitánská, jak říkával můj děda, omáčka, spíš je to taková salsa, kde jsou na kostičky nakrájené papriky a cibule a cuketa a další zelenina, lilek a další. A to všechno se opéká, rozpéká a nakonec se to všechno zalije rajčatovou pasátou a ochutí se to samozřejmě oregánem, přidává se do toho pepř a trošku muškátového oříšku, a tímhletím se třeba zalijou těstoviny, navrch se položí 2-3 vajíčka a nechá se to v troubě všechno zapéct. Takže zase během půl hoďky je vařeno. Takže to bylo dalších několik typů. Pochopitelně jsou tady i minutky, kdy vezmete plátek masa, opečete ho na pánvi a lehko snadno uděláte v té pánvi, v tom výpeku, rychlou omáčku. Já zpravidla dám houbové koření, trošku smetany a mám takovou alá hříbkovou, když teď zrovna ty hříbky v lese nerostou. A nebo teď jsou na zahradě čerstvé fazolové lusky. Ty stačí krátce povařit a překrájené potom zase necháte jenom v té smetaně a malinko to zahustíte už zmiňovaným nastrouhaným parmazánem. A nebo někdo má doma a raději používá třeba tavený sýr. Clio Pio může to zahustit i tím taveným sýrem. Tak, to jsme prolétli něco málo ještě z dalších nápadů, jak rychle uvařit teď v létě. Takže teď nám nezbývá, než si dát něco sladkého na závěr.
Ale to si dáme až po písničce a spojíme to s kuchařským kalendářem.

0: Ještě než se pustíme do závěrečného kuchařského kalendáře, tak mám pro vás jednu sladkou rychlovku. No, asi nejrychlejší rychlovka je dát mražené ovoce do mixéru, přidat smetanu, případně kysanou smetanu, trošku moučkového cukru a všechno to rozmixovat na domácí zmrzlinku. A k tomu přidáte už jenom nějakou sušenku a trochu šlehačky. Případně najdete na zahrádce ještě pár jahůdek nebo borůvek. Tak máte sladkou rychlovku nejrychlejší a docela zdravou. Ale velmi rád dělám, anglicky se to řekne crumble a česky je to v podstatě drobenka, kdy nemusíte použít klasickou mouku a máslo a cukr, ale můžete použít třeba sušenky rozmačkané nebo rozdrcené nebo rozmixované. Přidáte k těm sušenkám máslo, přidáte tam jedno vajíčko nebo jeden bílek, ale nemusí to být. A vlastně uděláte takovouhle hmotu, já často dám sušenky a přidám tam i běžnou rohlíkovou strouhanku. A myslete na koření. Já tam dávám rád třeba trošku z kořice, anebo perníkového koření. A tadyhle z tu hmotu potom dáte do nějaké formičky, do nějaké mističky vhodné k zapékání. Nasypete na to ovoce, jo, a dáte to upect a je to. Někdy to dělám tak, že část té drobenky máslové dám dolů, pak dám ovoce a navrch dám zase ještě další tu drobenku, ale někdy do toho zamíchám třeba trochu ovesných vloček nebo ořechy nastrouhané nebo nadrcené, nebo kokos, to jsem udělal naposledy. Takže takhle upečete vlastně během chvilinky buchtu, protože tam je jenom vajíčko syrové, jinak je tam máslo, je tam strouhanka nebo ta sušenka rozdrcená nebo obojí, pak je tam ovoce a to je všechno. Takže opravdu během chvíle tohle máte v troubě rozpečené, nic se tam není třeba propékat. No a pak navrch dáte šlehačku nebo kysačku nebo nějaký lísteček máty a k tomu třeba nějaký kousek ještě čerstvého ovoce. To ovoce se totiž rozpeče a prosákne do toho spodní části, na vrchu se to do křupova upeče a je to úplně parádní. Pokud byste chtěli recept, tak dám třeba na 50 gramů másla, tak 20-30 gramů cukru a k tomu dám nějakých 50-60 gramů té strouhanky nebo sušenek. A k tomu dám jeden bílek, to mi stačí. A mám ten základní recept na crumble. No a určitě znáte fofrkoláč, takový ten po hrníčcích se to nasype, udělá se drobenka, pak se část drobenky odendá, do toho se dá mléko vlažné, promíchá se těsto, nasype se ovoce, ta drobenka odložená se dá navrch a v troubě je to také za chvilku hotové. Tak a teď už nám zbývá jenom kuchařský kalendář.
1: Kuchařský kalendář.
0: 7 typů provaření v příštích dnech začíná polévkou, a to rajčatovou. Já osobně rajčatovou, ostřejší, výraznější, nakyslejší, třeba i pálivější rajčatovou omáčku, třeba s nudličkami, úplně v létě miluju, protože je osvěživá. Nemůžu si pomoct, ale můžete ji udělat samozřejmě i na studeno. Ryba, tu bych navrhoval upravit přírodně, nechám to na vás, jaká bude. A k tomu takové bramborové pyré a lehký salátek, to si dovedu představit. No, luštěnina, zdá se to na léto docela těžká záležitost, ale co udělat takový salát z naklíčené nebo i jenom povařené čočky? Dal bych do toho salátu i rýži a udělal bych to na studeno, hodně svěží a už je na vás, jestli do toho dáte nějakou další sladkokyselou zeleninu nebo co třeba takovou červenou řepu nakládanou a trošku kysané smetany a z toho bude zajímavý salát. Těstoviny, další tip, no třeba zapečené. A nechám to na vás, jestli to budou klasické šunkafleky a nebo to uděláte po nějakém neapolském stylu. A nějaké maso, nějaký kus masa by měl být, tak třeba na grilu připravená živáňská, z kousky brambor, všechno v jednom pekáči a nebo v jednom alobalovém balíčku. a naložené vepřové, klobásky, cibule, papriky a ty brambory a všechno upečené, to si dovedu představit. No a nějaká klasika, tak co třeba cmunda po kaplicku? Můžete ten bramborák udělat bez brambor z cukety, pokud máte přetlak na zahradě jako my. A kousek uzeného a klidně do léta to ostré kysané zelí, taky se mi to tam líbí. No a nakonec něco sladkého, no o tom byla řeč před chvilkou, tak se vrátím k té domácí zmrzlině, připravené během chvilky zmraženého ovoce a smetany v mixéru. No a to je pro dnešek z kuchařského čarování opravdu všechno. Budu se těšit naslyšenou zase za týden. A do té doby vám dobré dny, dobrou chuť a dobrou mysl přejí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Roman Kamba vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu rychle a rychlovky komentoval kuchařský čaroděj Petr Stupka.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Agrosalon Zeměživitelka na českobudějovickém výstavišti dneska pokračuje národními dožínkami. Krajská nemocnice v Horažďovicích hledá dobrovolníky na čtení pro pacienty. Ve městech se rozšířil ječmen myší, trápí hlavně majitele psů. Jih Čech bude dneska oblačný s teplotami do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Farmáři a návštěvníci veletrhu Zeměživitelka v Českých Budějovicích dneska oslavují konec sklizně. Národní dožínky zahájil průvod folklorních souborů a místních spolků. Oslavu konce letošních žní v pivovarské zahradě na českobudějovickém výstavišti sleduje i náš reportér Michal Bělský.
2: Program národních dožínek právě teď pokračuje na pódiu vystoupením dechových kapel. Poslechnout si je sem přišlo několik stovek návštěvníků agrosalonu. Slavnostním průvodcem dopoledne od hlavní brány výstaviště do pivovarské zahrady přivedli členové jihočeských folklorních souborů. Doprovod jim dělali představitelé státu, místních samospráv a zemědělských komor. Oslavy konce žní skončí tady v pivovarské zahradě na večer v 17:30. Do té doby program vyplní vystoupení dechových kapel. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.
0: Krajská nemocnice v Horažďovicích připravuje další čtení pro pacienty. Hledá teď dobrovolníky, kteří by měli zájem přečítat, tentokrát na téma slavné osobnosti Pošumaví. Zájemci se můžou hlásit na kontakt na stránkách nemocnice. Pokračuje její mluvčí Jiří Kokoška.
3: Hledáme přibližně 10 zájemců, dobrovolníků, kteří by přišli do nemocnice a pacientům třeba 20 nebo 30 minut klidně i s přestávkou četli. Hlavním cílem je ale samozřejmě rozptýlit pacienty. Jsou mezi nimi totiž i starší nebo dlouhodobě hospitalizovaní lidé a vyžadují pro zachování dobré psychické pohody intenzivnější komunikaci s okolím.
0: Veterináři varují majitele psů před osinami ječmene myšího. Ty můžou psům způsobit vážné zdravotní komplikace. Nízká rostlina se zhruba od dubna rozšiřuje hlavně ve městech a její likvidace je náročná. Musí být posekaná ještě předtím, než jí dozrají klasy s ostrými osinami. Ty se dostávají psům do uší, očí, čumáků nebo mezi prsty na tlapkách. Pokračuje veterinářka Natálie Mazurová.
4: Tohto roku máme skúsenosti s tým, že sme to vyťahovali nášmu pacientovi v oblasti jazyka. Vytváralo mu to respiračné problémy, mal výtok z nosu, takže sme ho mali na endoskopii. Nejaké 2 hodiny sme sa s tým fakt vytrápili, lebo človek není schopný rentgenom ani ničím iným tú osinu nájsť.
0: Pokud lidi zjistí, že má pes osinu zapíchnutou, měli by vyrazit k veterináři. K jejímu vyndání je ve většině případů potřeba aspoň lokální anestezie.
1: Počasí.

0: Ve vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1015 hektopaskalů. Odpoledne bude na jihu Čech většinou oblačné, místy s přeháňkami a jen výjimečně se může ještě objevit slabá bouřka. Večer budou srážky ustávat a místy se nebe vyjasní. Maximální teploty se budou pohybovat jen mezi 19 a 22 stupni, na horách vystoupají k 17 stupňům. Vítr je mírný západních směrů a večer bude slábnout. Noc bude jasná až polojasná, minimální teploty budou mezi 10 a 7 stupni. Zítřek bude ze začátku jasný až polojasný, výjimečně mlhavý. Během dne bude obloha polojasná až oblačná. Na horách se může vytvořit slabá přeháňka. Pravděpodobnost srážek je ale malá. Večer se bude znovu nebe vyjasňovat. Teploty se nijak nezmění, naměříme opět 19 až 22 stupňů a na horách kolem 16. Vítr bude vát slabý od severozápadu až západu a biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na silnici číslo 409 u Plané nad Lužnicí. Je tam odstavené nepojízdné nákladní auto. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
3: Je sobota krátce popolední a to značí čas, který je vyhrazený na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Písničkám pro radost Hanka Šubrová vás vítá od mikrofonu u jejich poslechu. A jdeme hned hrát do obce Zvěrkovice. Tam totiž žijí Zlata a Jan Penkertovi. Doufám, že to čtu správně a měli by oslavovat 50 let, tedy 50. narozeniny. K vašemu výročí vám přejeme hodně štěstí, lásky a zdraví. Přejí děti Honza Penkert, Kuba Penkert, Zlata Penkertová a kamarádi ze Zvěrkovice. No a písničku, kterou si přejete pro Zlatu Jana, se jmenuje Sokolíci. A asi netřeba dlouze zmiňovat kapelu, která bude hrát. Ano, jsou tady Babouc.

Další dnešní oslavenkyní je paní Hana Mošanská z obce Hrazany, oslavuje kulatiny. Paní Hanko, máte u nás přáníčko. Drahá naše prababičko, babi, mami, ženo, dnes popřáti ti nám bylo dovoleno. Ať štěstí, zdraví, krásné dny tvůj život plní, ať cesta životem nikdy nezaroste trním. Ať radostí a lásky máš vždycky dosti, zdravé tělo, klouby, svaly, kosti. Ať každý den přináší překvápka jen milá, abys dlouhý život s námi žila. Máme tě rádi. Na tvé zdraví připijíme manžel Pepa, Hanka s Milanem, Luboš s Lenkou, vnoučata Kačka s Vasilem, Kamča, Natálka se Štěpánem, Viktor s Mončou, Johanka, Tereska a pravnoučátka Adrianka a Miminko. Zahrajeme písničku Něžné konvalinky a pošleme ji taky do Předonic Učkyně, kde žije paní Helena Jedlíčková. Milá Helenko, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví do dalších let přeje Jiřina Koláříková z Dřešína. No a teď už hraje Pardubická šestka.

19. srpna oslavil kulaté 70. narozeniny českokrumlovský patriot a velký sportovní fanoušek pan Jaroslav Poisl, který dlouhá léta žije v Prachaticích. Jeho druhým domovem je ale malá vesnička Hradiště u Netolic, kde u svých prarodičů trávil prázdniny a tam se stále moc rád vrací. My všichni mu chceme popřát hlavně hodně zdraví, protože je vzácné, spoustu štěstí, protože s ním je život snazší. Hodně lásky, protože jí je málo. Pořád dobrou náladu, neboť s ní je život zábavnější a také dostatek peněz, aby mohl život užívat plnými doušky. Dnešek patří jenom tobě, tak si svoji oslavu užij naplno. Přání posílejí dcera Klára, syn Tomáš s manželkou Lucií, vnoučata Emma a Matěj, přítelkyně Jaroslava se svou rodinou a také všichni hradišťáci. Prosíme o zahrání písničky Na staré mohelně. A my ji pošleme taky do Bernardic paní Haně Fukové. Obecní zastupitelstvo a pan starosta si na vás vzpomněli, paní Fuková, a přeji vám ke krásným 75. narozeninám hodně zdraví, pohody a štěstí do dalších let. V Číměři dneska oslavuje 75. pan Josef Kocar. U příležitosti půlkulatého životního výročí si dovolujeme popřát panu Kocarovi mnoho pevného zdraví, spokojenosti a dobré pohody do dalších let a budeme rádi, když přispějeme k příjemnému prožití dnešního dne pěknou písničkou. Podepsáni jsou zaměstnanci obecního úřadu v Číměři v čele s panem starostou.

0: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Ano, je správný čas na písničky pro radost. Musíme trošku kvaltovat, protože písní a gratulací hodně. Uvidíme, jestli to všechno stihneme přečíst gratulace, ano, ale obávám se, že zahrát všechny písně na přání, podle vašeho přání, tedy asi to neklapne, ale uvidíme. Zkusím proto udělat maximum. Prosíme o zahrání písničky pro paní Helenku Jedličkovou z Předenic Učkyně. Dnes slaví své 68. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti, ať každý den je plný radosti, méně starostí, ať tvůj úsměv na tvé tváři další roky stále září. To vše ti ze srdce přejí sestra Jana s rodinou a sestra Vlaďka s rodinou a přejí si pro vás písničku od Doubravanky. A tu po nás žádá i další pisatel. Prosíme o zahrání písničky Sladký domov od Doubravanky pro pana Stanislava Mádla ze Zlivy, který slaví 72. narozeniny. Milý Stáňo, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny a hezkých setkání na dechovce. To přejí manželka Jana s celou rodinou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem a všichni, co tě mají rádi. A za všechny píše Láďa Hřídel.

Dneska se v plném zdraví dožívá krásných 80 let paní Milena Netáhlová ze Zdíkova. Je stále čilá, ani roky jí pranic neubyly, neubrali na tom, aby byla stále aktivní členkou naší organizace. Do dalších let hlavně pevné zdraví, klid, pohodu a abyste dlouho s námi vydržela. To a ještě spoustu upečených langošů ti přejí odrostenky Sokola Zdíkov a přejete si nějakou písničku od Karla Polaty. Pošleme jí, ale taky ještě jedné oslavenkyni a tu je paní Božena Stupková z Olešnice. K vašemu jubileu vám paní Stupková přeje obec Olešnice hodně sil, zdraví a štěstí. Srneček v podání Šumavanky Karla

Dnešní krásné 80. narozeniny slaví pan Václav Jaromílek z Vilína. Přejeme ti všechno nejlepší, pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a božího požehnání do dalších let. Za všechnu lásku, péči a obětavost ti děkují manželka Marie a dcery Marie, Jana a Ludmila s rodinami. Klárka, Markétka, Jiřík, Vojtíšek, Aneška a Anička se už těší, až tyto kulaté narozeniny společně s dědou pořádně oslaví. Všichni ti přejeme krásné narozeniny. No ale oslavovat krom pana Václava Jarolímka bude i další Václav, tentokrát Vopalecký, je z Hrádku u Sušice. Milí Venoušku, tatínku a dědečku, k zítřejším krásným narozeninám ti přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a vitální svěžesti a neutuchající elán do života. Mysli na to, že nejsi starý, jsi jen vylepšená, limitovaná edice s 80 lety zkušeností. Užívej každý den a máme tě moc rádi. Krásné narozeniny přejí Míša, Pavel, Naty a Myška. Hraje Doubravanka písničku Na Libíně.

0: Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: Paní Blanka Šedivá z Antonky oslavuje taktéž dneska narozeniny a jsou to kulatiny. Blanko, přeji ti k tvým narozeninám hlavně zdravíčko a spokojenost, ať ti pečení jde pořád tak dobře, jako celých 44 let, co jsem tě poznala. Moc děkuji za vše, co jsi pro naši rodinu udělala, moc si toho vážím. Podepsána je Jana s rodinou ze Strakonic. A přejete si píseň o dudácích, že jste jezdila údajně paní Blanku na dudácký festival a ten se aktuálně koná ve Strakonicích, tak možná tam máte cestu. Písničku pošleme taky Karlovi Pelikánovi do Višňové. Všechno nejlepší k životnímu jubileu, hodně zdraví, štěstí do dalších let vám, pane Pelikáne, přejí zastupitelé obce Višňová.

Dneska 22. srpna slaví svůj svátek pan Bohumil Diviš z té nejhezčí vesničky Doubravice. Bohuši, k tvému dnešnímu svátku ti posílám jedno velké a upřímné blahopřání. Přeji ti hlavně pevné zdraví, neutuchající životní elán, pohodu, klid v duši a spoustu důvodů k úsměvu v každém dalším dni. Ať se ti v Doubravici stále krásně žije. Na dálku a z celého srdce ti na tvoji oblíbenou vlnu Českého rozhlasu České Budějovice posílá písničku Ještě tu poslední a k tomu velký pozdrav tvůj přítel Standa Mixa z Teplic Lázní. No ano, Ještě tu poslední zahrajeme, je od Vejvodovy kapely, ale ještě bych tady měla jednu gratulaci pro paní Blanku Šedivou, které už jsme přáli před chviličkou, ale tentokrát je to gratulace od rodiny. Milá maminko, babičko a prababičko, k tvému životnímu jubileu přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody do dalších let. Velkou pusu posílá Tonička a Kubík, připojují se Blanka s rodinou a Martinem. A dneska máte údajně oslavu, tak ať se to všechno povede.

nebudeme si říkat s Bohem ani naschledanou, protože ještě 9 minut zbývá do 13. hodiny, ale nám už se vejde v tuto chvíli jenom jedna písnička od Babouků. Dopředu tedy avizuji, že jednoho z vás neuspokojíme, Babouci zahrají v každém případě, protože oba respondenti si přáli Babouky, ale budeme respektovat tedy žádost toho staršího a zahrajeme píseň Já už to políčko od Babouků. Ale ještě než se k tomu dostaneme, tak já bych, přátelé, tady pro vás měla pozvánku na dechovku víkendovou. Tak myslím, že Lipkovanku ve Vyšším Brodě v Klášterní zahradě už nestihnete, ale kdybyste bydleli někde poblíž Obrataně, nebo jste to neměli daleko, tak se tam můžete na Lipkovanku zajet podívat a poslechnout, možná i zatančit. Vystoupí tam v rámci pouťového koncertu mezi 17. a 19. hodinou dneska. A nebo potom zítra v Dušejově mezi 15. a 17. Tam mají taky pouť a uskuteční se tam Lipkovanky pouťový koncert. Možná to máte blíž do Trhových Svinů, pak o dechovku tam není o tomto víkendu nouze, protože se tam koná festival Karla Waldaufa. A to dnes i zítra. Co se týká dnešku, tak zahraje od 17. Kubatova dechovka, 18.30 vystoupí veselá muzika a ve 20 hodin Babouci. Tak to bude takový vrchol dechovkový. No a potom v neděli 10. dopoledne Mistříňanka a následují Božáci, Vlčnověnka, Jihočeští rodáci, Strahovanka a Kukačky. Tak to je pozvání do Trhových Svinů a ještě snad Třebětice, protože tam se můžete vypravit zítra a to za slováckou kapelou z Kobylí. Jmenuje se Lácaranka a vystoupí tam tedy zítra od 14. hodiny. Připomínám, Třebětice. Lácaranka, slovácká to kapela. Tak, myslím, že k pozvánkám by to bylo vše. Samozřejmě Země živitelka se koná na výstavišti, to asi dobře víte, takže tam se můžete taky vypravit na dechovku do Pivovarské zahrady. Teď už poslední dvě přání. Paní Marie Slabová z Božejovic oslavuje narozeniny. Milá Maruško, k tvým nádherným 85. ti chceme z celého srdce popřát to nejdůležitější. Pevné zdraví, klid, radost a spoustu krásných chvil, které naplní tvé dny úsměvem. Máme tě moc rádi a jsme nesmírně vděční za každý okamžik s tebou. Zůstaň stále taková, jaká jsi, jedinečná, s láskou tvoje rodina. A posledním oslavencem je pan Alois Král z Putkova u Zdíkova, oslavuje kulatiny. Všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let přejí dcery Hana a Marie s rodinami, vnoučata a 9 pravnoučat. Babouci jsou tu pro vás.

0: Dva vrtulníky z Česka budou pomáhat v Srbsku s hašením přírodních požárů. Vrtulníky soukromého provozovatele vybavené velkokapacitními bambivaky zůstanou v Srbsku 5 až 7 dní, uvedl dnes mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný. Srbsko podle hasičů čelí vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodním prostředí. Vláda chce letos navýšit částku na boj se suchem, řekl dnes ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián na národních dožínkách. Nyní ročně stát dává na opatření proti suchu 20 miliard korun. Hodnotu zamýšleného zvýšení ministr neuvedl. Národními dožínkami dnes pokračuje v Českých Budějovicích veletrh Zeměživitelka. Letošní výrazné sucho zapříčinilo snížení zemědělské produkce. Agrární komora proto očekává výpadek tržeb zhruba 20 miliard korun. Silné bouřky zasáhly večer a v noci i jižní Čechy. Nejhorší situace byla na Táborsku. V obci Nadějkov napršelo rekordních 60 mm srážek. Naopak v Dačicích na Jindřichohradecku nepršelo vůbec. Informoval o tom Tadeáš Gregor z Českobudějovického hydrometeorologického ústavu. Jeho čeští hasiči vyjížděli od pátečního odpoledne k 60 případům. Hradozámecká noc dnes nabídne noční prohlídky vybraných jihočeských památek. Návštěvníci zámku v Třeboni na Jindřichohradecku zažijí kostýmovanou prohlídku princezny Terezie. Na divadelní představení mohou zajít lidé na zámek ve Vimperku na Prachaticku. Pokračuje kastelánka Ludmila Čiháková.
1: Divadlo bude hrát divadelní spolek Bouček, je to v zámecké zahradě. Areál se bude otvírat v 7:30 a v 8:30 začíná představení. A je to na motivy Shakespeareovy hry. Jmenuje se to Kdo zkrotí Kateřinu. Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne převážně oblačno, místy s přeháňkami, ojediněle se může vyskytnout i bouřka. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 17. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout. V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů, zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne pak polojasno až oblačno. Teploty budou opět mezi 19 a 22 stupni, na horách do 18. Vítr bude slabý severozápadní. Západní až západní, biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihu Čech teď nekomplikuje žádná dopravní nehoda, pozor ale na silnici 409 u Plané nad Lužnicí. U nájezdu na dálnici D3 stojí porouchané nákladní auto.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
3: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráceji Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildprantů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildprantové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol a to bylo asi 15. století, že jo.
1: Rodině Hildprantů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildprantové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildpranty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildprant panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildprantů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už. Jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituje, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takovej, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: A já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem. A jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo, takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli, 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo na vše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci jak a co, ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo, nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem?

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matracích?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že jste si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítám. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí. A udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako? Co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou?
3: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky. A starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, ne, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahrabávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahrabala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno. Můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky prej ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematické, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Rusko v noci útočilo hlavně na Oděskou a Kyjevskou oblast. Zemřeli dva lidé. Dětské hřiště doplnilo naučnou stezku v českobudějovickém háječku. Na závěr přípravného hokejového turnaje se dnes českobudějovický Motor střetne s Vienna Capitals. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 22 stupňům. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Rusko v noci znovu zaútočilo.

0: nejvyššího ruského internetového obchodu Ozon v Samarské oblasti. Hala začala následně hořet, jak zachycují četná videa na sociální síti Telegram. V Krasnodarské oblasti ukrajinské drony zasáhly přístav v Jejsku. Přístav je důležitý pro námořní přepravu obilí a dalších zemědělských produktů, uhlí nebo hnojiv. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Vedle českobudějovické hvězdárny a planetária vzniklo dětské hřiště. Stavba za více než 2 miliony korun připomíná sluneční soustavu. Na místě jsou i lavičky pro rodiče a trampolína v podobě černé díry. Podle ředitelky planetária Jany Tiché hřiště využijí i jejich návštěvníci.
2: Rodina s dětmi nebo i školky a školy těch nižších ročníků jedou zdaleka, jedou radši o něco dřív, aby nedorazili pozdě, a když už tu jsou, tak budou moci využít nejen naší planetární stezku a výstavu, ale budou moci využít to hřiště pro nějaké odreagování.
1: Trhové sviny na Českobudějovicku ožijí tradiční dechovkou. Festival Karel Waldauf zahájí v 15 hodin vystoupení Majoretek a místní kapela Podhoranka. Dnes se představí ještě Kubatova dechovka, veselá muzika Babouci a od 21 hodin Couple of Sounds. Nedělní program odstartuje v 10 hodin Mistříňanka. Festival vyvrcholí od 17 hodin vystoupením Daši s jindřichohradeckým Big Bandem. Program najdete na webu Trhových svin. Sport. Dnešní utkání mezi motorem České Budějovice a Vienna Capitals zakončí Energie AG Motor Cup. Hrát se bude od 17 hodin. Po prohře se Slovanem Bratislava v prodloužení si to Jihočeši s rakouskými soupeři rozdají o druhou příčku. Počasí. Na jihu Čech je převážně oblačno, místy s přeháňkami, ojediněle se může vyskytnout i bouřka, večer bude srážek a oblačnosti ubývat. Teploty jsou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 17. Mírný vítr západních směrů bude večer slábnout, v noci se ochladí na 10 až 7 stupňů. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, výjimečně s mlhou. Během dne pak polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může vytvořit slabá přeháňka. Teploty budou opět mezi 19 a 22 stupni, na horách do 18. Vítr bude slabý, severozápadní až západní, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Osobní auto srazilo cyklistu na silnici číslo 19 u Kostelce nad Vltavou na Písecku ve směru na Lety. Dávejte pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Písničky, které nestárnou, a sobotní odpoledne, které v aktuálně větrném počasí, co venku panuje, nemá rozhodně důvod nikam spěchat. Posloucháte víkendový Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu vás zdraví Radek Diviš, začíná Jihočeské odpoledne. V následující hodině přidáme příběhy z našeho kraje, pár nečekaných zastavení i důvody, proč si udělat sobotní siestu. Dát si dobrou kávu a zaposlouchat se. Třeboňsko mě přitahuje nádhernou přírodou, dobrou kuchyní a památkami, říká spisovatelka Dagmar Beňaková. Právě jí patří dnešní vydání rubriky Místa v srdci. Živé kapely nebo vystoupení folklorních souborů si dnes užívají návštěvníci Země živitelky na českobudějovickém výstavišti. Program dnes pokračuje národními dožínkami, které symbolicky ukončily letošní sklizeň. Za chvíli do Českých Budějovic zamíříme za naším reportérem. A chybět nebudou ani pěkné písničky. Těšit se můžete na zpěvačky Amy Grant, Marcelu Holanovou a právě teď na Petra Kotvalda.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice, Agrosalon, země živitelka na českobudějovickém výstavišti dnes pokračuje národními dužínkami. Oslavu letošní žní a úrody si nenechali v pivovarské zahradě ujít stovky lidí. Po celý den přímo tam mohou navštívit některá z vystoupení jihočeských folklorních souborů nebo dechových kapel. Máme tam také našeho reportéra Michala Bělského, kterého tímto zdravím na českobudějovické výstaviště. Dobré odpoledne, Michale.
1: Hezký den, návštěvníci národních dožínek si tady v pivovarské zahradě právě teď užívají vystoupení dechové kapely Netolička. No a musím říct, že už od dopoledních hodin se tu vystřídalo několik tisícovek posluchačů. Ti tady kromě muziky mohli vidět i ukázky lidových tanců v podání některých folklorních souborů. Národní dožínky začaly tady na českobudějovickém výstavišti už dopoledne okolo 9:30, kdy se účastníci průvodu začali připravovat u hlavní brány výstaviště. Mezi nimi byli například členové Doudlebanu, kteří tradičně celý průvod vedli. I letos někteří z nich do průvodu vyrazili na historickém malotraktoru s valníkem, který měl nad chladičem připevněný slavněný věnec. Společně s dalšími soubory, například Bystřinou z nedaleké Zlivy nebo Kovářovanem z Kovářova na Písecku, se krátce před 10:00 vypravili do pivovarské zahrady. A stejně jako loni se k ním přidali i sokolníci a myslivci Sloveckými psy a taky několik stovek návštěvníků živitelky. Po cestě se k ním připojili také zástupci zemědělských komor nebo představitelé státu a místních samospráv. Všichni pak společně přivítali diváky z pódia v pivovarské zahradě. Tam si potom vzali slovo politici a činovníci komor.
0: Michale, co všechno od nich zaznělo?
1: Tak ty proslovy se většinou týkaly letošní sklizně a úrody, která byla podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za hnutí SPD nejslabší za posledních 15 let. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala letos kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vlnám veder čeští zemědělci přijdou na tržbách odhadem okolo 20 miliard korun. Zároveň přirovnal letošní sklizeň ke sportu s tím, že výsledek nakonec není debakl a že se můžeme v příštích letech odrazit k lepším číslům. S tím souhlasil ve svém projevu také jihočeský hejtman Martin Kuba z Hnutí Naše Česko a připomněl, že zemědělcům můžou v nepříznivých podmínkách pomáhat alespoň stále modernější stroje, které tady mohli návštěvníci na několika stanovištích také vidět.
0: Na co se ještě dnes mohou návštěvníci zeměživitelky těšit?
1: Když zůstanu ještě tady v pivovarské zahradě, tak až do 17:30 tu v několika blocích bude hrát právě Netolička. Zástupci časopisu Zemědělec si tu ale pro zájemce ještě připravili menší soutěže. No a když se posuneme o kus dál na předvadiště, tak právě tam se teď koná mezinárodní soutěž Junior Team, což je součást soutěžní přehlídky jihočeské Beef Show. Pořadatelé na ní návštěvníkům předvádějí různá plemena skotu, která porota zároveň hodnotí a vítěz si odnese titul šampiona konkrétního plemene. A kdo by měl zájem se dozvědět něco víc o skotu a konkrétně o plemenu Dexter, může si na předvadišti počkat do 17:30. Beef Show tam bude pokračovat předvedením právě tohoto stále víc populárního plemene, které je oblíbené hlavně u malochovatelů nebo v zájmových chovech. No a dnešní program pro návštěvníky končí tady na výstavišti zhruba okolo 18. hodiny.
0: Tolik živě z českobudějovického výstaviště Michal Bělský. Michale, pěkné víkendové odpoledne.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: V Jihočeském odpoledni vybíráme písničky, které nestárnou, a mezi nimi si dáváme prostor i pro příběhy kolem nás. V jednom takovém hudebník Petr Bohuslav prozradí, že prý jako dítě neměl hudební sluch. Už za chvíli na našich vlnách.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: V dalším díle z cyklu Jeho Češi se můžete těšit na setkání s českobudějovickým rodákem, muzikantem, členem populární kapely Asonance Petrem Bohuslavem. Jiří Kasal vás ve k poslechu v sobotu po 17. hodině.
4: Věděli jste, že Českobudějovická plovárna oslaví letos na podzim 55. výročí od svého otevření? Její elegantní nadčasové řešení od architekta Bohumila Béma je citované v učebnicích architektury a designu. A tak není divu, že letošní jubileum inspirovalo lektorku Domu umění Šárku Kosovou k sestavení pamětní knihy Budějovické plovárny. Jak vzniká, to se dozvíte v kavárně. Nalaďte si v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Člen kapely Asonance, ale také lektor, kouč, školitel, moderátor. To všechno je Petr Bohuslav, absolvent Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, kdysi generální ředitel mediální agentury a dnes večer aktuálně host v pořadu Jihočeši. Tady je malá ukázka.
1: Snažil jsem se nějak dostat do Lidové školy umění, ale ta byla obsazená, tehdy to vůbec jako nešlo nějak, jako nevím proč, ale nějak jsem se tam nedostal. Pak jsem zpíval ve sboru na základní škole v Rožnově a tam nějak zjistili, že jsem měl tenkrát, nevím jestli už to bylo jako navždy, ale asi ne, ale zjistili, že nemám hudební sluch. Takže jsem pak z toho sboru byl vyňat, což mě teda mrzelo, já jsem zpíval rád. Buď to jsem se to nějak naučil, nebo mě to opustilo, anebo do dneška nemám hudební sluch, ale už to nikdo nevnímá. A nějakým způsobem jsem se prostě k té muzice dostal nakonec ve 14-15 letech, protože jsem se začal od svého bratra učit první akordy. On byl vždycky trošku napřed. No a pak jsem zjistil, že to dělá dobře ve vztazích s děvčaty. Když člověk umí těch akordů trošku víc, tak jsem se učil další. A najednou jsem zjistil, že když hraju na kytaru, tak udržím ten tón, takže najednou ten hudební sluch zřejmě se objevil v tu správnou chvíli. Bylo mi to moc příjemné tehdy se nějak snažit hrát a zpívat, ale nikdy jsem neměl představu, že budu někdy stát na pódiu.
0: S Petrem Bohuslavem se setkáme dnes po 17. hodině v pořadu Jihočeši na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Posloucháte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Herečka Libuše Havelková, rozená Drboutová, se narodila 11. května 1924 v Českých Budějovicích. My si asi nejčastěji vybavíme ve spojení s postavami maminek a tetiček a babiček ve filmu či televizi. A také s tím, že její manželem byl hudební skladatel Svatopluk Havelka a syn Ondřej Havelka, herec, zpěvák, moderátor a režisér. A v našem rozhlasovém archivu máme natočené její vzpomínání na dětství v Českých Budějovicích a dobu okupace za druhé světové války. Tuto nahrávku pořídil redaktor Filip Černý v roce 2014 a já vám ji teď pustím jako další díl našeho seriálu Archivní perly.
1: Můj otec měl tam krámek, takový koloniální zboží, jo, všecko možný. Takže je to ulice od věže, škola, pak je gymnázium, která to je možná Jirovcova. Tak tam maminka tam jako pomáhala taky. Měla jsem dva bratry, oba už jsou taky po smrti. Takže jsem už zůstala sama. No a tam jsem se narodila v tom domečku a chodila jsem pak do školy tam blíž k věži. Tam byl plácek blízko, takovej gymnázium s pláckem velikým. Jo, to bylo a tam jsme si hráli na sochy a různý ty dětské hry, že moji bratři byli o 10, o 12 let starší, takže spíš byli jako kamarádi nebo opatrovníci, jo. Protože maminka na mě neměla moc času. Tatínek umřel. Maminka zůstala sama, dlouho to se snažila udržet, no, nešlo to, tak jsme se pak odstěhovali na pražské předměstí. Pak jsme se odstěhovali, to mě bylo 9 let, když jsme se odstěhovali z Budějovic do Prahy. Bydeli jsme v Karlíně, já jsem strašně měla ráda hudbu, od jak živa jsem zpívala. A pak jsem se dostala ke Kinovi Jankýn, to byl znamenitý zbormistr, na Vinohradech měl zkušebnu, no a tam mě přijal, on zkoušel tak, že jsme zaspívali Kde domov můj, jestli to bylo čistý, tak já přijal. No a tam jsem zažil nádherný chvíle, protože jsme dělali všecko možné do rozhlasu hlavně a na koncertech různý i kantáty, jo, klasický, několik requiem Mozartova, Brahmsova. Nádherný věci jsem poznala, přitom pár korunek jsem si vydělala. No a pak jsem zkoušela, jestli bych se nedostala na konzervatoř. No zkoušela jsem to jednou, nic, po druhý jsem to zkoušela, byla jsem přijata. Přišla válka, že jo, byla jsem jako 24. ročník nasazena do Reichu, na rok nás tam modlifrovali, museli jsme tam dělat v továrně, nejdřív v Berlíně, pak nás přestěhovali s celou fabrikou a se vším všudy do Solního dolu, kde jsme denně jako fárali dolu. A tam pracovali v těch slujích, měli instalovaný stroje a tam jsme na těch strojích pracovali. Dobře to dopadlo, vrátili jsme se potom naspět domů. Tady jsme byli taky nasazeni, to už bylo vlastně na začátku 45. že už se to chýlilo ke konci, takže jsme tam už skončili, no a samozřejmě, jak to šlo, tak jsme se sešli ve škole, že jo, s kamarády, se spolužáky a začala zase škola.
0: Slyšeli jste nahrávku vzpomínek herečky Libuše Havelkové jako další z řady archivních perel Českého rozhlasu České Budějovice. Všechny díly cyklu pro vás shromažďujeme i na našem webu budějovice.rozhlas.cz v sekci Archivní perly.
2: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba.
3: Český rozhlas České

0: The Rolling Stones a Angie's, slavná píseň z roku 1973 na vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Někdo rád při dovolené lenoší, druhý se pak musí hýbat a pak jsou tu také ti, kteří milují putování po stopách historie. To je životní téma Dagmar Beňakové, která je autorkou 5 knih o životě císařovny Sisi. Její nejnovější kniha Rebelka Erži představuje temperamentní a krásnou císařovninu vnučku. V současné době Dagmar Beňakovou můžete potkat v Třeboni, kde mimo jiné pátrá i po stopách posledního následníka trůnu, který byl zastřelen v Sarajevu. Mimochodem odjel tam ze svého sídla v Chlumu u Třeboně. Pro náš pravidelný seriál Místa v srdci ji k mikrofonu pozvala Mirka Nezvalová.
1: Místa v srdci.
2: Do Třeboně jezdíváme každé léto a milujeme to tady, milujeme celé jižní Čechy a odtud se dají podnikat i výlety třeba do Rakouska, také po stopách císařovny Sisi. Teďko v pondělí jsme zrovna vyrazili do Bad Ischlu, kde je slavná císařská vila a navštívili jsme tuto vilu i s parkem a šli jsme takzvaně po stopách císařovny Sisi a dokonce jsme měli možnost se i vykoupat v Traunském jezeře a bylo opravdu nádherné počasí, takže jsme si to nesmírně užili.
3: Čím vás to Třeboňsko tak přitahuje?
2: Rozhodně je to nádhernou přírodou, vynikající gastronomií a úžasnými památkami. Třeboňský zámek milujeme, zámek Jindřichův Hradec, samozřejmě celou řadu dalších památek v okolí.
3: Přede mnou je kniha, která je vaše poslední, což jsou osudy vnučky císařovny Sisi. Ta kniha se jmenuje Rebelka Erži. O čem to je?
2: Je o divoké, neskrotné vnučce císařovny Sisi a císaře Františka Josefa I., dceři korunního prince Rudolfa. Ona byla podobně extravagantní a krásná jako její babička Sisi a vášnivá jako její otec korunní princ Rudolf a zažila život plný zvratů a byla skutečně ženou silné vůle a to, co chtěla, tak si vždycky prosadila.
3: Jak se vám daří jít po takových stopách, protože v Chlumu u Třeboně právě z tohoto místa Ferdinande Este odjel se svou manželkou na poslední jízdu do Sarajeva, kde podlehl atentátu se svou manželkou a vlastně tak začala první světová válka.
2: Tématem mé příští knihy, která se jmenuje Habsburské stopy v českých zemích, je právě téma všech Habsburků, kteří navštívili nebo pobývali na českém území a mezi nimi tam bude kapitola věnovaná právě Františku Ferdinandovi d'Este, který měl silný vztah k našemu území. Jednak vlastnil zámek Konopiště a jednak právě zámek Chlum u Třeboně.
3: Vy pochopitelně po těch všech místech putujete. Myslíte si, že by lidé měli jít po stopách takových památek?
2: Určitě výlety do historie nesmírně obohacují a já právě v těch knihách se snažím lidem zprostředkovat jak cesty do minulosti, tak i cesty napříč jak naší zemí, tak i zahraničními státy a ukázat jim krásná místa, turisticky atraktivní, která mohou navštívit a objevit tam zajímavé věci.
3: Jak jste se vůbec dostala k takové historii?
2: Tak s císařovnou Sisi mám takzvaně úzký vztah už od dětství. Když mi bylo 12 let, tak jsme se s rodiči vypravili na autobusový zájezd po Evropě a v lázeňském městečku Merano v severní Itálii jsem poprvé spatřila bílou mramorovou sochu sedící císařovny a držela v rukou živou růži. A byl to pro mě tak silný zážitek, že mě pak zajímalo, kdo ta žena vlastně byla, jaká byla a shodou okolností v televizi dávali právě ten romantický třídílný seriál s Romy Schneiderovou v hlavní roli Sisi. A mě zajímalo, jestli byla Sisi opravdu takovou pohádkovou princeznou, nebo jaká ve skutečnosti byla. A pak jsem začala sbírat knihy o ní a také od svých vysokoškolských studií pátrat v archivech a po knihovnách, sbírat primární prameny a pak jsem začala všechny své zážitky sepisovat. Putovali jsme nejprve s mými rodiči, potom s přáteli a posléze s manželem a s dcerou také po jejich stopách a všechny ty své zážitky jsem sepsala. A tak vzniklo celkem 5 knih s tématikou císařovna Sisi. A protože císařovna byla velkou cestovatelkou, ve Vídni přezdívali Kaiserin Reiserin, čili císařovna cestovatelka, tak vznikly ještě další 2 díly toulek. Ten druhý se jmenuje Za sluncem po stopách císařovny Sisi a zavádí nás na jih k moři. A tam je celá řada míst, která Sisi přirostla k srdci, stejně jako mě, například ostrov Korfu. Je tam i Madeira, Francouzská riviéra a celá řada míst ve Středomoří. Sisi navštívila dokonce i severní Afriku a Blízký východ, což se málo ví. A konečně třetí kniha Na západ po stopách císařovny Sisi. Ta se věnuje britským ostrovům a také Nizozemí, kde skládala básně, Belgii, kde poznala snoubenku svého jediného syna, korunního prince Rudolfa. A kniha končí ve Švýcarsku, kde bohužel nalezla smrt rukou anarchisty.
3: Když vás tak poslouchám, tak si říkám, že váš každý cestovatelský sen musí směřovat jedině po stopách tohoto rodu císařovny Sisi a těch, kteří žili okolo ní.
2: Je pravda, že velice ráda cestuji po jejich stopách a letos jsme se například podívali k moři na ostrov Korfu, který už jsem zmínila. Její vila se aktuálně opravuje, ale zahrada je přístupná a není vila pod lešením, takže můžu každému doporučit návštěvu. Samozřejmě, jak říkám, interiér je zavřený, ale ten exteriér a to místo stojí za to. A cestovatelské sny, ano, máte pravdu, například Portugal, kam také zamířila Sisi do Lisabonu a opravdu ona procestovala celou tu Evropu, takže když si vyberu nějaké krásné místo, tak je velmi velká pravděpodobnost, že tam Sisi také byla.
3: Říká doktorka Dagmar Beňaková, autorka knih o císařovně Sisi, ale také té poslední o její vnučce Rebelka Erži. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
0: Příští týden vás na svá oblíbená místa pozve hokejový útočník Lukáš Pech.
1: Hudební pozdravení Jiřího Kasala.
4: Hitčaráda to byla neobvyklá tuzemská televizní hitparáda, která byla vysílána od roku 1978 po dobu zhruba 9 let pod hlavičkou televizního klubu mladých. Ta neobvyklost spočívala jednak v tom, že poměry v české populární hudbě nebyly řízeny normálními komerčními principy běžnými na západ od našich hranic. A také charakter hitčarády určoval vkusný svěží humor a skeče moderátorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Sympatické byly také pokusy o nápaditější obrazové stvárnění jednotlivých písniček. Jejich samotná hudební kvalita byla nevyrovnaná, ale přínos pánů Šípa Uhlíře a jejich hitčarády byl v tom, že se snažili vrátit na obrazovku také interprety, kteří se tam jinak dostávali velice obtížně. To byl případ také velké hvězdy 60. let Petra Nováka, jenž tam mohl oprášit své staré hity, jako Já budu chodit po špičkách nebo Povídej, a objevit je tak další generaci, ale také představit své novinky, jako třeba písničku Poslední prázdniny. K níž, jak bylo obvyklé, Petr Novák napsal muziku a text připojil Eduard Hrečmar, a která se v roce 1980 objevila na Novákově albu Co je to láska, Planeta snů. V posledních prázdninách Petr Novák zpíval o zvláštní melancholii končících školních prázdnin a začátku už jiného života. A i proto bych jí vás, milí posluchači, rád dnes pozdravil s blížícím se koncem prázdnin.

0: nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha. Za sucha? My máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Ještě podemleli železniční koridor u Benešova, provoz bude omezený nejméně několik dnů. Slavnosti dřeva můžete dnes a zítra navštívit ve Volarech na Prachaticku. Do třetiligového Písku se před dnešním utkáním na půdě Králova dvora vrátil odchovanec David Šátava. Zítra bude na jihu Čech zpočátku jasno až polojasno, postupně až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendyková. Provoz na železničním koridoru mezi Olbramovicemi a Benešovem bude kvůli trati podemleté pátečním deštěm omezený minimálně několik dní. Vlaky jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Rozsah poškození zjišťují pracovníci správy železnic. Škoda zatím není stanovená. Zastavený je provoz na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. I tam potrvají práce kvůli těžko přístupnému terénu několik dnů. Uvedl dnes mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Na 26. ročníku Mezinárodního dudáckého festivalu

0: trh s historickými řemesly, soutěže spojené se dřevem a bohatý kulturní program. Tradičně se jich účastní i zahraniční hosté. Dnes večer vystoupí na Volarském náměstí skupiny Mňága a Žďorb a Olympic Revival. V neděli od 11:30 přijde na řadu pochod v dřevákách a pokus o překonání dřeváckého rekordu, informuje město na svém webu. Na severovýchodě Španělska jsou kvůli silným dešťům zaplavené ulice. 7 lidí se zranilo. Napsala to dnes agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Hasiči museli pomáhat lidem z aut uvězněných ve vodě. Španělsko se v poslední době, podobně jako další země v Evropě, potýká s extrémními projevy počasí. V posledních týdnech ho zasáhly také rozsáhlé lesní požáry. Sport. Po silu těsně před dnešním utkáním na půdě Králova dvora získali fotbalisté třetiligového Písku. Po 5 letech se zpět k Otavě vrací odchovanec David Čátava. Stále teprve 19-letý útočník přichází po vydařené sezóně v dorostu Hradce Králové, kterému pomohl k mistrovskému titulu, informuje klub na webových stránkách. Utkání v Králově dvoře začíná v 17 hodin. Počasí. Na jihu Čech je převážně oblačno, místy s přeháňkami, ojediněle se může vyskytnout i bouřka, večer bude srážek a oblačnosti ubývat. Teploty jsou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 17. V noci klesnou na 10 až 7 stupňů, zítra bude zpočátku jasno až polojasno, výjimečně s mlhou, během dne pak polojasno až oblačno, na horách se odpoledne může vytvořit slabá přeháňka. Teploty budou opět mezi 19 a 22 stupni, na horách do 18. Vítr bude slabý, severozápadní až západní, biozátěž na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují na silnici číslo 4 mezi Voliní a Strunkovicemi nad Volinkou na Strakonicku blízko křížení se silnicí 170 a také na silnici 20 mezi Pískem a Protivínem. Tam se srazila dvě osobní auta, je to u Selibova. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je krátce po 15. hodině, pokračuje jihočeské odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech sobotního Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Tiviš. I v této hodině zůstaneme věrni tomu, co k nám každý den nerozlučně patří a co rádi posloucháte, tedy písničkám, které nestárnou. Přidáme k nim samozřejmě i další příběhy a zajímavé informace nejen z regionu, které rozhodně stojí za poslech. Děti jako první vyzkoušeli nové planetární hřiště v Háječku v Českých Budějovicích. Mohli si skočit do černé díry nebo vlézt přímo do středu slunce. Jak je to možné, prozradíme v této hodině jihočeského odpoledne. Rajčata bez chemie, jde to, ale chce to znát pár osvědčených pravidel. Jak se bránit obávané plísni rajčatové a proč někdy může být dobře míněná péče spíš na škodu? Praktické rady z vlastní farmářské zkušenosti nabídne za chvíli Lenka Šulcová. A jaká bude hudba? Těšit se můžete na skupinu Eruption Michala Tučného a Zdeňka Rytíře a právě teď na píseň k filmu Amerika, kterou zaspívá skupina Lucie. Pěkné sobotní odpoledne.

0: 16:15. Ladíte jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Pěstovat zeleninu bez chemických postřiků je přáním mnoha zahrádkářů. Jenže právě rajčata často potrápí plíseň bramborová a kolem jejich pěstování koluje řada rad, které nemusí být vždy správné. Jak rajčatům pomoci, proč není dobré bez rozmyslu otrhávat spodní listy a jak podpořit jejich zdravý růst přirozenou cestou? Odpověď jsme získali od zkušené farmářky Lenky Šulcové.
1: Musím říct, že když jsem vlastně na té farmě začínala pěstovat, tak to bylo konvenčně obdělávané pole, které bylo plné pírů, utužená půda. Já jsem si dělala i vzorky, vlastně, takže tam bylo opravdu hrozně moc jako reziduí prostě z těch různých pesticidů. Takže jsem hledala alternativu jak. Takže jsem tam právě postavila ty vysoké záhony. A abych se vyhnula ještě, protože jsem už v tu dobu zahradničila celkem dlouho, abych se vyhnula nakupování nějakých substrátů nebo vození kompostu v takovýhle míře z nějaký kompostárny, kde opravdu nesplňovaly ty moje kvality, které jsem chtěla, protože opravdu ti lidi to vlastně jako neřeší, co do těch hnědejch popelnic dají. A dost často takový ty zbylý postřiky, co jim někde zbydou přes zimu, tak pak prostě nalejou do posekaný trávy, hodí to do té popelnice. A pak jim ale vlastně nedochází, že když si jako jedou do té kompostárny, tak si potom přivezou v tom kompostu i tahle ty rezidua. A zrovna teda rajče je velmi citlivá rostlina na jakýkoliv rezidua, hlavně jako z Roundupu. Hodně lidí třeba používá na trávník hnojivo s herbicidem. A to dost často právě se objevovalo vlastně jakoby v těch kompostech. A co na to reagovali první, tak byly rajčata. Okamžitě se začaly vlastně kroutit, nerostlo to. Teďka to všichni jako řešili, že jo, prostě a to začaly se vlastně dělat jako rozbory těch kompostů a všichni se začali tak jako chytat za tu hlavu, že to jako není dobrý. Takže já jsem tam tenkrát navozila asi 30 tun vyplozeného žampionového substrátu, který jsem vlastně různě míchala s ornicí, s pískem, abych dokázala té zelenině podle těch jednotlivých tratí hnojení dát to, co potřebuje. Jo, abych prostě salát neměla přehnojený, protože ten žampionový substrát je opravdu jako směs hnojů, jenom propařená prostě asi na 80 stupňů, aby v tom ty žampiony nerostly. Takže já jsem si vlastně pomohla tímhle a postupně, protože když jsme začínali pěstovat, tak jsme teda nikdy nepoužívali ani jako umělý hnojiva, ani nějaký tvrdý pesticidy, ale používali jsme biologické prostředky, jo, které se dají používat jako v ekologickém zemědělství nebo tohleto. A to už jsme teďka vlastně dokázali odbourat taky, protože tu půdu vlastně jako už 10 let vlastně nějakým způsobem zpracováváme. Pěstujeme mezi plodiny, krmím ptáky, vrací se tam fakt jako ten život. Já jsem třeba jenom včelám, aby měli co z jara papat, tak jsem tam na to pole vlastně nasázela asi 12 000 cibulovin různých, aby jako měli. A teď opravdu to jako vidím po těch letech, jak se ta půda mění a je živá, je kyprá, i bez toho, že bychom ryli. Před těma 10 lety jsem měla problém rycíma vidlema, abych přetočila tu skývu nahoru třeba, nebo vůbec se do té jílovité země prostě utužený píchnout, tak teďka už vlastně vůbec nepotřebuji ani rejč, ani rycí vidle, šáhnu tam rukama. A u těch rajčat, tam to funguje tak, že zrovna u rajčat je už dost rezistentních odrůd, který opravdu jako nechytají tu plíseň vůbec, anebo když tam ta plíseň je, tak nepřechází na plody, což je prostě úplně skvělý. Jedna z mála věcí, kterou bych jako nedoporučovala těm lidem, aby dělali, protože se s tím setkávám opravdu hrozně často, je, že oni v rámci toho vlastně, aby jako ta plíseň nešla jako ze země, aby se ty listy neválily na zemi, tak té rostlině během jednoho pár dní vlastně jako seberou všechny ty listy, nejenom ty, co jako leží na zemi, ale voholí úplně až nahoru. A samozřejmě, že pak jako mají takový pocit, že to jako, já jsem to voškubal a stejně mě to dozrálo. Jenomže když si srovnáte chuťově tu v uvozovkách neotrhanou rostlinu a tu otrhanou, dozrajou v obě, ale ta s těma neotrhanýma listama má ty plody větší, sladší, protože ty listy tam slouží k fotosyntéze a ta rostlina ty cukry potřebuje, jakmile ty listy nemá. A vy vlastně ještě, to třeba dělám ještě tak, že ty listy, které se válí úplně na zemi, tak je třeba rozpůlím jenom těma nůžkama. Že opravdu odstraním jenom to, co leží na té zemi, ale ten střapeček tam nechám. A oni otrhají třeba první 3-4 patra a na té rostlině způsobí třeba 8-9 vlastně jako ranek, kam ta houba, protože ta plíseň bramborová je vlastně houba a její plný vzduch, ona není jenom v půdě. Ona, když má příhodné podmínky, vlastně tak ty spory letí tím vzduchem a s nás ulpí na těch nějakých drobných poraněních. Nehledě na to, že pokud ta rostlina přijde o ty listy, tak to je jako kdyby vám zlomili obě ruce. Neumřete, ale taky se vám prostě bude dělat špatně výmek na hrazdě. A u té rostliny je to stejný. Vy ji uvedete do nějakého stresu a ten škůdce nebo choroba vždycky si přednostně vybere nějak chátrající rostlinu. Takže to bych nedoporučovala dělat, ta rostlina tam opravdu určitý počet listů má z nějakého důvodu. A vlastně jsem to nikdy nepochopila, protože to zahrádkáři vlastně mně přijde, že to dělají jenom u těch rajčat. U paprik se to neděje, u vokure, který trpí plísní, taky nikdo neškubuje jako listy prostě nebo to, ale u těch rajčat prostě je to takovej zažitej, takže moje sousedky v okolí už jsem to naučila a ty už, tak to by je takový jako apel nebo taková jako drobná rada opravdu nad tím jako přemýšlet, jestli tím, že jí chceme pomoct, tak spíš neuděláme víc škody než užitku.

0: Rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Dnešním tématem rubriky, co v učebnicích nebylo, bude vážení. Jak se v historii vyvíjelo, nám po písničce Františka Nedvěda přiblíží Martin Písařík.
1: V nedělním Vltavínu uslyšíte mimo jiné příběh, který se začal psát roku 1881, kdy věhlasný, ale v tuto chvíli zatracovaný architekt Josef Zítek vyženil panství v jihočeských Lčovicích. Následně se dozvíte něco víc o legendárním kronikáři Václavu Březanovi a vyšlápneme si na dobrou vodu. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramené váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na 2 miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se 2 miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice a písničky, které nestárnou. Teď krátké zastavení u planetária na soutoku řek Malše a Vltavy v Českých Budějovicích. Tři děti na kolotoči, dvě na trampolíně a několik dalších na žluté prolezačce připomínající slunce. České Budějovice mají nové dětské hřiště. Připomíná sluneční soustavu a v pátek dopoledne je do háječku vyrazili otestovat první děti.
1: Zaskákat si v černé díře a prolézt skrz slunce. Zní to jako fantazie, ale u hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích je to možné.
2: Mně se tady líbí to, že to je inspirovaný tím, že tady to je u planetária, takže že to je vesmírné hřiště.
1: Děti tu testovaly nové hřiště inspirované planetárním a orbitálním systémem. Spokojená je i primátorka města Dagmar Škodová-Parmová z Hnutí naše Česko, která hřiště přišla oficiálně otevřít.
3: Dětské hřiště doplňuje tu nabídku háječku pro rodiny s dětmi. Může to navázat na programy, které se konají v našem planetáriu pravidelně. Může to být i místo pro každodenní setkávání se rodin i výlety blízkých školek a škol s družinou do centra města.
1: Nové hřiště pro děti stojí přímo vedle planetária a je schované pod stromy. Z obou stran prolézačky jsou lavičky pro rodiče a pedagogický dozor. Vzhledem hřiště připomíná vesmír a ladí tak s budovou hvězdárny. Podle její ředitelky Jany Tiché je planetární hřiště doplňkem, který využijí všichni jejich návštěvníci.
4: Rodina s dětmi nebo i školky a školy těch nižších ročníků jedou zdaleka, jedou radši o něco dřív, aby nedorazili pozdě, a když už tu jsou, tak budou moci využít nejen naší planetární stezku a výstavu, ale budou moci využít to hřiště pro nějaké odreagování.
1: První planetární hřiště v Českých Budějovicích stálo město 2,3 milionu korun bez daně. Výrobu měla na starosti specializovaná firma, která se výrobou dětských hřišť zabývá. Na první den v provozu se proto byl podívat i jednatel firmy Jakub Stašek.
5: Vždycky se snažíme ty hřiště dělat primárně funkční, aby děti zabavily. Tematická hřiště děláme úplně nejradši. S tématem vesmíru jsme pracovali poprvé, ale myslím si, že se to zdárně povedlo.
1: Dětské hřiště je součástí celkové proměny háječku v Českých Budějovicích. V následujících dvou letech by mělo dostat novou podobu také nedaleké letní kino. Vedení města tady plánuje vytvořit areál s celoročním využitím. Jednou z prvních akcí by mohl být advent v roce 2028. Z Českých Budějovic Barbora Klempířová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: jako za mladá jsme se teď mohli právě cítit s Petrem Jandou a skupinou Olympic. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a my vás nyní pozveme na zajímavý festival do Poděbrad. Velké plátno, živý symfonický orchestr, hudba Ondřeje Soukupa a film Zdeňka a Jana Svirákových. Takové spojení nabídne už v pátek 28. srpna festival Soundtrack Poděbrady. Promítnou na něm 25 let starý snímek Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii a doprovodí ho živá hudba v podání komorní filharmonie Pardubice.
1: Netoliko, že je tma.
2: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
3: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svirákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
2: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to... Myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
4: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
3: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
4: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením.
5: Svítá, probuď se už svítá.
3: Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svirák a scénárista Zdeněk Svirák.
6: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedii a najednou takový válečný film.
3: Zdeněk Svirák vzpomíná, že před obraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
6: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen. No a představte si, že tenhle ten generál ještě žil. Já jsem se s ním seznámil natolik, že on mi říkal Svěráčku.
3: Festival Soundtrack zároveň Zdeňka Svěráka v pátek večer ocení za mimořádný přínos české filmové hudbě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: V dalším díle z cyklu Jeho Češi se můžete těšit na setkání s českobudějovickým rodákem, muzikantem, členem populární kapely Asonance Petrem Bohuslavem. Jiří Kasal vás ve k poslechu v sobotu po 17. hodině.
8: Český rozhlas České

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Počasí dnes vypadá letně tak napůl, ale odpoledne by měl vítr mraky na obloze snad definitivně posunout směrem k východu a mělo by se také vyjasnit.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás čeká po zbytek víkendu a v následujících dnech? To už je otázka pro meteorologa Tadeáše Gregora, kterého právě teď zdravím. Dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaká bude noc a zítřek?
2: Večer se nám bude postupně vyjasňovat, srážky ustanou a v noci pak bude jasná až polojasná obloha. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Teploty klesnou na 10 až 7 stupňů, na horách na 8 až 5 a bude vát slabý západní vítr do 4 metrů za sekundu. No a zítra přes den, respektive ráno, jasno až polojasno, zpočátku s vývečnou mlhou, během dne pak polojasná až oblačno, na horách odpoledne s možností ojedinělé slabé přehánky. Večer se bude opět vyjasňovat. Zítřejší odpolední maxima 19 až 22 stupňů, na horách 15 až 18 a bude vát slabý severozápadní až západní vítr 1 až 4 metry za sekundu a biozátěž bude na jedničce.
0: Jaké počasí nám nabídne start příštího týdne? To bude určitě zajímat všechny, kteří si naplánovali dovolenou nebo třeba hlídají vnoučata.
2: Pondělí bude slunečné s jasnou, přechodně až polojasnou oblohou a v noci a ráno opět se ojediněle může vytvořit mlha. Pondělní hraní minima 9 až 5 stupňů a odpolední maxima 20 až 24 stupňů a bude vás zpočátku slabý proměnlivý, během dne severovýchodní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Teploty půjdou mírně nahoru, jaké bude úterý?
2: Úterý bude zpočátku opět slunečno s polojasnou až jasnou oblohou, ale odpoledne bude od západu přibývat oblačnosti. Večer pak bude až zataženo místy se slabým deštěm. Úterní minima 12 až 8 stupňů, maxima 22 až 26 stupňů a bude vát mírný východní vítr 2 až 5 metrů za sekundu, který bude později odpoledne a večer slábnout a měnit směr na proměnlivý.
0: A s čím je potřeba počítat ve středu?
2: Ve středu bude převážně oblačno, přechodně i polojasno, místy s občasným deštěm nebo přehánkami. Večer budou srážky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Středeční ranní minima 16 až 12 stupňů, odpolední maxima 24 až 28 stupňů Celsia a bude vát slabý vítr z jižních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Říká Tadeáš Gregor, kterému děkujeme, přejeme příjemný zbytek sobotní služby a těšíme se na slyšenou.
2: Na slyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Kvůli nedostatku krmiva budou farmáři redukovat svá stáda. Ceny hovězího masa mohou podle prezidenta agrární komory dočasně klesnout. Letošní ročník Hradozámecké noci se ponese v duchu cestování šlechty. Tenistka Jana Kovačková vyhrála turnaj ITF v Praze. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Na jaře příštího roku se může v obchodech zvýšit podíl hovězího masa z Jižní Ameriky. Půjde o reakci na fakt, kdy kvůli nedostatku krmiva čeští chovatelé teď redukují svá stáda. V první polovině příštího roku se proto zřejmě na trhu objeví výpadek v produkci českého hovězího masa. Na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích to řekl prezident agrární komory Jan Doležal. Dodal, že současný přetlak českého hovězího může způsobit jeho dočasné zlevnění. Brněnští policisté pátrají po 30-letém Josefu Hermanovi. Informovali o tom na síti X. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte a může být proto v ohrožení. Je asi 170 cm vysoký a má tmavé vlasy a tmavé oči. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. Z 83 snůšek skokanů štíhlých se v Byňově u Nových Hradů vylíhli pulci. Pomohl jim k tomu program Louky Rudyho Matony. Díky němu vznikly tůně a louky jako domov nejen pro obojživelníky. Po prvním úspěchu s pulci by podle specialistky environmentálních projektů Lucie Štefanské chtěli ochránci u Byňova pokračovat.
2: Pokud bychom našli nějaké další snůšky, tak bychom se také

0: přerušeném kvůli dešti porazila trutnovská rodačka Hladce 6-1, 6-1 šestou nasazenou Kaosin z Číny.
1: Počasí.
0: Noční teploty klesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra očekávejte na jihu Čech zpočátku jasno až polojasno, výjimečně mlhy. Během dne pak polojasno až oblačno. Na horách se odpoledne může vytvořit slabá přehánka. Teploty budou mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18. Vítr bude slabý, severozápadní až západní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda se vyšetřuje u obce Člunek na Jindřichohradecku na silnici 164. Dávejte pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
2: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
3: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
2: Nebojte se, nemáte přece trému.
3: Já bych měl také malou otázku.
2: Prosím, jen se ptejte.
3: Já prosím, teď jsem tu nebo tam?
2: Teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
3: Cože? V Radio Luxemburg?
2: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
3: No pánové, co teda?
2: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad jen a jen o vás.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se sledí.

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít.

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežrou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi.

pochopil, sotva se jí za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej byl, onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude, ona je pěstuje. A myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěnici,

0: prášek na moli, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tamu držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech, ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam... Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ, já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
10: Ne domů.
8: No, Milda, ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Říká všude dobře, tak co doma, že?
8: A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z něj bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A Jirka začala říkat, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, prosím vám znovu. A on znovu začal, nezapomeňte, že největší móda, nebo. Teď jsem dostal já záchvat smíru.
11: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
11: Oni chtěli mysleli, že se perem.
8: No, ano, protože ty jsi po mně dupal.
11: Jo.
8: No,
11: ty jsi po mně čistil. No,
8: ano, v tý křeči. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili. Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedla, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtěl znovu.
12: To je pro nervy, no jo.
8: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
11: Jistě, to je pro psychiatra.
8: To nikdo nevysvětlí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
11: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
8: no.
11: A on mi ji nevysvětlil, ale nechal si mě tam. No.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
11: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohů. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel asi do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
13: Nazdar, Mildo, to jsi ty.
11: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
13: To se nedivím.
11: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
14: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hrdo práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě nemůže týkat. Byl jsem velice šťasten, až najednou prostě přišel ke mně kolega a říkal, víš to, že tam seš napsaný? Já jsem říkal, to je blbost. Lomikar, jo? Říkal, ne, starej, hrubej. Já jsem to považoval za velice nejapný vtip, protože já nevím, znáte-li Psohlavce, jestli trošku znáte starého Hrubýho, to je taková ideová páteř těch odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka Hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka z Prodaný. Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že? Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás Psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s tím taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
2: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
3: Světe zborce.
2: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
3: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
2: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hubě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
4: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano, dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
5: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
2: Tak co potřebuješ?
5: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
2: Odpovídej, než se tě ptám.
5: Kolik vás bude u stolu?
2: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, je to na nás bude dost. Sedm?
5: Co?
2: Osm?
5: Co?
2: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
4: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
5: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, koroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a lalíže.
2: Zblázněl se, to je jídla pro celé město!
5: Pečeň! Pyramida z různých pečení na velemíse! Dvě velké telecí ledviny po panensku! Tři bažanti! Čtyři kapouni! Půl tuctu perliček! Tucet ksepelek! Dva tucty kvíčel! Tři tucty... jako neznam!
2: Aha, dost! Aha, dost!
5: Jako neznam! Jako neznam!
4: Slyšel jsi o zaslana o správné výši, vy? Pamatuj si k moci, Jakuby, že plný stůl je pro člověka vražda, ano, hotová vražda.
5: Nehledě
4: už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
2: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejmu. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
1: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
2: Tak jsem tady, no.
6: Koukám. To, že tě pustila.
2: Chtěl jsem ti vyhovět.
6: No máš zase nějaký průšvih.
2: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře.
6: No.
2: No počkej, vážně.
6: To tady dlouho nebylo.
2: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti už nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat. A on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost. Blbec.
6: Co ti píšou z té advokátní poradny?
2: No, oni jedou do ciziny, tak potřebují podpisu.
6: Ukaž mi ten dopis.
2: U sebe to nemám. Já ti to zítra. Zítra ti to dám. Jestli budeš čeživ, píš.
6: Šumare, a kolik si koupil těch kytek?
2: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
6: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
2: No, konečně.
6: No jo, konečně. Byla znásilněná.
2: Ergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
6: Znásilnili nějaký mužský.
2: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
6: Ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím.
7: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já ji vedu ukázat paní domácí.
8: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem taky. To je pro vás, abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem.
8: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec to rád.
7: Tak pojď, no.
8: Děkuji.
6: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
2: No to jsem jim jak neznásilnit, nebo co?
6: Jsi musel líbat ruku, veď?
2: Co učiní gentleman mého kalibru
6: takové? Prosím to, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem vol.
6: No počkej, tati! Tati!
1: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí, pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
3: Já jsem se byl vyvenčit. No.
2: Ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
3: No, hodej mě naučila. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
2: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
3: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgid.
2: No, ten jsme dali taky.
3: Já neřek tak, já řek tentokrát.
2: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
3: Kluci, herdot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
2: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
3: A doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
2: I hned.
3: No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešli při podrobnostma.
3: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
3: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
2: No, to je přece stejný.
3: To není stejný.
2: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
3: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
3: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a to prostě není to pravda.
2: No, to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
3: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: To jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: Volala už Jiřina, moje paní myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušil. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám stál, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, když jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No prosím, nezbláznila se, co pak kradu? Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čočeť, já jsem vám dal o stovku, teď vy neumíte počítat ani do pěti na té.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned! Hned! Teď! Vy hulváte! Vy nevychovanče, vy sprostáku! Vy surovče! Tady to máte! Strčte si to za klobouk! Udávte se těmi penězi! Má poklona!
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Moje paní, už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych se...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den, omlouvám se, že... Dobrý den.
4: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva, co pak?
2: No. Pane Kopecký bohužel spěchá, přišel si jenom něco vyzvednout.
1: Já bych...
4: Ale no ano,
1: já bych nerad...
4: Samozřejmě, tak... malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
2: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
4: Kdybyste byl tak laskav na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obálce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdříve.
4: Ale prosím vás, prosím.
1: No, prosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Tajemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To protože posloucháte pořad
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
2: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal předvečer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
3: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
4: A co pak jich trápí, pane Munk?
3: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
4: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
3: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
4: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
3: Jsem mešuge a ani jeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je tu povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
5: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťastný?
6: To mě bude taky zajímat.
7: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstínek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
6: No. O, takovej ten.
7: No, slova, no, nech se vede, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
5: A k té další části otázky, pokud...
6: No, právě.
3: Proč jsem se tolikrát ženil?
5: No, to
6: ne,
5: ani
6: to
5: ne.
6: Tam ne,
5: ale jestli jste šťastný v manželství.
6: Šťastný.
7: To je tak. Podle mého názoru, manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
5: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
7: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
6: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
7: Mí drazí, má drahá, máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
6: Je to strašně podstatné.
7: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Čeští hasiči budou pomáhat s bojem proti lesním požárům v Srbsku. Hrady a zámky dnes zvou na noční prohlídky. Vimperk nabídne i divadlo. Mistrem České republiky mezi kajakáři se dnes pod Lipnem stal Martin Rudorfer. Zítra bude na jihu Čech zpočátku slunečno, později až oblačno s teplotami do 22 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. 2 české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliptaska Češkara, nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat podle Pilného zhruba týden.
2: Do Srbska míří 2 středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po 2 záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
0: Desítky policistů na Karlovarsku aktuálně pátrají po muži, kterého podezírají z násilného útoku v obci Otovice. Do pátrání nasadili vrtulník, psovoda nebo 4 kolky. Policie o tom informovala na síti X. K útoku mělo dojít mezi rodinnými příslušníky a jedna žena utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji letecky transportovali do nemocnice. Případem se zabývají krajští kriminalisté. Plavba Českým Krumlovem je pro vodáky od čtvrtka bezpečnější. Omezovalo je bourání a přípravy stavby nového mostu přes Vltavu. Nově lodě problematickým místem proplují speciálním tubusem. S jeho zprovozněním se přitom počítalo už na začátku prázdnin. Stavba celou rekonstrukci prodraží o více než 4 miliony korun, informuje Česká televize na webových stránkách. Hradozámecká noc dnes nabídne noční prohlídky vybraných jihočeských památek. Návštěvníci zámku v Třeboni na Jindřichohradecku zažijí kostýmovanou prohlídku princezny Terezie. Na divadelní představení mohou zajít lidé na zámek ve Vimperku na Prachaticku. Pokračuje jeho kastelánka Ludmila Čiháková.
3: Divadlo bude hrát divadelní spolek Bouček, je to v zámecké zahradě. Areál se bude otvírat v 7:30 a v 8:30 začíná představení. A je to na motivy Shakespeareovy hry. Jmenuje se to Kdo zkrotí Kateřinu.
1: Sport.

0: osmé třídě jsem začal tancovat. Bylo to takové to období, kdy člověk měl chodit do tanečních a tak. A já místo toho jsem chodil do kroužku, do domů dětí a mládeže. A byly to krásné začátky s muzikou, protože jsem tu muziku vnímal a mohl jsem tancovat, takže jsem tady pak tancoval. Ale k hudbě jsem se dostal ve 14-15 letech, protože jsem se začal od svého bratra učit první akordy. On byl vždycky trošku napřed. No a pak jsem zjistil, že to dělá dobře ve vztazích s děvčaty. Když člověk umí těch akordů trošku víc, tak jsem se učil další. A najednou jsem zjistil, že když hraju na kytaru, tak udržím ten tón, takže najednou ten hudební sluch zřejmě se objevil v tu správnou chvíli.
1: Ale možná to byla asi špatná diagnóza.
0: Možná trénováním, já nevím. A nebo v tom sboru, jak tam asi nebyl ten vůdčí nástroj, tak nevím proč, ale nějak by to nešlo. Nedávno jsme měli sraz s kamarády ze základní školy v Roždově, tímto je zdravím. A vzpomínali jsme na to v dobrém, že jsme si tenkrát zpívali takhle ve sboru a pak já jsem teda byl vyňat. Teď vždycky zvu kamarády na koncerty, které tady jsou, takže je to moc hezké, že se setkávám s těmi, kteří pak v tom sboru zůstali a teď sleduju, jak já na tom pódiu zpívám a snažím se napodobovat to, co oni uměli už tenkrát. Bylo mi to moc příjemné tehdy se nějak snažit hrát a zpívat, ale nikdy jsem neměl představu, že budu někdy stát na pódiu. To mě ani nenapadlo. Myslel jsem si, že to zůstane u toho ohně, že to zůstane na tom táboře v Novohradských horách, kam jsme jezdili s kamarády. Zaprvé jsme tam měli tábory pro děti plné her. V Novohradských horách na Třebíčku, na řeku Černou, kousek od Benešova nad Černou. Tímto zdravím všechny z takzvaného Černého údolí. Později pak i na Dálavu, což je dodnes skvělá základna. A jezdím tam doposud a spoustu kamarádů a přátel tam mám. Takže si myslím, že i když už od 23 let žiju jinde, tak jsem pořád Jihočech tělem a duší, protože když to jde, tak vlastně všichni prominou, ale já nevím, Brdy a všechny ty hory a kopce, kam jezdí ostatní trampové, mě nepřipadají tak kouzelné jako Novohradské hory. A je to asi tím, že jsem tam prožil ty roky 14, 15, 16, 17, 18 let. To je nezapomenutelná doba, myslím, pro každého z nás.
1: To jsou taková čistá léta.
0: Čistá, někdy pouřlivá, plná lásek, zklamání, romantiky, skládání písniček a snahy se nějak zrealizovat a možná i to, že jsem tam navázal mnoho přátelství, která trvají dodnes a známe se vlastně už přes 40 let s mnohými lidmi a děti, které jezdily na tábor, tak už mají vnoučata a do dneška se stýkáme a oddíl, který jsem tenkrát spolu vedl s kamarádem, tímto zdravím Luboše, významného ředitele základní školy tady v Českých Budějovicích, tak tehdy jsme vedli oddíl Severka a ten byl prostě úžasný a lidé tam byli úžasní, skvělí a do dneška se stýkáme a myslím, že se máme rádi.
1: S českobudějovickým mládím Petra Bohuslava je spojeno také muzikantské působení ve skupině Mlask s Hankou a Honzou Švejkarovými, což byla předchůdkyně známé jihočeské kapely Drc.
0: Ta kapela Drc tenkrát vznikala pod názvem Mlask. A bylo to takové zvláštní, že jsme se s Karlem Tampierem tady vedle v kulturním domě potkali a on mě vlastně přivedl na myšlenku, že bychom mohli hrát i na pódiu, protože my jsme do té doby hráli jenom dětem na táborech takové ty písničky, které si rádi zpívali a blbli jsme u toho. A já jsem jednou byl v kanceláři Karla Tampiera vyzvednout nějaký cestáky nebo co, protože jsme tady tancovali v Domě kultury a dělali jsme nějaké programy a Karel říkal, že dělá portu a že má málo kapel, jestli náhodou neumím na kytaru. Jsem říkal, umím na kytaru, ale že bychom mohli vystupovat, to ne. On říkal, co byste nemohli, na portě může vystupovat každý, tam je dveře otevřený. Tak já jsem říkal, no ale to my bychom nemohli, protože my vůbec jako nevíme, jak se vystupuje na pódiu, my nevíme, co s mikrofonem, my nevíme, jak se stojí na pódiu, ani nevíme, jak přijít, jak odejít, ani nevíme, jestli ty písničky jsou k něčemu. On říkal, přijďte na malou scénu, dáme to dohromady a dal nám takovou první lekci, co se dělá na pódiu. Takže významný to muzikant z bobrů a textař a muzikant skvělý, tak nás přivedl k tomu, že jsme to zkusili. A my jsme s Mlaskem, s Honzou a s Haničkou a teď nevím, s kým dalším jsme postoupili dokonce do Jindřicha.

0: Hradce. A bylo to zvláštní takový pocit, že jsem říkal, aha, tak nejenom tancování, i muzika by šla. To je skvělé. Takže s Mlaskem jsme začínali, hráli jsme několik koncertů a moc nás to bavilo a hráli jsme po hospůdkách a tahali jsme kontrabas na káře a šli jsme od hospody k hospodě a tam jsme hráli vždycky za pivo. A pak jsme objevili festival v Telči a pokračovali jsme. A pak jsme začali mít ten sen, že bychom jednou mohli stát také na pódiu mezi těmi ostatními muzikanty. A mně i jim se to podařilo, ale každý v jiné kapele, takže oni jsou teď Drc, mají krásnou novou desku. Drc je taková moje srdeční záležitost, když budu někde hrát, tak to je něco jako návrat, vzpomínka na mé muzikantské začátky a pódiové začátky tady v Českých Budějovicích.
1: To byly muzikantské začátky Petra Bohuslava, ale jaké bylo jeho studijní směřování?
0: Já jsem vystudoval pedagogiku na fakultě tady v Budějovicích, obor matematika, fyzika, učitelství pro druhý stupeň. Takže jsem byl 17 let učitel. Začínal jsem na elektroučilišti na Hluboké, to ještě během školy, pak jsem šel na vojnu, na vojenské gymnázium do Prahy, tam jsem také učil, no a pak jsem učil na různých učňovských školách, na střední škole a vlastně nejdéle 15 let jsem učil na střední odborné škole v Drtinově ulici v Praze 5. A bylo to moc krásný období a těším se, že jednou se k tomu vrátím, protože jsem se snažil kdysi spojit matematiku s muzikou a chodil jsem učit matematiku s kytarou, na což dodnes některé studentky a studenti vzpomínají, že to jako jinak nezažili.
1: Jste tedy exaktně vzdělán.
0: No, nevím, moji tehdejší pedagogové tady na fakultě by s tím asi nesouhlasili. Řekl bych, že to bylo hodně tím, že jsem byl nadšený právě pro pedagogiku, práci s dětma a snažil jsem se ještě doplnit to další vzdělání. Ano, jsem exaktně vzdělán, nakonec jsem ty zkoušky nějak udělal, ale myslím si, že to tancování a muzika mi jdou daleko víc.
1: Ale 17 let, správně jsem.
0: 17 let.
1: Dlouhá léta
0: a právě se těším, že se k tomu vrátím, protože já jsem takový divný matikář, že já spíš se snažím těm, co jim to nejde, pomoct, aby k tomu našli tu cestu, protože já se přiznám, mně to taky moc nešlo. A když jsem to vždycky pochopil, tak najednou jsem zjistil, že je to vlastně lehký. Takže když se tak zamyslím nad tím, co vlastně jsme na tom viděli vždycky jako strašně těžké a co mi nedocházelo, tak potom, když člověk prolomí tu bariéru, tak najednou zjistí, že se to vlastně dá. A moc mě to baví, když to propojím s muzikou, že ono je to vlastně muzice velmi podobné, jo, fyzika, tóny na strunách, matematika, výstavba textů i hudby. Ono to má něco společného a navíc i tady na vysoké škole, na pedagogické fakultě jsme, myslím, nás bylo asi 18 nebo 20 v kruhu a minimálně polovina z toho byla muzikantů. Teď dělám spíš takovou práci, že vzdělávám dospělé ve věcech, které děláte vy i já, tedy prezentační dovednosti, komunikace, vyjednávání, argumentace, ale musel jsem se naučit i některé další věci, jako logistika, projektové řízení a tak. Takže vlastně učím dál, ale dospělé.
1: A my už skočíme do Prahy.
0: Ano.
1: A kdybychom zůstali u hudby, tak to je zejména na začátku kapela Folklok.
0: Na začátku kapela Folklok, kdy jsem se rozešel tady s Mlaskem, přešel jsem do Prahy, byl jsem sám s kytarou a mimochodem i kapela Folklok má své počátky, alespoň já mám s touto kapelou své počátky tady v jižních Čechách a to na kdysi věhlasném festivalu v Českém Krumlově, kde jsem samozřejmě nesměl chybět, protože to byl festival, kde zpíval Žalmán a Nezmaři a takové ty naše vzory obrovské, ke kterým jsme vzhlíželi vždycky. Byl jsem tam a tam se pak večer tábořilo a stanovalo a vždycky tam byly nějaké skupinky, kde se hrálo a mně byla jedna skupinka moc sympatická a nakonec jsem zjistil, že je to skupinka z Prahy a že mají kapelu Folklok A když jsme se pak vrátili do Prahy a já jsem ani nepočítal s tím, že bychom se někdy ještě setkali, když jsme si tak krásně zahráli v Krumlově, ale že se možná potkáme na nějakém festivalu, tak někde si mě nějak našli a ozvali se mi, tenkrát to nebylo jako mobilním telefonem, to neexistovalo, ale ozvali se mi a říkali, my jsme si tak pěkně zahráli, my jsme si řekli, nechtěl by si zahrát ještě tady a že by si hrál s náma. Tak nakonec vlastně jsme se dali dohromady s kapelou Folklok, jsme se potkali tady v Českém Krumlově a bylo to krásné období. Pak se nám podařilo něco, v co jsem nikdy nedoufal, protože já jsem takové to dítě z doby, kdy se nevydávaly desky hned tak někomu. A my jsme najednou vydali desku tenkrát dokonce u vydavatelství, ne jako sami, že bychom si to sami vypálili, a vydavatelství Popron tenkrát vydalo desku Folkloku, jmenovala se Mayday a dokonce Mayday se i hrálo. Já jsem to zpíval, teda zpívám to v té nahrávce dodnes, ale vůbec nepoznávám svůj hlas, čemuž se nedivím, protože kdysi dávno v rádiu dali tu písničku, jako aby lidé poznali, kdo to zpívá. A ve Folkloku se mi pak smáli, protože lidi typovali, že to zpívá Věra Martinová. Takže tímto se Věře hluboce omlouvám, že si ji se mnou spletli z můj neumělý hlas tehdejší. Ale v kapele si pak za mě dělali legraci a říkali mi chvíli nazdar Věro. Bylo to takové zvláštní, ale bylo to krásné období v roce 95.
1: Dlouhá stále existující etapa vašeho života, velmi důležitá, je Asonance. Ale vy jste tam vstoupil už do té fáze jaksi pokročilé.
0: Velmi že... pokročilé, protože Asonance vznikla v roce 76, to mě bylo 10 let. Kluci už byli na gymnáziu a založili kapelu a tehdy se snažili hrát, vlastně ta historie celá je popsaná, já to tak úplně nevím, to by asi věděl Mirko Rokita, protože to je takovej náš, řekl bych, historik kapely, který ví úplně všechno, kdo jak dlouho, kdy nastoupil, co naspíval a tak, takže Mirko ví úplně všechno. Ale oni, když zakládali tu kapelu, tak vlastně chtěli hrát, já nevím, country nebo folk, Janis Joplin a další písničky. A pak přišlo období, že je oslovila ostrovní muzika, tedy skotské, irské balady. A já myslím, že od té doby se datuje takový vzestup Asonance, protože toto ještě nebylo populární, ale byly jedna z mála kapel, která to dělala opravdu z těch původních balad, tedy z Childovy a dalších sbírek, kdy dodnes vlastně čerpáme z těchto sbírek a z historie Skotska a Irska, Británie, Anglie a dalších zemí v okolí. Takže tehdy, když to dávali dohromady, tak já jsem teprve rozum bral, anebo možná ještě ani to ne, ale pak jsem byl osloven v Praze, jestli bych vzal záskok za Milana Štěrbu, který musel odcestovat a nemohl zpívat s Asonancí a šel na nějaký čas poměrně dlouhou dobu pracovat do zahraničí. A Asonance mě oslovil, jestli bych ho mohl zastoupit, tak jsem ho zastoupil. On tam pak zůstal déle, než se čekalo, tak mě Asonance oslovila, jestli bych mohl zůstat, a já jsem s nadšením přijal. Takže jsem se musel bohužel tedy rozejít s Folklokem, tehdy už přejmenovaným na Tabu, ale v Asonanci už teď neuvěřitelných 21 let, což jsme nedávno počítali s Jardou Hnízdilem, když jsme se setkali také na rozhovor tady v jižních Čechách, a já jsem si myslel, že je to takových 15-17 let, a on říkal, ne, už je to 21, což mě překvapilo, ale je to krásné období, je tam spousta desek, krásné písničky a hlavně si užívám to, že lidé na to chodí, rozumí tomu, baví je to, jsou nadšení a je na lidech, kteří chodí na Asonanci, vidět a cítit, že to vnímají, rozumí tomu a chápou tu historičnost textů a muziky.
1: Měl jste vztah k této muzice ještě před vstupem, nějaký hlubší vztah? Poslouchal jste ty skotské balady nebo...
0: Ano, poslouchal, já jsem poslouchal Asonanci, já jsem byl dokonce členem klubu Přátel Asonance, protože kluci, když vydávali svoje první tenkrát ne CDčko, ale kazetu a vydávali dvě kazety, tak s oběma kazetami byli za mnou v rádiu na rozhovor a já jsem s nimi dělal, podobně jako děláme spolu rozhovor, tak jsem s nimi dělal rozhovor, protože jsem byl nadšen tou muzikou, taky mě pozvali na křest, takže jsem křtil jako moderátor jejich CDčko a možná právě proto si mě pak vybrali, protože zjistili, že umím ty texty, protože mě to baví, takže to s nima můžu zpívat. A samozřejmě, že jsem poslouchal tady ty balady v podání Spiritual Quintetu a dalších kapel, které tedy z této studnice také čerpaly a ohromně mě nadchlo třeba album Bratrů Nedvědů, balady, které vyšlo v roce 95 a to bylo takové provedení těch písní, že taky šel až mráz po zádech. Takže ano, mám k tomu velký vztah. A ještě k tomu mám takový ambivalentní vztah, bych řekl. Řekl bych, že takové ty lidové jihočeské písničky, folkové písničky, swingové písničky nebo rock and roll, to je mi takové blízké, jde mi to takzvaně samo, nějak to mám v uchu a umím to, je to pro mě snadné. A zaspívat irskou baladu nebo skotskou baladu nebo tyhle ty písničky, to je pro mě ohromně náročné, je to pro mě vždycky výzva. Já vždycky to musím hodně cvičit, abych to udělal tak, jak si kluci představujou v kapele. Dost mě pérujou, protože já tam právě dávám takové ty jeho české návyky, zpožďování dop a tak, jo, takové ty folkové. Takže, abych to zjednodušil, ono mi to vlastně nejde. Ale tím, že se to musím učit a musím se tomu věnovat, tak mě to ohromně baví vždycky, když to překonám a tu výzvu nějak zvládnu. A pak je z toho třeba písnička, kterou po mně lidé chtějí, abych ji hrál v rádiu nebo na nějaké slezině, nebo aby jsme ji zahráli na koncertě, tak to je pro mě takové zadosti učinění, že ta námaha, ta práce, ta dřina, že se vyplatila.

0: přímé souvislosti s vyprávěním Petra Bohuslava o jeho působení v Asonanci jsme vám zahráli písničku Macpherson s jeho zpěvem z alba této výborné a dosti žádané kapely Království Keltů z roku 2010. V závěru jsem se zeptal Petra Bohuslava, který se věnuje i komornějšímu písničkářství, s odkazem na jeho čeství, jaké jsou důvody toho, že se stále od Prahy na jih Čech vrací.
1: Tak ten největší důvod jsou přátelé. Když někde prožijete prvních 23 let svého života, chodíte do dvou základních škol, na gymnázium, na vysokou školu, tak vlastně, když tady jdu po nějaké ulici nebo přijdu do nějaké restaurace, tak málo kdy se stane, že bych tam nepotkal někoho, s kým se známe. A navíc jsem tady vedl oddíl, kterým prošlo mnoho lidí, kteří jsou dodnes, doufám, všichni skvělí, tak jako ti, se kterými se doposud potkávám. Kamarádi muzikanti, přátelé, se kterými jsme jezdili na vandry, přátelé z osad, které jsou rozesaty kolem Černé řeky, ať už je to Uragán, Čtverland, Dálava, Třebíčko, to byly desítky a desítky lidí, tak pokud se s těmito přáteli mohu setkat i teď, když je nám 60, některým skoro 70 a pořád se s nimi můžu potkávat, tak to je to hlavní, kde se cítím být Jihočechem a trávím tady na jihu Čech i Silvestry a často víkendy a jezdím sem hrát muziku a teď Jarda Hnízdil mě udělal patronem večeru s u kapličky, tak jsem vlastně nadšený, že tady mám pořád přátele, kteří ještě nezapomněli, že jsem odtud. Mám tady sestru, mám tady bratry, mám tady rodinu, zbytek rodiny, mám tady přátelé další, a to nejenom tady v Budějovicích a v okolí, ale také v Protivíně, v Písku, máme rodinu nad Krumlovem a ve Chvalšinách a do Křemže jezdím moc rád, to je třeba takový ten neživý okamžik, kdy miluju to, že jsem Jihočech, když takhle na podzim dojedete, to je takový typ možná, dojedete do Křemže na hřbitov, tak tam mají dvě krásné lavičky zády k tomu kostelíčku, který tam je. Do toho kostelíčku se většinou takhle odpoledne opírá sluníčko a vy se díváte na krásnou, velikou, dlouhou a masivní stráň kleti, která je zbarvená všemi barvami, a to nevymyslíte. To se musí vidět.
0: Končí malé setkání s pozoruhodnou osobností, muzikantem, učitelem, moderátorem a Jihočechem Petrem Bohuslavem. Pořad z cyklu Jihočeši pro vás připravil Jiří Kasel, který vám, přátelé, děkuje za zájem a poslech a také za mistra zvuku Michala Koláře přeje jen to dobré.
2: Věděli jste, že Českobudějovická plovárna oslaví letos na podzim 55. výročí od svého otevření? Její elegantní nadčasové řešení od architekta Bohumila Béma je citované v učebnicích architektury a designu. A tak není divu, že letošní jubileum inspirovalo lektorku Domu umění Šárku Kosovou k sestavení pamětní knihy Budějovické plovárny. Jak vzniká, to se dozvíte v kavárně. Nalaďte si ji v neděli krátce po 17. hodině. K poslechu zve Pavla Kuchtová.
3: Zlá babička. To je jihočeský venkovský román spisovatelky Dity Kůtové. Příběh vycházející z historie autorčiny rodiny. Na začátku Mariina nelehkého osudu byla vražda. Premiéru desetidílné rozhlasové četby poslouchejte od pondělí 17. do pátku 28. srpna. Každý všední den, krátce po 18. hodině, v letním čtení Českého rozhlasu České Budějovice.
4: V nedělním Vltavínu uslyšíte mimo jiné příběh, který se začal psát roku 1881, kdy věhlasný, ale v tuto chvíli zatracovaný architekt Josef Zítek vyženil panství v jihočeských Lčovicích. Následně se dozvíte něco víc o legendárním kronikáři Václavu Březanovi a vyšlápneme si na dobrou vodu. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
3: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
0: Hezký podvečer, milí přátelé. Začínají další koncertní ozvěny od tří lvů a při jejich poslechu vás vítá z Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal. Před týdnem přišla jeho česká dechovka o jednu ze svých nesporně největších osobností, Ladislava Kubeše, mladšího kapelníka, muzikanta, aranžera i vydavatele, syna proslulého skladatele a kapelníka Ladislava Kubeše staršího, o jehož památku v rámci hudby pečoval. Je to opravdu úctyhodná šíře odkazu, který po sobě Ladislav Kubeš, rodák z Žíšova u Veselí nad Lužnicí, zanechal. Při vyslovení jeho jména nám samozřejmě vytane na mysli dechová kapela Veselka, kterou Ladislav Kubeš, co by kontrabasista operního orchestru Národního divadla, sestavil ze svých kolegů špičkových profesionálních muzikantů na počátku 80. let. A od té doby si tento dechový orchestr s plejádou skvělých zpěváků a zpěvaček vybudoval v tomto žánru silné postavení doma i v zahraničí. A k tomu musíme připojit Kubešovo hudební vydavatelství, které se postaralo o vydání velkého množství nahrávek široké plejády domácích dechových kapel. A v rychlém výčtu nelze opomenout ani festival, který Ladislav Kubeš, jinak hráč na tubu a helikon, od 90. let spolupořádal a který nesl jméno jeho tatínka Kubešova Soběslav. Ladislav Kubeš spolupracoval také s českobudějovickým rozhlasovým studiem. Maličkým důkazem budiž i dnešní výběr koncertních ozvěn, který vychází z vystoupení Veselky Ladislava Kubeše 7. prosince roku 2015 v našem studiovém sále v rámci cyklu Podzim s dechovkou, který dramaturgicky připravil a řídil můj redakční kolega Zdeněk Voráč. S Veselkou Ladislava Kubeše tehdy zpívali Ivana Jelínková, Blanka Tumová, Ivana Zbořilová, Milan Černohous, Ivana Ročková a tehdy její nový zpěvák Radek Klusoň. Třeba i písničku Od tábora

0: Směs písní Jaromíra Vejvody, jednou dvakrát zelené háje, škoda lásky a Zbraslavská, čili Už kamarádi pomalu stárnem, v podání Veselky a šestice jejich vokalistů uzavřela hlavní blok dnešních koncertních ozvěn od Tří lvů, kterými jsme připomněli smutnou skutečnost, že ve věku 77 let letošního 14. srpna odešla legenda nejenom jeho české dechovky Ladislav Kubeš mladší.
1: Český rozhlas České

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Deště podemlely železniční koridor u Benešova, provoz je omezený na několik dnů. Do hradozámecké noci na jihu Čech se letos poprvé zapojují také nestátní památky. Přípravný hokejový turnaj v Českých Budějovicích dnes končí utkáním motoru s rakouským týmem Vienna Capitals. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně k 22 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to řekl mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kafka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí jen po jedné koleji sníženou rychlostí.
4: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic, za ten přesný rozsah škod se ještě bude posuzovat.
3: Omezený provoz je ze stejného důvodu i na regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku, což je takzvaný posázavský Pacifik. Vedle Českobudějovické hvězdárny a planetária vzniklo dětské hřiště. Stavba za více než 2 miliony korun připomíná sluneční soustavu. Na místě jsou i lavičky pro rodiče a trampolína v podobě černé díry. Podle ředitelky planetária Jany Tiché hřiště využijí i jejich návštěvníci.
5: Rodina s dětmi nebo i školky a školy těch nižších ročníků jedou zdaleka, jedou radši o něco dřív, aby nedorazili pozdě, a když už tu jsou, tak budou moci využít nejen naší planetární stezku a výstavu, ale budou moci využít to hřiště pro nějaké odreagování.
3: Do hradozámecké noci na jihu Čech se letos poprvé zapojují také nestátní památky. Kozí hrádek na Táborsku propojuje astronomii, hudbu i relaxaci. Nabídl pozorování slunce, noční oblohy, lekci jógy, akustický koncert i komentovanou prohlídku hradní zříceniny. Dvůr a zámek Palupín na Jindřichohradecku rozezní od 20 hodin koncert z díly Mozarta, Brahmse, Čajkovského a dalších skladatelů. Sport. Utkáním mezi extraligovým motorem České Budějovice a Vienna Capital skončí dnes přípravný turnaj Energie AG Motor Cup. Utkání, které začalo před hodinou, sleduje v Budvar aréně i náš spolupracovník, redaktor deníku Pavel Kortus.
6: V Budvar aréně zápas ve své polovině a motor vede nad Vídní 3-0. Jeho Češi jsou lepší a vedou zaslouženě. Nečistě hrající soupeř tráví hodně času na té stvé lavici a motor dvě přesilovky využil. Trefili se Štencel a Novák. Třetí gol přidal před malou chvilkou Ordoš, takže ve 31. minutě stav zápasu České Budějovice Vídeň 3-0. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
0: Počasí.
3: V noci klesnou teploty na 10 až 7 stupňů. Zítra bude na jihu Čech zpočátku jasno až polojasno, výjimečně s mlhou. Během dne pak až oblačno, na horách se odpoledne může vytvořit slabá přeháňka. Teploty budou opět mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18. Vítr bude slabý, severozápadní až západní, biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehoda se vyšetřuje na silnici 135 mezi Soběslaví a Zvěroticemi na Táborsku. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin a 5 minut posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu České Budějovice a právě teď jsou na svém startu vaše oblíbené melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím milého vzkazu a pěkné písničky. A pokud potřebujete zlepšit třeba jen svoji náladu oblíbenou písní, stačí napsat krátký e-mail a my vám rádi zahrajeme. Příjemný poslech a sobotní podvečer vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky, nejlépe nějaký krásný valc pro naši maminku, paní Haničku Duchoňovou z Milevska, která 12.6. oslavila 80. narozeniny. Dnes se scházíme celá rodina, abychom její životní jubileum oslavili a společně si písničku poslechli. Tak doufám, že jste na značkách, protože teď přichází vaše přání. Naše milovaná maminko, přejeme ti tvým krásným 80. narozeninám. Hlavně hodně štěstí, zdraví a životní pohody a také stálý životní optimismus, díky kterému vůbec nestárneš. Ať se ti vyplní všechna přání a prosby a my víme, že si nepřeješ nic jiného než zdraví nás všech. Všichni ti děkujeme za tvoji lásku a neustálou péči o celou rodinu. Velkou pusu ti posílá manžel Jarka, doufám, že to není překlep, děti, vnoučata a pravnoučátka Johanka, Medinka, Laurinka, Vítek a Toníček. Pevné zdraví a radost ze života také z Českého rozhlasu České Budějovice a s noblesou přichází popřát Frank Sinatra.

prší krásně. Zatím tedy neprší a doufám, že zaprší. No, ale uvidíme, jak to bude. Posloucháte Melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a před námi je další přání. Prosím o zahrání písničky od Hany Zagorové Studánko stříbrná pro Věrku Čužnovou z Budkova k jejím včerejším 80. narozeninám. Milá babičko, přejeme ti všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí. To ti přejí všichni, kdo tě mají rádi. A my se samozřejmě za Český rozhlas České Budějovice připojujeme k dlouhé řadě gratulantů a posíláme narozeninovou píseň.

taky mám.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Prosíme o pěknou písničku pro pana Abera Memberu, člena sboru dobrovolných hasičů Smrkovice Opísku, který dnes slaví 60. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, dobré nálady a životní pohody přejí všichni smrkovičtí hasiči.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. V zítřejším nedělním Vltavínu se dozvíte něco víc o legendárním kronikáři Václavu Březanovi a vyšlápneme si na dobrou vodu. Ale především uslyšíte příběh, kdy věhlasný architekt Josef Zítek vyženil panství v jeho českých Lčovicích. Nebylo to zdaleka poprvé, co měl něco společného s jižními Čechami, on tady totiž jako architekt také začínal. Takto jednu část životní etapy architekta Josefa Zítka představí archivní záznam s historikem Františkem Firbachem.
1: Jeho vztah k Národnímu divadlu je jistě znám velice dobře. Je to vlastně architekt Národního divadla, té naší zlaté kapličky nad Vltavou. Vedle toho je třeba architektem Rudolfína nebo muzea ve Výmaru, Mlýnské kolonády v Karlových Varech a tak dále. To jsou věci známé. Méně známé je, že Josef Zítek vlastně začínal v Jindřichově Hradci, dá se říct. Jeho první realizovaná stavba byla výletní restaurace Rudolfov, kterou dělal pro Evžena Černína. A právě byl to Evžen Černín, který vlastně mu dal první zakázky a uvedl ho do společnosti. Černínové měli v Petrohradě také panství, nechali si tam od něj postavit pivovar, čili on stavěl nejen takové ty kulturní věci, ale i věci ryze praktické. Po požáru Národního divadla Zítek jaksi na tu českou společnost zanevřel, byly tam takové ty až místy nechutné osobní spory a zbytek života vlastně strávil na svém vlastním statku ve Lčovicích, v Jižních Čechách na Šumavě. A on tedy odložil rýsovací potřeby, už se vlastně ke své profesi nevrátil a tím se dostáváme k tomu mléčnému výrobku, k tomu sýru. On totiž dosáhl v té své hospodářské činnosti na statku právě jednoho prvenství týkající se sýra. Protože to byl člověk velice vzdělaný s rozhledem, nechal se inspirovat tehdejšími pokrokovými trendy amerického potravinářského průmyslu, seznámil se s nimi na výstavě hospodářské ve Vídni a začal jako první v tehdejší habsburské monarchii balit svůj tavený sýr, který vyráběl na svém statku, do staniolu. A v podstatě tak zavedl tradici, která je u nás platná dodnes. Dodnes jsou české mlékárny a další výrobci balí tavený sýr do staniolu. Málo kdo ví, že počátky jsou právě u Josefa Zítka.
0: Slyšeli jste ukázku z nedělního Vltavínu. Celý pořad si poslechněte zítra ráno po zprávách v 9.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Máte nějaký pěstitelský dotaz? Nedaří se vašim rostlinám a vy netušíte proč? Váháte co, kam a nebo kdy správně vysadit? K dispozici vám je zahrádkářská poradna. Využít ji můžete tuto neděli po 11. hodině dopolední. Odpovídat na vaše dotazy bude zahradník Pavel Chlouba.
4: Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.
0: Zdravím vás do studia i všechny posluchače a moc prosím o písničku od Marcela a Jiřího Zmoškových, Přítel, který nezradí, pro Lukáše Nečase k narozeninám. Přeji ti hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože je jí málo a všechno nej, aby žít za to stálo. Ať hvězdy jsou ti nakloněné a prožíváš jen samé chvíle spokojené. K tvým krásným narozeninám přeji Anička z Kunic z Praha Východ. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký zbytek dne.

Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte sobotní Melodie podvečera. Dobrý den, prosím redakci o zahrání písničky od skupiny Kabát pro paní Zlatu Penkertovou a Jana Penkerta k 50. narozeninám. K vašemu výročí vám přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a zdraví. Přejí děti Honza, Kuba, Zlata a všichni kamarádi ze Zvěrkovic.

Hezkou sobotu 22. srpna. Dnes má 31. narozeniny britsko-kosovsko-albánská zpěvačka Dua Lipa. Známá u nás tím, že se naučila zpívat na ostří nože od Evy Farne. Patří mezi mé oblíbené zpěvačky a na mém Spotify mi od ní nejvíce bodovaly tyto hity. Elton John, Dua Lipa, PNA You Remix Cold Heart, Dua Lipa Don't Start Now a nebo Dua Lipa Physical. Vyberte si. Vybereme. A teď přání Bohuslavům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům posílá píseň od Dua Lipy, nebo Dua Lipy, tak je to úplně správně, píseň Cold Heart, Sylvie z Prahy.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Tolik dnešní melodie podvečera, od mikrofonu se loučí a příjemný podvečer při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Na Karlovarsku policisté pátrají po pachateli násilného trestného činu. Hygienici na Vysočině zjistili na letních táborech zatím 8 závad, za které udělili pokuty za celkem 12 000 korun. Přípravný hokejový turnaj vrcholí v Českých Budějovicích. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech maximálně ke 22 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. 10 policistů pátrají na Karlovarsku po 41-letém Miroslavu Karasovi. Jde o muže, který je na útěku po násilném trestném činu. Ten se stal v domě v Otovicích. Napadenou ženu s vážnými zraněními přepravil vrtulník do plzeňské fakultní nemocnice. Podle krajské policejní mluvčí Kateřiny Peškové by neměl být muž ozbrojený, ale lidé by se neměli pokoušet ho sami zadržet.
2: Policisté aktuálně pátrají po 41-letém muži, který po napadení z domu utekl. Do pátrání nasazen i policejní vrtulník, psovod se služebním psem nebo policejní čtyřkolky. Muž měl při útěku z domu na sobě tmavé kraťasy a krátké tričko šedé barvy. Pokud ho někde uvidíte, volejte i hned na linku 158.
0: Muž je vysoký 185 až 190 cm, má vysokou hubenou postavu, rovné tmavé vlasy a vousy. Z 83 snůšek skokanů štíhlých se v Byňově u Nových Hradů vylíhly pulci. Pomohl jim k tomu program Louky Rudyho Matony. Díky němu vznikly tůně a louky jako domov nejen pro obojživelníky. Po prvním úspěchu s pulci by podle specialistky environmentálních projektů Lucie Štefanské chtěli ochránci u Byňova pokračovat.
3: Pokud bychom našli nějaké další snůšky, tak bychom se také pokusili ochránit. Samozřejmě příroda si potom už to zařídí sama, ale nemůžeme zajistit 100% přežití všech těch pulců, prostě se snažíme jenom podpořit.
0: Hygienici na Vysočině letos zatím zkontrolovali 122 letních dětských táborů, zjistili 8 závad, za které dali provozovatelům pokuty v celkové výši 12 000 korun. Mezi zjištěné nedostatky na dětských táborech patřily například nedostatečný úklid nebo to, že horní lůžka patrových postelí nebyla vybavená nepropustnou podložkou pod matrací, informovala Kamila Hodačová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice.
1: Sport.
0: V závěrečném utkání přípravného hokejového turnaje v Českých Budějovicích vedl po druhé třetině Motor nad Vienna Capitals 4-0. Jak to v Budvar aréně vypadá v tuto chvíli, to už nám řekne náš spolupracovník, redaktor deníku Pavel Kortus.
4: V Budvar aréně se zápas blíží ke svému konci a Motor vede nad Vídní už 6-2. Dvakrát se trefili Novák, Ordoš i Štencel. Za hosty zaznamenali čestný úspěch Valner a Gregoire. V 59. minutě tak stav zápasu České Budějovice Vídeň 6-2. Pro Český rozhlas České Budějovice Pavel Kortus.
1: Počasí.
0: Noční teploty budou mezi 10 a 7 stupni, zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne pak až oblačno s teplotami mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách do 18. Vítr bude slabý, severozápadní až západní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: V Trhových Svinech bude až do pondělního rána uzavřená silnice 156 na Žižkově náměstí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje. Protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Měním toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť k kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
1: Já jsem tady zmiňovala rok 1348, ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
0: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí, i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli, ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
1: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
0: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustředoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svého piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký poloraný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit. A jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách. A já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.

Chmele. Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se i šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně do dnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové i poslední majitel soukromí, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detendr, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detendr jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchyřic a silic. To jsou ty hezky celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti, nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května, má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádíte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
2: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují plnivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti, třeba vyšší odolnost hobovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Sládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hobovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývaz chmele. Do toho hrničku opravdu stačí dvě, tři hlávky chmele, takže sedativní účinky to má, výborně proti bolům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantohumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantohumol, který má zase antikarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantohumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Během posledních 6 let v našem pořadu se mimo jejných hostů vystřídali mladé Němky. Pia Šak, Jule Šalik, Ziri Schumacher a Charlotte Henny. Měli společné to, že byli v Česku na dobrovolnických ročních stážích, které se konaly v rámci spolupráce české společnosti Živá paměť a německé dobrovolnické nadace Aktion Sinnzeichen Friedensdienste, což v překladu znamená akce smíření mírové služby. Dnes dodávám ještě jedno jméno, Ida Drexler.
2: Já jsem z Düsseldorfu a končila jsem škole minulý července. Jmenuje se Geschwister Scholl Gymnasium. Já chci studovat historie a slavistické studie.
1: Podle programové platformy je cílem stáží snaha aktivně odčinit vinu minulosti a skrze dobrovolnickou práci v zemích, které trpěly pod nacistickou okupací, vytvořit znamení smíření a přispět k trvalému míru. V běžném životě to znamená pomoc seniorům, přeživším obětem totalitních režimů, zvlášť nacismu, v jejich domácnostech, ale i řadu jiných činností. Ida Drexler nám popisuje, kde a co dělá.
2: Bydlím v Ústí nad Labem, ale pracuju taky v Praze.
3: A pracujete i v Ústí nad Labem?
2: Jo, v Ústí a v Praze.
3: Jak často jedete do Prahy?
2: 2 dny v měsíc.
3: A je to zábava?
2: Jo.
3: Co děláte v Ústí nad Labem?
2: Pracuju jako dobrovolnice v Živá paměť a navštěvím starší lidi. Nakupujeme nebo vaříme a se bavíme.
3: Povídáte si?
2: Jo.
3: A co vážíte?
2: Ovocní knedlíky.
3: Yeah.
2: Jo.
3: A to jste uměla v Německu?
2: Ne.
3: A chutná vám?
2: Ano.
0: My a oni.
1: S Idou Drexler mluvíme o tom, co dělá jako německá dobrovolnice v kontaktním centru společnosti Živá paměť. Zatím víme, že se naučila připravovat knedlíky s meruňkami a jahodami. A s borůvkami?
2: Borůvky, ano.
3: Kdo vám ukázal ten recept?
2: Jedna klienta z Živá paměť, hodná paní, jo, a vaří velmi dobře.
3: A ještě něco vás naučila? Ještě nějaké jídlo umíte?
2: Smažený sýr.
3: To vy v Německu nemáte?
2: Ne, nemáme.
3: Tak to rodina bude nadšená, když se vy vrátíte a ukážete. A řekla jste, že ještě jdete kupovat? Když chybí nějaké slovíčko, co děláte?
2: Jo, musím nakupovat sama a s klientů.
3: Ta hodná paní například, když je s vámi, ona vám pomůže a vysvětluje.
2: Jo, těžký je český a mluvit český, rozumět český, jo.
3: V Živé paměti vy ještě něco děláte, že jo?
2: Jo, děláme akce pro klienty. Musím organizovat kreativní kroužek nebo výlety.
3: Kolik tam máte klientek?
2: V Ústí jsou asi 12 klienti, ale navštívím ještě 4 paní doma.
3: A většinou jsou to starší dámy?
2: Ano.
3: A mohli by být vaší babičkou?
2: Jo.
3: A jsou hodné?
2: Jsou velmi hodně.
3: Teď mi prosím vysvětlite, proč jste se rozhodla přijet do České republiky a pracovat pro Živou paměť.
2: Končila škole a chtěla jsem jít do ciziny a taky ráda pomáhá lidem, kteří potřebují.
1: Hezké velkorysé myšlenky. Ida vsadila právě na organizaci, která má dobré zkušenosti a dlouhou tradici v zahraniční spolupráci.
2: Organizace se jmenuje ASF, Aktion Sühnezeichen. Je partner organizace k Živa paměť.
3: A vy jste tam členkou?
2: Jo.
3: A mladí lidi mají zájem o takové práce?
2: Jo, my jsme 12 dobrovolnice v všechny České republice.
3: Měla jste na vybranou, byla ještě možnost do nějaké jiné země odjet?
2: Jo, ASF taky má dobrovolníky v Francie, Belgie, USA, Řecko, Polsko, moc.
3: Více zemí. Jak to, že jste se rozhodla pro Českou republiku? Je to vaše přání?
2: Protože byli v Düsseldorfu a je blízko. Neznala jsem moc východy
3: země.
2: A proto já jsem tady.
3: Znala jste nějaké české slovo?
2: A české slovo... Žádné. Nic.
3: Kdo vás učil česky?
2: Mám české lekce online a taky klienti mě učí česky.
3: Řekla jste, že přijíždíte do Prahy dvakrát měsíčně. Co děláte, prosím vás, v Praze?
2: Děláme kreativní kroužek nebo výlety a cvičení na gumě. Taky mám práce v Ústí v muzeum. Tak pracuji v muzeum a vyživa paměť.
3: Tak vy jste hodně zaneprázdněna.
2: Praha je velký, hezké město.
3: Je hezčí než Düsseldorf. To byla diplomatická odpověď. Byla jste na nějakých výstavách nebo v muzeu nebo něco takového?
2: Viděla jsem staré město a Karlovy most a taky jsem byla v Národním muzeum. Byli jsme v planetárium.
3: Kromě těch knedlíků, co jste se během pobytu naučila? Co představuje ten pobyt?
2: Učila jsem se trochu česky a taky pracovat se starší lidi. Jo, bylo dobrý. A taky bydli sama a bez moje rodiče.
3: Tak to je pěkná zkušenost. A bylo něco, co se vám nelíbilo?
2: Zima v Ústí nebylo hezky.
3: V Düsseldorfu občas je také zima, pokud vím.
2: Jo, ale Ústí není moc hezky v zimě.
3: V Ústí nad Labem je zajímavé divadlo. Byla jste tam?
2: Ano, viděla jsem Popelka balet.

0: Oldřich Pláteník především koordinuje kontaktní centra společnosti Živá paměť v Praze, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. A také se stará, aby němečtí dobrovolníci s úspěchem zvládli své úkoly. Ptala jsem se, co to celkově obsahuje.
1: Zajišťování nějakých volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit a pro klienty, jako jsou tréninky paměti, kanisterapie, psychoterapie, kreativní kroužky, což samozřejmě zajišťují tady dobrovolníci většinou, jazykový kurzy, já teda vedu angličtinu a dobrovolníci němčinu, pak tím, že v Praze bývá tak 13 až 15 akcí za měsíc, v Ústí nad Labem 2 akce za měsíc a v Českých Budějovicích 1.
0: Proč jste se rozhodl právě pro práci v živé paměti?
1: Moje babička byla přeživší oběť nacismu, totálně nasazená. Když jsem u ní trávil prázdniny, tak příběhy z totálního nasazení byly takové pohádky, které mi říkala. A když se mi naskytla možnost nejdřív externě učit angličtinu v živé paměti a potom i tam nastoupit nejdřív na částečný a i na plný úvazek, bylo to vlastně něco, co mě dělá, řekněme, šťastným. Můžu zpříjemňovat vlastně podzim života lidem, který si myslím, že si to zasloužej, a můžu kooperovat s dobrovolníkama, který jsou sami o sobě obrovský obohacení a jeden z velkých důvodů, proč to dělám.
0: Co vám přináší ta spolupráce s cizinci?
1: Mě to jakoby dělá daleko šťastnějším v té práci. Můžu mít možnost se vždycky na rok vlastně seznámit s nějakým člověkem. Je to úplně nový, vidím tu jejich otevřenou mysl a oni jsou opravdu ochotní pomáhat českým seniorům. Vlastně být tady na rok za velmi, velmi nízkou finanční podporu, tak je pro mě úplně fascinující vlastně ten proces toho seznamování s novým člověkem. Má to i svý negativní stránky, jako je vždycky konec toho roku, protože za ten rok si vlastně na toho člověka zvyknete. Doufám si říct, že máme docela přátelský vztahy vždycky a pak vlastně ten člověk vám odejde a přijde novej.
0: Ozývají se vám potom?
1: Jsme v kontaktu docela často. Já vlastně občas jako informuju, co se děje u nás, oni informují mě a oni sem jezdí docela často. Samozřejmě dělá mi to radost.
0: Jak vaši klienty přijímají mladé Němce?
1: Těší se na ně a já řeknu, že je milujou. Oni opravdu si na ně zvyknou tady, to loučení taky občas provází slzy a já, když vidím to nasazení, nedá mi to neříct. Například IDA ten rok nebylo v plánu, že bude tolik alternovat v Praze, ale já jsem jí poprosil, jestli by nám mohla pomoct v Praze a ona si doslova adoptovala naše klienty v Praze a oni adoptovali jí, takže ten vztah je hrozně hezký a taky nabíjí entuziasmem do té práce dál.
0: Zbývá důležitá otázka pro Idu Drexler a to je, jak dlouho ještě bude s námi.
2: Můj rok tady končí v 30. srpna.
0: Tak to se máme rozloučit.
2: Jo.
0: Jo? A bude vám líto?
2: Ano, jo, jsem smutná.
0: A budete pokračovat v Düsseldorfu?
2: Nevím. Dovedu si představit, že budu dál pracovat jako dobrovolnice se starší lidi.
0: Co se vám tolik líbí na starších lidech?
2: Jsou moc hodní a taky nemají moc stres a mluví moc o její životu.
0: Co řeknou vaši rodiče, když se vrátíte?
2: Moje rodiče myslí, že je dobrý, že jsem tady. A moje maminka taky pracovala jako au pair v Francii. Mm-hmm. A moje rodiče taky mají ráda Česka.
0: A čekají na vás. A já vás teď řeknu auf Wiedersehen.
2: No jo, naschledanou.

Ida Drexler se samozřejmě těší na rodinu, kamarády a na německý jazyk. Díky zdejší stáži už má, jak se říká, jeden slovanský jazyk v kapse, což bude výhodou pro její budoucí studium slavistiky. Že jde o základy a že skloňování zatím není dokonalé, je zanedbatelné ve srovnání s významem její práce u nás. Přeji všechno dobré oběma hostům. U příštího pořadu Mia Oni se na vás, milí posluchači, těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: O registraci kandidátů do letošních komunálních voleb musí úřady v celém Česku rozhodnout do dneška. Motoristé neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, už by nemělo pršet, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Registrační úřady v celém Česku musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předcházejících řádných komunálních volbách před 4 lety kandidovalo v celém Česku přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou letos 9. a 10. října. Ve třetině obvodů budou lidé také volit nové senátory. Silničáři budou v noci na neděli opět testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na kilometru 24 ve směru od Prahy uzavírají právě teď. Objížďka vede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do rána do 8 hodiny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
0: Stavba další etapy tramvajové tratě v Olomouci by mohla začít v příštím roce. Tramvaje zatím končí u zastávky U Kapličky. Odtud by trať měla pokračovat dál k ulici Jižní. Město už dokončilo výkupy pozemků, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
3: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel do Slavonina se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavi se dnes v nejvyšší domácí soutěži minimálně do večera posunuli do čela neúplné tabulky. V pátém kole totiž doma vyhráli nad Slováckem 2-1 a mají k dobru bod na druhou Slávii. Tu ale čeká vršovické derby z Bohemians. Duel v Edenu začal před několika málo minutami. Na třetí příčku v tabulce Oskore za obhájce titulu se vyhoupil Liberec díky výhře ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta vyhrála v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-0.
1: Počasí.
0: V noci čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno, postupně ojedinile mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ojedinile mlhy, během dne přechodně až oblačno a jen na horách ojedinile s přeháňkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu do 18 kilometrů za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na severu Čech, na trase Most Teplice jsou problémy v Bílině, a to v Bílinské ulici. Pokračuje tam vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
4: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, krátce i Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů

0: že musíme být hrdý na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
1: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
0: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
1: Oni jako protančili jeden večer a...
0: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
1: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
0: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
1: Třešňová královna.
0: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
1: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
0: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
1: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
0: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
1: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
0: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
1: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
0: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
1: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
0: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
1: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
0: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali 2 dny, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma 2 dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to jsem

0: jmenuje Rojice, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
1: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
0: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
4: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
3: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To byla takovej, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
2: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
3: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
4: Etiopský císař.
3: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
4: Jste odjeli do Etiopie tedy?
3: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
4: Jaké to bylo? To je změna veliká.
3: Po rojících.
4: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
3: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
4: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
3: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
4: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
3: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
4: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
3: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
4: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
3: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
4: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
3: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
4: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
3: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, Maďarsku velmi málo, Slovensko vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do tělo 75, kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo na vše štěstí.
4: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
3: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
4: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
3: To všechno přišlo těch potom, těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: Proč jen mouznem?

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co, svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo, protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11, a jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavěvě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říká si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, jenom přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, a říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce, v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi ty všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov. A vzpomínky. A starosti.
2: Paní baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Nemoc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky prej ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváte, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme, a aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Policisté dnes dopadli nebezpečného muže, po kterém pátrali na Karlovarsku. Lidé mohli naposledy navštívit budovu invalidovny v pražském Karlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, už bez deště, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Policie večer dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku, informovala o tom na síti X. Muž je podezřelý z napadení 42-leté ženy, která utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji museli přepravit do nemocnice. Podle policie se jednalo o konflikt mezi rodinnými příslušníky. Případem se dál zabývají kriminalisté. Českou republiku včera odpoledne a pozdě večer zasáhl velmi vydatný déšť. Na většině míst v Čechách spadlo většinou mezi 15 a 40 mm srážek. Nejvíce zapršelo ve středních Čechách a také na severu Čech. Upřesní Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenali Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 milimetrů, stejně tak jako Luční bouda, Pomezní boudy 89 milimetrů.
0: Od pondělí 24. srpna nepojedou autobusy mezi Palkovicemi a Frýdecko-Místeckou částí Chlebovice, informuje o tom krajský koordinátor dopravy KODIS. Silnice bude uzavřená kvůli výstavbě chodníku a dlouhodobá výluka potrvá do odvolání.
3: Změny se týkají linek 315 a 316, které nebudou zajíždět na zastávky Palkovice, Podhůří, U Kožuchů a Adámek. Lidé by měli před cestou autobusem sledovat výlukové jízdní řády. Časy odjezdů se oproti pravidelným jízdním řádům mohou lišit. Z Palkovic František Kuča, Český rozhlas.
0: Zájemci si dnes na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v Praze v Karlíně. Příští týden tam začnou rozsáhlé opravy. V budoucnu budou nové stálé expozice, multifunkční sál a také návštěvnická centra.
4: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
5: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
4: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
5: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
6: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
5: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
7: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
5: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Po chladné noci, kdy čekáme ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, bude zítra přes den převážně slunečno, tedy jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy, během dne přechodně oblačno a pouze v oblasti hor ojediněle s přeháňkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na Blanensku, přesněji na trase Voděrady Drnovice. Osobní vozidlo tam narazilo do stromu, na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
1: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
2: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
1: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
2: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo.

0: možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížel čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat tý nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10litrové konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitku na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já nám obecně samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rero Chlovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Sloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rero Chlovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rero Chlovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji vem do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru, potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru, provedeme otevření dvířek do komína, mrkneme, jak to tam vypadá, žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je, nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomenický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň, celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Železniční koridor u Benešova poničili vydatné deště, provoz je tam stále omezený. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zadlužení České republiky se v příštím roce zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne téměř na 640% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos. Řekl to dnes v televizi Nova. Dodal, že Česká republika bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda české vlády nezmínil. Už dříve ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
2: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dnů. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to dnes potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí pouze po jedné koleji sníženou rychlostí.
3: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic za ten přesný rozsah škod, se ještě bude posuzovat.
1: Omezený provoz je ze stejného důvodu také na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, potvrzuje mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
4: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029. Sport.
1: Český útočník Patrik Schick skóroval v dresu německého Leverkusenu hned v úvodním soutěžním zápase nové sezony. 30-letý fotbalista, který po letošním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, pomohl Bayeru gólem k výhře 4-0 na hřišti třetiligového Wiesbadenu v prvním kole německého poháru. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně ujedinile mlhy a bude docela chladno, ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ujedinile mlhy, během dne přechodně oblačno, přehánky ujedinile v oblasti hor. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu, o rychlosti do 18 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D1 na Benešovsku je na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava je kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Motoristé musí použít objízdné trasy. Uzavírka tam potrvá do rána do 8 hodin. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
6: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
5: Jiřího, který má rád recesi. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
6: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
5: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
6: Kde pracuje?
5: V Ypsilonce.
6: Zda má hodinu?
5: Nemá.
6: Co to je? To přece není normální.
5: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
7: Ano, správně, správně, ano.
8: Ano.
7: Konec vlády jednoho Lábuse.
9: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
10: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
9: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec by studoval architekturu. Ale malování bylo velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě tomu trošku vedl, když jsem byl malý, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád to výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na devítiletce takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková, už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to podle fotografií, teda a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mého názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle, 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no, vytřelal jsem 3 profesory a to jsem chodil asi vysokou takové 4. třídy, jsem chodil

0: Tak já třeba jsem byl takový jako vždy, že jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Ne, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... Si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový pátý třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem všichni dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, lábo si, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle. Takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak, moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě to vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
3: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
4: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
3: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Lalala. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: já to nevydržím. To je moje smůra.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali bych, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Nefikejte, ale vy jste paní Drbna.
2: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu. Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
3: Červená!
2: Flek!
3: Zelená!
2: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
0: Ta píše.
2: Tušky Kohinor do celého světa.

0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
1: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
1: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
1: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
1: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
2: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
3: Co blbneš, člověče?
4: Ono
5: to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
3: Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
5: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
2: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc takové jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl takový docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděl, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazoval do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál, vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No, jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný, a oni mi dali tak strašně hodného koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, jo. Tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Vy ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak.
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a byla tam, jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou cedulí Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když šli po ulici a my to budeme, že furt tak se divně dívají. Já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Prýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihl. No, tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku netka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo, kdy dneska se dostal, tak jsem navštívil svého kožního, ta, svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mít hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady všechny před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočetl tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste si nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit?
7: Já to mám taky na dálku.
5: Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, to je logický, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chcete půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chcete, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už se to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže mládence, ještě něco zahrajte, ať se dostaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem to řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá první řadě udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, že jo, takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no, tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila. Hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
2: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
3: Dneska jsi ho ráno měřil?
2: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
3: Kolik tam bylo?
2: No teď už to bylo tak 140 na... Těch 88, tak nějak, no to.
4: Zdravej člověk.
3: Zdravej člověk, jo, ano.
2: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
3: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážnějc?
2: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně to... A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, co řekneš, tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
3: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
2: No byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale
3: jo, já myslím, jako nebyl
2: jsem. Ne, nebyl.
3: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
2: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
3: Všechny, co užíváš.
2: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dno taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
3: Ty bereš všecko preventivně.
2: No, tak ono to je dobrý, ale že, pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
3: A ty
2: tak...
3: bereš 8 druhů prášku různej?
2: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám jako složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny a mě se strašně líbí lékárny. Já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
3: To byl prášek, který jsi neznal.
2: Ten jsem ještě právě neznal.
3: A chtěl jsi ho zobnout.
2: Chtěl jsem si zobat.
3: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
2: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
3: A zastavilo se to, jo?
2: Jo, mám
3: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
4: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože za prvé já mám 5 kilometrů tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni Mustrakonic, to se točilo v Hošticích tenhle film, že? Tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty 3 filmy, že? Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku bylo kde sedí, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozným fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
5: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
6: No, no, tady se jí práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
5: No, a dál?
6: Dál už nic.
5: Tak se na něj šla blbě.
6: Tak sedě na něj sám, když jsi taky, mě už to nebaví.
7: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nám zbude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Voloviny.
9: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
9: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě?
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
4: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té 100 dole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že no a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem jí to říkala, to bych za to z peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Ani za nic, ženský, já první nebudu.
14: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
15: To je právě na aerobik, to je zřímá.
13: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
16: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro hostice. Točka, ale čumáku je celá vesnice.
17: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
13: No jo, no,
17: to
13: je nahý.
17: Cože, nahý, no to byla zkouška.
13: Nahý jsme tam nebyli.
17: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne.
18: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
17: V gumákách a s vídlema z vás žádný jítel nebondli.
19: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladí na
13: správně.
17: To dostanete za to prémie, tak o co jde?
20: Vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
17: To jsme si tam rozuměli teda, tak ode. Gabino, popováš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
21: Vidíte, ho kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
22: A je to prémít, ať se zvykne za nás.
17: Co jste se zprázdili, že jste zprázdili? Lidi! Lidičky, pomoct! Lidi, jau, matuško, jau!
23: Nebylo tohle, to tady nebylo.
24: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
17: Co to se zbázilo, nebo co?
0: nadmil. To přece v nácviku nebylo.

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba něko, tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, nějak, ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zejména troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonal zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad, což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všecko, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co zase práce, navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřet, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádným záběru, no, to bylo neskutečné.
1: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Dám si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď, pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No. Tak. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A kolik to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzim.
5: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al. Al.
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvčata, opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No! Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: No, zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to se tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: Tak hlavní hesla...
5: No, to zase bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe! Máme holé ruce, oni měli holé! Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... lid.
5: No. To máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo ne, my jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, říkal tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: A to vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil? Já.
6: Neruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste hod bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, Vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Nik si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
9: Prosím vás, už vypadněte! Já za chvíličku letím do studia!
6: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vyjít. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, a kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
9: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem hol dobrá jenom na ty schody, že jo?
8: Já.
6: No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře pozanezený hlas, víte?
9: Tak už
6: ale
9: budeš říkat!
6: Patr mě to zničí,
9: já za chviličku letím do studia,
6: já
9: mám tam zpívání!
6: Odřu,
9: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babony, dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V Nezaninu, facet, ty lidi jsou...
9: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věce, co to děláte, vy měžky to...
9: Ano! Paní Houdová.
10: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Tak Oldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Jo. ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil! Já zabil!
11: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Haló, haló, o slovo se hlásí Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Tady Honza Macoun, dnes sám, soukromně, v klidu, s kávou, kterou si teprve donesu. Čas, který využiju hned v té písničce první v rámci zahájení vysílání Noční linky, bude Helena Vondráčková, Tvá malá Jane. No, jestli odhadnete, proč právě tahle písnička. Klid, žádný spěch, žádný stres, posílám úsměv. Mimochodem, děkuji za všechny pozdravy, přání. No, skoro 50 to bude zanedlouho. Děkuji i za fyzická přání, klasickou poštou. I třeba do Hradce Králové, mimochodem to byla poslední obálka, kterou jsem k narozeninám otevřel dodatečně. Teď ale k vysílání společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka 22. srpna 2026 na téma. No, odhadnete?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já vím, někteří z vás jste připraveni a někteří jste poslouchali včerejší vysílání, tak už víte, že dnes to bude o...

0: písničku Tvá malá Jane naspívala Helena Vondráčková vlastně v té naší tady karlínské budově o patro výš v prosinci roku 69. Hudbu složil Bohuslav Ondráček a text napsal Zdeněk Borovec. Ta nahrávka vlastně vznikla nebo vyšla, možná ho budete mít tu desku nebo ten, nevím, proč jsem řekl ho, ale můžete ji najít na singly 64 až 71 Přelety také, nebo rok 1970 u Suprafonu, ale to ještě pod značkou nebo se skupením Golden Kids. No, on ten samotný text vlastně zachycuje chvíli, kdy rodič zjišťuje, že jeho malá holčička už dospívá. Jane už nemá čas, jako dřív, něco jí trápí, zavírá se do vlastního světa a hlavně něco tají a míchá s pravdou lež. Rodič najednou vlastně neví, co se s ní děje a musí přijmout, že není dítětem, ale dívkou. Takže písnička je tak nejen o dospívání, ale i o prvních tajemstvích a chvíli, kdy mezi rodičem a dítětem přestává fungovat naprostá otevřenost. V sobotní noční lince z Prahy s Honzou Macounem se ptám do jedné hodiny na otázku anebo na konstatování a rád bych, abyste to rozvedli, když zalžou rodiče. Ano, podobné téma jsme tady měli vlastně společně minulý týden, ale to tak jako bylo spíš okrajově. Mě zajímá vlastně spíš ten fakt, kdy je dobré říct dětem pravdu o tom, že i když je jim tolik, kolik jim je, protože... A vůbec, dostali jste se někdy do situace, že jste dětem lhali a pak jste si to vyčítali, nebo vyčítáte dodnes, nebo jste jim nikdy nelhali? Takový typický příklad. Rodiče se rozvádí, dítě 8 let, druhé dítě 12 let. Říct jim pravdu, anebo se vymyslet společensky únosnou odpověď?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Proto se vás budu do jedné hodiny ptát. Lhali jste někdy dětem? Zalhali vám rodiče? Věřili jste doma pohádkám? Tajili jste dětem pravdu? Co se dá tajit? Nemoc? Rozvod? Skutečné důvody? Tajili jste třeba peníze? Tajili jste smrt? Tajili jste hádky? Co ty výmluvy, které se vám ještě zpětně promítají v hlavě? A vůbec dá se taková lež rodičovská dětem, teď mluvím z pozice dítěte, těm rodičům v budoucnu odpustit? Protože nebudem si nalhávat, když je někomu 5, 8, 10, říct pravdu a být nenáviděn, ale s postupem času pochválen za přístup, který rodiče zvolili, i když to pro ně byla ta složitější cesta v důsledku. Jak to vnímáte vy? Těším se na vás. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Příjemný poslech.

se smrt. Taky o historii původu, závislosti nebo minulosti, která se doma nesměla otevírat. Často to dělají rodiče s pocitem, že dítě chrání, jenže dítě jednou vyroste a začne chápat, že ne všechno, co doma slyšelo, byla pravda. Rodičovská lež má vlastně takovou zvláštní váhu, protože přichází od lidí, kterým dítě bezmezně věří. Věří nejvíc. Malá lež může pomoci překlenout těžký okamžik, uklidnit strach nebo odložit pravdu na dobu, kdy dítě unese, jenže dlouhé mlčení může v dospělosti bolet víc než samotná zkušenost. No, tak pojďme do minulosti, pojďme zapátrat. Sobotní noční linka, když zalžou rodiče. První příspěvky, které tady mám, samozřejmě linka je vám k dispozici, budu rád, když se osmělíte, zavoláte, co se vám honilo tenkrát hlavou, co v případě, že jste museli zalhat, co vlastně jste měli za myšlenkové pochody, anebo jak se na to s odstupem času díváte, jak to vnímáte. Dva příspěvky. Květa napsala, když mi bylo 8, táta odešel od rodiny, maminka mi dlouho tvrdila, že je pracovně pryč. Nejdřív týden, pak měsíc, pak prý musel zůstat déle, já jsem mu kreslila obrázky a ptala se, kdy přijede. Dospělí si asi mysleli, že mě chrání, ale já je vnímala jinak, já cítila, že se něco děje. Večer maminka plakala v kuchyni a když jsem vešla, hned utichla. Pravdu jsem se dozvěděla až od sousedky, která se podřekla. Nebolelo mě jen to, že táta odešel. Bolelo mě, že se mnou všichni zacházeli jako s někým, kdo nemá právo vědět, proč se mu změnil celý svět. Dnes chápu, že maminka byla zoufalá, ale stejně si myslím, že dítě unese pravdu lépe než mlhu. To je možná asi nejlepší vyjádření, které bych asi z hlavy nedal tak nějak úplně dohromady, kdybych mluvil za sebe. Já když jsem se rodičů ptal na to, proč se rozvádí, tak jsem dostal tolik blábolů. No, a to mě vlastně poznamenalo až do současnosti, protože já nevím, co by se odehrávalo, kdybych se dozvěděl ten pravý důvod. Ale tím, jak já jsem nedostal odpověď, kterou jsem potřeboval, anebo odpověď, se kterou by se ta hlava jako srovnala a řekla ano, OK, no tak jsem pátral po té pravdě, že jo. Tak stačilo si přečíst úplně čistě náhodou, když člověk hledá vánoční dárky, tak najde třeba i rozvodové papíry. Já vám řeknu, tam to bylo podrobně pěkně popsané. Teda netvrdím, že takhle by mě to měli rodiče říct, přesně co bylo v těch papírech, ale stačilo říct, táta si našel jinou a byl to kurevník, třeba. Promiňte za upřímnost, ale tak to je. Pojďme ještě dál. Mám tady jeden příspěvek o adopci. To píše Zuzana. Ano, Zuzana Litomyšl, tady to mám. Já jsem se až ve 30 dozvěděla, že jsem adoptovaná. Ne od rodičů, od tety, která to omylem řekla při jedné rodinné oslavě. Najednou mi do sebe zapadly věci, kterými jsem dřív nerozuměla. Proč se doma mlčelo o porodu, proč jsem se nepodobala nikomu z rodiny. Proč babička jednou řekla větu, kterou pak všichni rychle zamluvili. Rodiče mě milovali, o tom nepochybuju. Měla jsem dobré dětství, ale ta lež mě rozsáhle poznamenala do budoucnosti a velmi hluboko. Ne proto, že jsem vlastně nebyla jejich biologické dítě, ale proto, že o mém vlastním životě věděli všichni dřív než já. Odpustila jsem jim, ale důvěra se musela stavět znovu. Pravda o původu podle mě dítěti patří. Jen se musí říct citlivě a včas. No, vnímáte to vy jakým způsobem? A máte něco ze života? Volejte, pište, těším se. Amen.

0: Jiří Korn, neplakej, ani vy, nenechte se dvakrát přemlouvat, zkuste si v hlavě uspořádat své myšlenky a nebojte se mě, nekoušu macek nikdy. Dnešní téma, když zalžou rodiče. Kdo nám volá, pěkný večer, kdo startuje telefonicky noční linku, tady Honza.
1: Je, dobrý den, tady Michal Sedlák z Myšlína.
0: Ale zdravíme do, co bych chtěl říct, do Sedlákova, do Myšlína, takže na chatu.
1: Ano, na chatu, ano, je tak.
0: Máme osvěžující večer a noc na neděli, tak pojďme vzpomenout do minulosti, protože jestli se dobře pamatuju, Michal Sedlák děti nemá.
1: Je to tak, je mi 42, pardon.
0: Nevadí, to je váš věk, mně to nevadí, každopádně.
1: Jo, já dneska nejsem úplně ve formě, ale přesto volám.
0: Nevadí, my to tak zkusíme na těch 5 minut rozebrat, tak jako dítě, tedy když byl malý Míša a měl rodiče, tak jak vnímal případné lži svých rodičů, svých bohů?
1: Tak já jsem se lží od rodičů teda moc nedočkal, ale je jeden moment, který si pamatuju z dávného dětství a věřím, že mnozí posluchači by takovej rodičovský přístup neschvalovali. A sice já jsem asi tenkrát nějak hodně zlobil, byl to delší čas, že jsem možná rodičům nějakým způsobem pil krev. No a tak mě máma posadila v jídelně ke stolu, no a začala mi povídat, že se ukázalo, že nejsem jejich, že mám jiný rodiče a že ti rodiče jsou sice hodní, ale jsou chudí a že se budu brzo stěhovat. Takže mě takhle vystrašili.
0: Jo, to bylo strašení jenom.
1: Ano, to bylo strašení.
0: Ježišmarja, mě strašili jenom polepšovnou teda, jo, ale do tohohle se nepouštěli.
1: No, mě teda taky strašili, ale to byl teda slabší kalibr, že pojedu, že mě pošlou na tábor, dětský tábor.
0: Nějaký
1: že
0: dětský gulag.
1: Jako, no přesně tak, já jako milovník, nebo tehdejší milovník historie, jsem si slovo tábor vždycky spojoval s koncentrákem, že ho gulag. Mm-hmm. No a bylo to dost taková nepříjemná chvilka pro mě jako pro malýho. Ale řeknu vám, já jim to nezazdívám. Nevyčítám jim to, chtěli prostě mě trošku vystrašit a důvod toho byl, abych si začal vážit toho, že jsem s nima.
0: Nebylo jednodušší, kdyby vám ten důvod řekli rovnou, protože to, co vlastně vy říkáte, a ještě navíc vlastně jako to chápete, proč to říkali, tak to je pro mě teďka vata, jo? Protože vlastně je to jasné, že to chápete, že něčeho chtěli docílit, protože prostě jste byl dítě trošku neposednějšího charakteru, ale já si teda přiznávám, že třeba jenom tu prostou lež od svých rodičů na téma rozvod, taky dokážu omluvit a dokážu pochopit, proč to udělali, ale mě to poznamenalo jinak, jako mě to vlastně ta lež vlastně mám jí do dneška v té hlavě a říkám si, jako chápu proč, ale nebylo to nutné.
1: Ale představte si, mě to nepoznamenalo vůbec, protože já jsem si v zápětí oddychl, poněvadž to vyvrátili. Když viděli, že jsem teda tak vystrašený, tak nakonec řekli, že to tak není.
0: Sranda!
1: Možná jsem byl naštvaný, ale to bylo takový úlevný, pane moderátor, to bylo tak úlevný, že doteďka si na tu úlevu pamatuju.
0: No tak jo. Asi zvolili tedy.
1: Tak to byla taková největší lež, kterou jsem se od mámy nebo od rodičů. No,
0: zafungovalo to vůbec? Náce. Vůbec zafungovalo to vlastně, co rodiče řekli, jestli...
1: Já myslím, že jo, protože doteďka si to vlastně pamatuju.
0: Jo, a od té doby jste hodný.
1: Od té doby jsem hodně dá se říct, že jo, no. Ale já bych to asi dneska, asi už ten telefonát ukončím, protože mě se dneska stala taková dost nepříjemná věc. No, je to teda tak trošku out of topic, ale mě dneska zemřela kamarádka, hodně blízká, dopisovatelka a napsala mi její máma. To byla teda ta ta moje hodně blízká kamarádka, teda z Ruska, Žukovský, no představte si, on ji srazil vlak.
0: No, reakce jakákoliv od kohokoliv, vlastně není na to co říct, držte se, jedině není vám můžu říct, držte se.
1: Ano. A já mám trošku takový podezření, protože ona, my jsme byli jako neblízký, jako takhle, no já jsem samozřejmě do Ruska z politických, nebo znám všem známých důvodů, se za ní podívat nemohl, ale ona viděla, že mám rád železnici a ona určitě chtěla, ona byla taková fotící, ráda pořizovala fotografie a takhle. A já si to tak trošku vyčítám, že ona možná pro mě chtěla udělat nějakou fotodokumentaci, protože on se tak jako hodně ráda fotila. Ona byla trošku hypisačka, takže já si myslím, že ona asi něco dala a nějak to asi přehnala, nevím co.
0: Teď se to hlavně už nedozvíme, tak až se potkáte se v tom nebi nebo v pekle, tak si to vysvětlíte, dovyprávíte a třeba se projedete Transsibirskou magistrálu.
1: Já jsem si zpamu, takže se trošku možná mi motá jazyk, takže se
0: omlouvám. V pořádku.
1: Ale prostě jsem teď v prdeli, já to řeknu na rovinu. Já nevím, co budu
0: Michale,
1: dělat.
0: Michale, teď... Až položíme telefon, pravda pustím písničku, která je smutná, ale nic jiného nedokážeme udělat, než to, že ti, kdo vás mají rádi a z posluchačů se najde takových dost, tak budeme posílat sílu. Snad to bude k něčemu dobré a pomůže to hlavu vzhůru.
1: Potřeboval pustit do světa, to budu teď zpracovávat. To je jako když mi umřela máma. Prostě, ano. No, já si vždycky na někoho nafixuju.
0: Klid. Tak ne, nadarmo se říká, že jsme tady jako jedna velká rodina, tak si musíme pomoct. Tak se držte.
1: Tak, jo. Tak děkuju vám a všem
0: lepší
1: noc. Ano. Klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Sami jste slyšeli, ne každý máme úsměv od ucha k uchu, protože ne každý máme ten život jenom o tom úsměvu, to je ta pestrost. Tak dneska je Michal v háji a se svými vzpomínkami, myšlenkami, ještě jednou, Michale, držte se, posílám sílu a samozřejmě, že to nevyřešíme teď, že třeba ani nebudete spát, protože a jelikož to nejdřív musí ta hlava zpracovat, aspoň do takové úrovně, kdy se bude jít dál spát. Tak na vás myslíme, děkuju. A posílám, pravda, smutnou, ale takovou ze života. Myslím, že ji znáte, Viktorka Genzrová a Jakub Smolík. Říkej mi, táto, rok 2008.

0: To Kuba Smolík a Viktorka Genderová, písnička z roku 2008, alba Láska se narodila o Vánocích. Myslím, že to vydalo vydavatelství Popron Music. No. Text Jiří Zmožek a text hudba Jiří Zmožek a text Marca Zmožek. Tak popojedeme, téma máme těžké, ale času zatím dost.
1: Noční linka.
0: Volá Olda, hezký večer vám.
2: Přeju dobrý večer. Já když jsem se oženil, to tak jsem to zařídil tak, že jsem řekl manžel, vyber si buď to telegram, anebo peníze, jo. A když se to nelíbilo, a tak říkám, nechci to palit hlavu. Já říkám, buď to budu mít já telegram a ty peníze, anebo já peníze a ty telegram.
0: Promiňte prosím, já vlastně nevím, o čem hovoříte, nebo proč peníze a proč telegram. A jenom, abyste to dovysvětlil.
2: No, taková pravda ze začátku, no. Manželství, jo. A takže manželka souhlasila s tím, že bude mít telegram a já budu mít peníze.
0: Dobře, tak pojďme se dostat k té rodičovské lži. Použili jste rodičovskou lež svému dítěti a jakou?
2: No, já jsem měl dvě děti a nikdy jsem, měl jsem chlapce a děvče. Děvče má dneska 56 roků a kluk 53.
0: Takže na všechny otázky, které děti měly, jste vy jako rodiče, nebo vy konkrétně, odpověděl vždycky pravdu?
2: Vždycky jsme jim říkali pravdu. To je za prvé. Za druhé, se s těmi dětmi se musí mluvit už od malička na rovinu. A jestliže oni, ty děti nesou hlupí, jestliže by se jednou stalo, že jim matka nebo otec zraže, tak se si ho důvěru a tím to skončilo. No.
0: To je fakt. Tam jde o tu důvěru, že jo? Protože kdo jiný je Bohem, kdo je tím, komu se bezmezně věří, tak to je samozřejmě dítě k rodiči.
2: A další věc. Když jsme neměli dárek, ať je to na Vánoce pro oba stejně, tak jsme nedali nic. No.
0: A pochopili to?
2: No, pochopili to úplně fantasticky a holka má tři vnuky, ty vychovala taky ke skromnosti. No, ale jsou problémy, no.
0: No, tak to jsem rád. Jsem rád, že jsem slyšel i tento pohled. Nikdy se nezalhalo. Oldo, děkuju moc, ať se vám daří a přeju dobrou noc.
2: Mějte se hezky, naskvěle.

0: Kdo jste přišli k vysílání později, tak máte naladěno správně. Tady je jedna z regionálních stanic, konkrétně Střední Čechy, Český rozhlas Střední Čechy, ze které vysílá z Prahy Honza Macoun. A připojené jsou ostatní regiony a taky stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka je na téma, když zalžou rodiče. A Lenka volá, taky by se ráda připojila, tak vítejte u nás.
1: Dobrý večer. Já vám to řeknu takhle. Já jsem měla rodiče, jak se říká, na baterky. Protože mě vychovala do 11 babička, bráši druhá babička, jo. Mm-hmm. A já jsem musela dělat všechno, co bylo potřeba. Dědečka přebavovat, jako pradědečka, všechno. Jo, a dodržela jsem se teda a pak si rodiče vzali a její bráchy teda a já jsem potom dostala tuberu po porodu a musela jsem do špitálu a oni na mě udělali podvod, protože jsem tam byla 3 roky i tím, že prostě ti udělali papír od soudu, aby klukavě napsali ho na sebe. Mm-hmm. Na syna, jo?
0: Ano.
1: A já jsem o tom neviděla a pak jsem přijela a hledala jsem ho a oni tata přijel se s Halitko a říká mě, si nevíš pýtá, jedeme s Halitko tam. A místo toho mě dovedl do Brna do Černovic a tam mi řekli, že jsou zdravá. Mám je teda dom, jo, a ještě do Bohu jít do toho. A já jsem přijela teda dom a zjistila jsem, že kluky zavčili s mamou v baráku. Já jsem se s tím strašně pohádala, jo, a odešla jsem z domu. Kluka jsem ji tam musela samozřejmě nechat.
0: A to vám bylo kolik let?
1: To by bylo, kluk se narodil 23 let. Mm-hmm. To bylo, jo. A teď je klukovi 38. No jenže on se vyučil, vystudoval práva a vystudoval školu papír, prostě může navrhovat, vykreslit za barák a takový ty papíry a kvůli tam by vedl se pojít takovou školu, jako by vystudoval, ale jak to bude stavební, no. A tak jsem si říkala, že to pohádala a odešla se z domu. Ani s bráchem se nebavím, protože ten se mě ani nezastal. A si zase tam nechali a od té doby jsem ani syna neviděla.
0: Takže ve vašem případě se jedná o lež, která vlastně zničila všechny vztahy, které byly v rodině.
1: Ano, ano, ano. A další lež tam byla, že jak jsem byla v tom špitalu, tak si přišel po splátku z důchodu 60 000 korun. A můj tatíček to převzal, podepsal jsem jménem a převzal to a dal jsem ty peníze jako, aby to vyhodoval, to jsem zjistila, až jsem vešel tady u tu služejku a tak vybyla ostuda, tak jsem nechtěla dělat ostudu, ale musel jsem se tam 100krát podepsat na poště, že ten prostě podpis není můj.
0: Podvody necháme na jindy. Ale chápu, je to tragédie, tak či tak. Každopádně děkuju za zavolání. Děkuju všem i budoucím, kteří teď zvedají telefon a chtějí se připojit do našeho vysílání. Vám moc děkuju. Lenko, dobrou noc. A vy ostatní vítejte. Volejte 731 800. Dnešní téma je, když zalžou, ne selžou, to je rozdíl, když zalžou rodiče. Tady mi ještě přišla předem do linka@rozhlas.cz vlastně reakce na dnešní téma a to by mě vlastně vůbec nenapadlo, byť to s dnešním tématem velmi souvisí, ale vlastně ta odnož, ten konkrétní druh lhaní. Ach, můj bože, když nám zemřel pes, dcera byla malá a my jsme nevěděli, jaký to říct, tak jsme vymysleli naprosto hloupou verzi, že pejsek odjel na léčení. Dcera se ptala, kam přesně, kdy se vrátí, jestli má vlastní pokoj a jestli mu můžeme poslat piškoty. My jsme se do té lži ještě zamotávali čím dál víc. Nakonec nakreslila psovi pohlednici a chtěla adresu. No to už jsme pochopili, že jsme si zadělali na větší bolest. Řekli jsme jí pravdu. Plakala samozřejmě, ale pak nám řekla, že jsme jí měli říct hned, že by mu aspoň nakreslila obrázek do nebe, jenom někam jinam. Od té doby si dávám velký pozor na milosrdné lži, nikdy jsou milosrdné, hlavně pro dospělé. Děkuji moc, nepodepsáno tady, ale mám napsáno Pelhřimov, tak zdravím tam. No, vymyslet si takovou pohádku, to je teda, a ještě se do toho zamotává, to dítě má zapeklité otázky, pod otázky a do otázky, že? Popojedeme, tady máme další vztahovou o vlastně dnešním tématu, Karel Gott, téma Táto, zůstaň aspoň do Vánoc.

0: říct pravdu svým dětem a být odsouzen dětmi vlastní krví na dlouhou dobu, protože ta hlava to nemusí dobře zpracovat, anebo vymyslet si takovou lež, která uzavře téma, ale taky to znamená, že se může stát, že potom v pozdější době se najednou stane to, že se znovu to téma otevře a přijde se na to, že věc se má úplně jinak. Říkat radši pravdu o tom, že se rodiče rozvádí, než to, že tatínek jede na dlouhý výlet a rekonvalescenci na druhé straně země koule a ještě si to ukazovat na globusu. Když zalžou rodiče, to je to dnešní téma. Mimochodem písničku, kterou jste slyšeli jenom do vysvětlení, Táto zůstaň aspoň do Vánoc, to je myslím nějaký rok 72, Karel Gott samozřejmě, ta písnička vlastně je příběhem vyprávěný očima dítěte, které vidí, že otec odchází od rodiny, nerozumí všem důvodům, ale velmi dobře chápe, že se doma něco zásadního rozpadá. No a pak přišla ta prosba, aby ještě zůstal, aspoň do Vánoc. No a právě proto se píseň taky hodí k tomu rodičovskému mlčení, mlžení a lhaní. Pojďme dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zalžou rodiče, ptám se ještě před půlnocí koho. Dobrý večer.
2: Tady Ota Osbánova.
0: Ano, zdravím vás, Oto, povídejte, jaký jste rodič, anebo případně jako škvrně, které vnímalo odpovědi od svých rodičů?
2: Mně se to stalo opačně, že já jsem lhal rodičům. My jsme byli s kamarádama na zábavě a v noci pro nás přijel řidič, protože my jsme popíjeli. A on neště narazil do stromu s autem. A zabil se tam můj nejlepší kamarád. Opravdu nejlepší kamarád. My jsme byli jedno tělo, jedna duše. A já jsem šel, když jsme přijeli do Uherského Brodu, já jsem šel k ním, k jeho rodičům a zalhal jsem jim, že Radek bude spát u mě, protože já jsem neměl tu sílu jim to oznamovat. Takže se to potom dozvěděli až od policie. Ale to jenom tak to říkám na okraj, že jsem musel lhát těm rodičům, já jsem to nedokázal.
0: Takže to nebyla jako jednodušší cesta ve smyslu toho, že... No vlastně byla to jednodušší cesta, protože byste to nedokázal jim to říct. Ano.
2: No to jsem nedokázal... Prostě zbaběle jsem utekl, no.
0: A oni to potom s vámi ještě rozebírali někdy?
2: No, tak to mi jedině mezi kamarádama, ale můžu vám říct, že když měl obřadní síní pohřeb, tak jediný, kdo tam plakal, tak jsem byl já.
0: No... Trvalo to jak dlouho? Jak dlouho, že jste si to vyčítal? Přece jenom výčitky nejsou zrovna ty, které se opouštějí rychle.
2: To byly celé roky. Každý den jsem na Radka myslel celé roky. Teďka už si to dovedu, jako představit, že to je osud, nebo
0: zkrátka,
2: nebo, že to tak mělo být.
0: Něco, co vám v té hlavě udělá jasnou, nebo jakoby srozuměnost, ano.
2: Rozumově jsem si to odůvodnil. Uh-huh. Asi tak, takže takhle jsem já lhal rodičům, ne svojím, ale...
0: No a svým dětem, když se podívám, třeba máte děti, jestli se smím zeptat?
2: Nemáte.
0: A myslíte si, nebo vnímáte to téma, to, o čem si tady dneska povídáme, vy jako rodič, teda jenom teoretik, vy byste za každé okolnosti říkal pravdu svým dětem?
2: No, určitě ne. Nějaké tvrdé věci asi ne.
0: Takže kdyby se vás zeptali, kdybyste měl třeba dítě z dětského domova a zeptalo by se na to o vlastně, kdo je maminkou, proč nemáme třeba, nebo proč jí nemá, nebo proč žijete jenom společně, Takže myslíte si, že je lepší říct takovou pravdu, která je optimální vzhledem k jeho věku a aktuálnímu stavu duše?
2: Já si myslím, že tak kolem 15. roku už by to bylo vhodné říct.
0: Vidíte, já třeba si sám myslím, že teď, když jste to zmínil vy, pro mě to přijde jako naprosto telecí věk, naprosto takový ten věk, kdy se úplně zkratkovitě jedná a kdy vlastně dojde k úplnému nepochopení, protože puberta, že jo?
2: Je to argument, no.
0: Dobře, máme si o čem ještě povídat dál, moc děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Dívám do těch vašich příspěvků. Helena, nebrala jsem to jako lhaní, když jsme odjížděli do bývalé Jugoslávie na dovolenou a věděli jsme, že se vrátit nechceme a děti neměly o našich plánech tušení. Byla to nutná lež. Když už jsme byli v Rakousku a bylo jisté, že zpátky domů nepojedeme, řekli jsme dětem pravdu. Mladší dcera se rozbrečela, protože nechala doma svého oblíbeného velkého plyšového pejska. Za pár let ho ale už měla a pak už ani o něho moc nestála. Jinak si pamatuju, že bych někdy dětem lhala, nemám totiž lhaní ráda. Věřím tomu, že lež má krátké nohy a pravda stejně či dříve později vyjde najevo. Mám tady i od, jestli to čtu správně, od Zbyňka příspěvek. Mojí mamičky jsem se jako malý kluk ptal, jak přicházejí děti na svět a ona řekla, že se kupují v takových obchodech a nikdy mě neukázala. Je to lež nebo ne? Zbyňku těžko říct, jestli to bylo v období, kdy byly bony, tak by vás nasměrovala do Tuzexu, ale tak... To už je jenom žert. To je vlastně to téma, které jsme měli posledně společně. Dnešní sobotní téma Noční linky Českého rozhlasu je Když zalže rodič. Nebo rodiče. Jana, zdravím vás, pane Honzo, je linkaře. Myslím, že každý milující rodič někdy dětem zalhal. Důvod je jasný, aby neutrpěla dětská duše. Třeba u nás, Ježíšek, hráli jsme doma takovou hru, co nejdál to šlo, že dárky pod stromek dává Ježíšek a já jsem dělala překvapenou. Asi ve 12 letech jsem požádala mamku, že i já chci koupit dárky a tak z naspořených peněz jsem nakoupila první dárky. Docela praktické, při dnešních cenách bych tohle nezvládla. Další lež mých rodičů se týkala rakoviny mého dědečka. Mohu se na ně zlobit? Samozřejmě, že ne. Psal se rok 64 a lékařská věda nebyla tam, kde je dnes. Takže, co to šlo, mi nebylo jako dítěti sděleno, že děda zemře, ale protože prarodiče bydleli s námi, měla jsem ho denně na očích. Ovšem po tolika letech si dodnes mnohé věci vybavuji a pamatuji, a nevidím v tom problém. Zdraví Jana. Ptám se, je lepší zalhat dětem proto, aby se téma uzavřelo, anebo říct pravdu? I když to znamená, že třeba to dítě úplně s vámi nebude souhlasit a bude projevovat vzdor třeba mnohem déle, násobně déle, než kdyby to bylo právě s tou lží jako takovou. Těším se i na příspěvky v další hodině.

0: Hladíte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z historické karlínské budovy, vám přeji pěknou dobrou noc. A než přijde půlnoc, ještě to musím stihnout v těch pár vteřinách, kolega rozhlasák a televizák, on je to teda mladý klacek dneska, budoucí pan doktor, ale má narozeniny. A ještě s tak krásným jménem, já kdybych to nezmínil, tak on by z toho byl nesvůj, Vojtěch Přívětivý. Vojto, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a nikdy nelže dětem. Jo, to se dneska řeší, protože ty děti si to dokážou, ale co ti budu vyprávět jako budoucí psycholog, možná strateg, byste se měli o tom učit, anebo už jste se učili, anebo vlastně je to tvoje celoživotní budoucí práce, tak ať ti to vyjde. Všechno nejlepší i dalším oslavencům sobotního dne.
1: Noční linka.
0: Ano, ano, ano, vítáme nový den, je tu neděle 23. srpna 2026. Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ještě jednou tady Honza Macoun. Dnes slaví svátek, už se na to dívám, Sandry. Je jich něco přes 5400. Nejčastěji Sandry bydlí pod Krušnohoří nebo v Krušných horách. Typické Sandře je 21 a jedna Sandra připadá na přibližně 2000 obyvatel. A podle příjmenáře slaví Hamplovi. Vás je něco ke 2000 a rozhodně bych o vás jako nemluvil ve zlém v Zábřehu na Moravě a nejbližším okolí, protože tam je hamplý líheň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, téma nočního vysílání Noční linky z Prahy.

0: Krátce po půlnoci pokračuje sobotní noční linka. Když se lže dětem, ano, tak pojďme odhalit, jak to bylo v tom vašem případě, ať už když jste byli vy malým tím capartem, anebo vy jako dospělák, která hledala cestu, jak ukonejšit nebo nějak vysvětlit svému prckovi to, co se aktuálně děje, ať už v rodině nebo někde v okolí, anebo s milovaným pejskem, který se zaběhnul, stejně tak jako třeba kočička, která utekla do jiné lepší rodiny, protože jí dali víc jídla. A teď jde o to, jestli lhát nebo nelhat, protože když člověk zalže, možná je téma rychle uzavřeno, ale pak se může dodatečně znovu otevřít a může to být vyčiněno tím rodičům. A nebo řekneme pravdu a pak to bude způsobovat to, že třeba vznikne i nějaká zloba, která to dítěte, obzvlášť v tom bezcentním věku, bude na dlouhé roky, než dojde do okamžiku, kdy ta hlava dospěje a dojdou některé souvislosti, ale bude to díky rodičům a ne se škraloupem, kterému se říká rodičovská lež.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to na vás. Teď je vhodné zvednout telefon, odhodit strach a volat sem ke mně do pražského studia Českého rozhlasu do noční linky k tématu, když zalžou rodiče. Bát se nemusíte. Samozřejmě mám tady připravené další příspěvky, které jste buď odeslali na e-mail linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře nebo do toho prostoru pro komentování s pozvánkou k dnešnímu vysílání. Že zdraví Honza Macoun, do jedné hodiny ještě stále můžete volat. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo nám volá a otevírá noční linku? Haló? Ne, neslyším nic. Teď slyším. Kdo tam je? Haló, haló?
2: Krásný večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno. Už děkoval jsem vám. Děkoval.
2: Díky.
0: Já díky. Já díky za váš pozdrav.
2: Chtěla jsem volat. Protože mě buší srdce z těch případů.
0: Ano, i mě.
2: Mám stejný případ jako vaše mamina.
0: Tak ven s tím, povídejte, nenechte to v sobě, rozdejte to.
2: Něco podobného se mně přihodilo jako vaši mamince. Můj muž si našel mladší v době, kdy naše dcera byla těhotná a měla před svatbou. A já jsem ho prosila, ať to před ní zatajíme, že chce odejít od rodiny, vlastně tenkrát už jenom ode mě, ať to zatajíme, ať má klidný těhotenství a v klidu porodí.
0: Mm-hmm.
2: Jenže byl asi natolik poblázněný v novém zaměstnání, kdy založili silnou čtyřku, ve které byla i shodou okolností mé dcery švagrová nastávající.
0: No, ať to máme ještě víc zamotané.
2: A ta se stala svobodnou matkou díky svému partnerovi. Ne díky mému mužovi bývalýmu, ale díky partnerovi, který byl v té čtyřce. A ještě navíc, když se asi po třetí oženil a vrátil se teda na Slovensko, on byl Slovák, tak jeho poslední žena zakázala mu styk s jak s jeho dcerou, tak s vnučkou a s noučaty, mými pravnoučaty. A moje vnučka z toho byla tak psychicky rozladěná, že se musela léčit.
0: To už duše nezvládla. A jestli se smím doptat?
2: Nezvládla to, protože my jsme jako rodina z mé strany, jako můj otec, jako babička jejich, že jo, s dědečkem, je vlastně taky vychovali, nebo vychovali. Byla o prázdninách, byly děti, jak naše, tak od bratra na chalupě, takže oni měli velice vřelý vztah. A tak prostě nezažila nějakou takovou ránu, která se stala tímhletím dramatickým, bych řekla, vztahem se svým dědou.
0: Jestli vás můžu poprosit, jenom vy jste začínala tím, že dcera se nesměla těhotná dozvědět. Já to chápu, prostě... ale jako to jí bylo kolik let? A proč jste si myslela, že jako to, že to je těhotná, že jako, nebo byla citlivější, nebo je citlivější?
2: Do té doby my jsme měli krásný manželství, nám to jako lidi záviděli, protože můj muž docela slušně se, nebo hezky se vyjadřoval o našem vztahu a tak dále.
0: A tím pádem na povrch vlastně nic nevyšlo, takže se nikdo nemohl domnívat, že...
2: Takže jsme ji chtěli prostě, nebo já jsem chtěla ji od toho ušetřit.
0: A řekněte, ona to vnímala, pochopila to a nebrala to jako nějakou zradu svých rodičů nebo své mamky?
2: No, moji zradu to snad ani nebrala, ale tak byla zaláskovaná, že jo, takže to nějak prostě... Snad to snášela dobře. Ale ještě bych teda chtěla říct jednu věc. Co se týče pana Michala, tak je to hrozně smutný, když odejde člen rodiny nebo teška, člen rodiny nebo člověk, který ho milujeme, takovýmhle způsobem. A navíc já mám, dá se říct, kladný vztah k ruskému národu, protože ze sportu jsem měla dobrý vztahy a mrzí mě, že ruští sportovci nemůžou na světový soutěže a hlavně v hokeji, kdy teda ta sborna vybejvala určitě do těch prvních míst zasáhla.
0: Rozumím.
2: Pleteme do politiky.
0: Přesně, já jenom chci říct, že ne, politiku netaháme sem, ale vysvětlení zaznělo. A to, že na něj myslíme, se můžeme shodnout, ne?
2: No, a pak teda to umrtí psa. My jsme teda taky vnukových zalhali, že pes, protože žije u cizině, tak pes mi odešel v době, kdy už byli doma. Bylo to po prázdninách, protože tady tráví prázdniny a do dneška mi to vyčítá, že se s ním nerozloučil. Nedávno odjeli a bylo to opět, jsem to měla na talíři, že byli jsme na hrobečku, jsme museli jít Kvejskovi a měla jsem to opět na talíři, že jsem mu to neřekla.
0: Magdaleno, na talíři teď je klid, rozloučení a dotyky slávy Petra Jandy a

Když zažou rodiče, to je dnešní téma noční linky, zdraví vás Honza Macoun. A tohle byla písnička Rotiky Slávy, Petra Janda, Marta Jandová, to je nějaký rok 2008. Hudba samozřejmě Petra Janda, ale text Aleš Brychta. Ta písnička vznikla u Petra Jandy ve studiu Na propasti a byla dokončena, jak jsem zjistil, 31. července 2008 a vyšla na Jandově solovém albu Jednou jo, jednou ne. A vyšlo 1. srpna 2008. Vlastně to, co jste slyšeli, byl skutečný hudební rozhovor otce s dospělou dcerou. Petr Janda tam vzpomínal na dobu, kdy Martu jako malou houpával na kolenou a připomíná, že i existují něco jako těžké rodinné zkušenosti. Kdysi byli čtyři, zůstali už jen dva. Marta zase popisuje, jaké bylo vyrůstat vedle slavného otce, zatímco jiní tátové večer ukládali děti. Ten její často koncertoval. Ano, když zalžou rodiče, jak dlouho se to potom ještě řeší, neřeší nebo vůbec promítá do vztahu mezi rodičem a dítětem? Budu moc rád, když zavoláte do noční linky anebo napíšete. Těch příspěvků je tu fakt hodně. Když zemřel děda, bylo mi 6. Dospělí mi řekli, že děda odešel, jenže neřekli kam. No já jsem si dlouho myslela, že se vrátí, sedávala jsem u okna, čekala, jestli půjde ulicí, dokonce se mu schovávala bonbon, protože je měl rád. Až po nějaké době mi starší bratranec řekl, že děda je mrtvý. Bylo to tvrdé, surové, bez přípravy. Doma pak byli na bratrance naštvaní, ale já jsem vlastně byla moc ráda, že mi konečně někdo řekl pravdu. Dneska si myslím, že smrt se dětem nemá popisovat děsivě, ale ani se nemá balit do věd, které znamenají něco jiného. Slovo odešel může být pro dítě naděje a to potom bolí. Děkuju moc, děkuju, píše paní Vlasta z Kroměříže.

No, to je pravda, slovo odešel je strašné vlastně. Já bych asi taky čekal. Zní to zvláštně, ale no, to si člověk vybaví, až když to slyší, čte, vnímá příběh od někoho jiného a poznává se v tom, nebo asi tuší, kam by se jeho hlava ubírala. Jak to vnímáte, vyvolejte. 731 800 900, když zalžou rodiče. Samozřejmě, že každý rodič, nebo teda troufám si říct, že každý rodič miluje své potomky nebo svého potomka, svou budoucnost. Jak říká Jaroslav Samson Lenk, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. To, za co by si ty ostatní děti chtěl zabít, to vlastně ještě pochválíš. To myslím, že má taky dost lidí, kteří mají děti, anebo je mají na hlídání, protože co si to kdo může dovolovat, že? No, ale potom s tím tvorečkem pracujte, řekněte správnou odpověď na otázku, ale teď jde o to, jestli je pravdivá, jo? Protože i ta lež bolí, a nejen dětská, protože dětská lež obzvlášť, když si uvědomíte, že dítě vám bezmezně věří.

0: když zalžou rodiče, no můžu si použít tady od Petra Nadě, je to frajerské, že jsem vyřešil problém, no ale bylo to selží a to se povětšinou, snad vždycky otočí, sice ne třeba hned, ale po několika letech a může to mít zásadní důsledky. Tak třeba František napsal, já bych řekl, co se tajilo našim dětem, ale taky v roce 68 národů. Trochu to souvisí se včerejším tématem, František. Blanka napsala, dobrý večer, všem tajila jsem svým tým rodičům, že jezdím s holkama na výlety a přitom jsem jezdila s bandou kluků a kámoškou na čundry. To by mě naši nepustili, zdraví Blanka z Přeloučská. Takže takhle naopak, lhát rodičům. A když se to provalilo, věřím, že se to provalilo, ne proto, abych z toho měl teď jako radost tam o čem mluvit, ale byl tam jenom ten nádech, výdech, oči v sloup a odchod, nebo ten pásek nějak z těch kalhot musel dolů a zkusit, jak to funguje i v jiné činnosti, než tím, když zadržuje břicho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, ptám se vás. Dobrou noc, kdo je na druhé straně?
2: Tady Staňka, já vás zdravím.
0: Staňko, také zdravím, dobrý večer. Prosím,
2: dobrý večer.
0: Jak to máte vy s tím tématem dnes?
2: No, sedím u toho rádia, držím telefon a usmívám se. No.
0: A to je vše?
2: Když se zamyslím, tak vlastně lžeme všichni. Jo, podívejte se, jak ten pán zmiňoval ty Vánoce, proč nedokážeme říct, jako, že oslavujeme narození pána Ježíše a říct pravdu, že neznáme jako přesný termín jeho narození, že každá země to oslavuje jinak, v jiném termínu a vysvětlit to těm dětem, ale my děláme v první řadě nejenom lháře, ale i blázny sami ze sebe. A pak sedíme u svátečního stolu, jo, koukáme dětem do očí, děti koukají do očí nám, ještě se k tomu modlíme, jo, a v podstatě jsme lháři.
0: No, půjdeme do pekla.
2: Nemusíme jít do pekla, jo? Nemusíme jít do pekla, nemusíme nikoho strašit, ale zamyslet se nad sebou.
0: Můžeme, Staňko, to vzít taky jako rovnou pozvánku k vysílání noční linky do dalšího měsíce, protože tam mám zrovna naplánované téma. Až bude po, bude to do nebe, anebo do pekla.
2: Takhle. Vemte si tolik, že stromeček, to je pohanský zvyk, když nám to přinesl ředitel Národního divadla, myslím z Německa.
0: Nechci bránit rodiče, ale třeba tu historii neznají, nebo byli v učení na 4 minus otazník.
2: Ale že se i církev k tomu propůjčí. Tak mi jako to je neomluvitelné. To je neomluvitelné, jo? Takže jako lžeme si z pokolení na pokolení. Budeme hledat, že to je tradice. Jaká tradice? Ano, tradice to je. Tradice je to taková, že vlastně si lžeme. Jo? Potom plné stoly jídla, tak jako kdybychom 14 dnů nejedli, nebo to máme velkou díru do krku, teď je to rozežranost. A pak se nedivme, že dneska děti po nás chcou telefony, že chcou po nás drahé dárky. A já mám vnučku 11 letou a říká, babičko, já si ještě můžu napsat, co chci a dělá si z toho legraci, jak má pitomí rodiče. Jo? Takže skutečně ty děti pak ztrácejí úctu i k těm rodičům.
0: No především je se tady akorát potvrzuje, že naše děti mají své rodiče pěkně prokouknuté, protože evidentně rodiče si myslí, že nejsou zas tak chytré, ale přitom děti nás přečurají.
2: Já vám řeknu tolik, já jsem dostala k Vánocům jako dítě, měla jsem, já nevím, možná 8 let, krásné kalhoty, tehdy sportovní, nosili se kaliotky, pěknou bundu, všechno bylo nové a červené kozačky. A já jsem tyhle kozačky viděla, to tehdy ještě existovaly partiovky. Jo, a tam dělala tam kousek od nás vedoucí nějaká paní Procházková. No a maminka tam s oblibou ty boty chodila nakupovat, poněvadž dejme tomu jako letní boty, tam vyšly některé i na 5 korun. Jo, v té partiovce. A to bylo nové zboží, nenošené zboží. A když jsem pak viděla ty kozačky pod tím stromečkem, tak jsem opravdu ztratila veškeré mínění o vkusu svojí maminky a říkám, no tak to mám chodit jako kašpar. Já nevěřím tomu, že ten Ježíšek je tak blbej. No, málem jsem dostala faxku od tatínka, jo? Ale ten mě nikdy nebyl, tak jenom natřáhl tu ruku.
0: Já už myslel, že že jste hlavou ucukla, takže proto jste ji nedostala.
2: Ne. On si uvědomil, že by to jako, že by to přehnal, on mě nikdy neudeřil.
0: Staňko, děkuji moc i vám za příspěvek a za myšlení.
2: Takže je to takové, je to smutné, jo? Takže nelžeme dětem, jo? A co se týče rozvodu, tak víte co, já ty konkubíny, a řeknu to bošklivě, vyjádřím se o těch mužích, kteří zahýbají ty chujoplety, já je nemám ráda. Zaplať pánbu, že jsem ho doma neměla a že nás rozdělila smrt po 29 letech manželství, jo, poněvadž dneska, když se podívám doleva, doprava, rozvedená, rozvedený, vždycky říkám, chyba je na obou stranách.
0: Co mám, jo, to právě takže chtěl doplnit, aby to bylo vyvážené, protože třeba můj soused, kamarád mnohaletý, zase našel svoji ženu a ještě navíc s jinou ženou v místech nočního spánku a rozvod na spadnutí, tak to myslím, že zkrátka jsou na to dva vždycky, minimálně dva.
2: Přesně tak, ale vždycky je chyba na obou stranách. Jo, a co se týče těch teploušů.
0: To takhle neříkejte, prosím.
2: No, nemám k ním úctu, takže je to těžké.
0: Pak je ale divné, jo? Že si ve vysílání rozumíme. Děkuju, dobrou noc.
2: Tak jo, dobrou noc.
1: Noční linka.
0: A máte to.

0: Miloš doležel a soudím ve vysílání Českého rozhlasu 035, tedy noční linka z Prahy a téma, když zalžou rodiče. Ještě chvíli si můžeme povídat na tohle téma. Kdo se osmělíte, volejte 731 800 900 nebo pište linka zavináč rozhlas.cz. Již vidíte, já o tom mluvím, ani jsem se tam nepodíval, protože tady na mě vyskakují stále příspěvky od vás prostřednictvím pozvánky internetové a vlastně příspěvku pod, takže koukněte i vy případně na příspěvky k dnešnímu tématu a to až do 5. hodiny raní na rozhlas.cz/linka a můžete si počíst to, co napsali právě posluchači v průběhu dnešního vysílání k dnešnímu tématu. V 5 ráno se to překlopí a je tam téma další a to vám prozradím za chvíli. No a to dnešní téma, no mám tady třeba Havlíčkův brat Drahomíra, 73 let, napsala to takto. Když babička onemocněla, doma se přede mnou všechno tutlalo. Říkali mi, že je unavená, že si musí odpočinout, že bude zase dobře, jenže já jsem viděla, že maminka má červené oči, děda najednou přestával zpívat u rádia. Mně bylo 10, nebyla jsem dospělá, ale hloupá taky ne. Nejhorší bylo, že jsem se bála ptát. Měla jsem pocit, že když se zeptám na hlas, stane se ještě něco horšího. Babička zemřela a já jsem se s ní pořádně nerozloučila, protože mi nikdo neřekl, že už není moc času. Dospělí mě chtěli chránit před bolestí, jenže tím vzali možnost říct babičce větu, kterou bych si dnes přála říct, že jí mám ráda. Vidíte, taková obyčejná věta, co by mohla způsobit. Tak snad měla Drahomíra tam na ten nebeský obláček a pak si to všechno můžete případně vypovídat vzájemně, společně. Nebo ne? A další volající. Muž, žena, kdo je tam? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Jana Strutnová.
0: Zdravím, Jani. Vypnout rádio, prosím, ať se slyšíme lépe.
1: Vypnutý.
0: Hotovo, děkuju. Tak jako
1: to
0: rodič.
1: To je vždycky tak. No, o tom lhaní dětem, ono to není vždycky lhaní. Já když jsem byla malička, tak mě máma jednou četla z časopisu, myslím, Mateří douška nebo Sluníčko, takovou pohádku a ona špatně dopadla. Včelka tam byla zahubena a já jsem se dala do velikého pláče, že to tak dopadlo.
0: To jí potom vzali biolitem nebo?
1: Prosím?
0: To jí vzali biolitem nebo, že pohádky většinou končí dobře?
1: Ne, to bylo v pohádce, jak sršeň utopila včelku.
0: Jo, takhle, dobrý, teď už to dává smysl. Smysl, že tam bude nějak.
1: No, to bylo v pohádce v jednom dětském časopise. A potom už mě vždycky četli pohádky takový ty, co špatně skončili, tak to přeměnili na dobrý konec. Třeba v Broučcích nikdo nezahynul, jo. Kohout v pohádce o Kohoutkovi a slepičce to dopadlo dobře a Kohoutek se nakonec polepšil.
0: Ano.
1: A rozdělil se vždycky se slepičkou, takže asi o tom jsem chtěla pohovořit. A jinak bych, prosím vás, ještě chtěla říct,
0: povídejte,
1: že no, chtěla jsem taky hlavně teda teďka říct, že ta paní, co mluvila přede mnou, ta
0: ne, dost, prosím, nereagujme na příspěvky posluchačů jiných. Radši
1: mluví,
0: ne.
1: Tak se mě dělá špatně.
0: No, vidíte, já to taky někdy odnáším jako moderátor, ale tak už jsem na to za léta zvyklý.
1: Myslím špatně na vás.
0: Jo, ale mě nevadí.
1: Ale ta paní mě teda pěkně.
0: No, ale nechme si to na jindy. Tohle neprobíráme, ať jsme fér ke každému. Nevracejme se k tomu. Co bylo, bylo. Noví posluchači, kteří poslouchají, tak neví. Jestli se nezlobíte, Jano. Jo?
1: Já se vůbec nezlobím a ještě dám takovou malou poznámku, že když už se mluvilo o pohanství, tak to byla skvělá věc, ale dnes už to málo kdo ví.
0: A možná se k tomu vrátíme, protože svaté knihy budeme probírat společně v rámci měsíce září v noční lince, tak se
1: tak
0: těším.
1: Tak to bude úplně skvělý.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc, taky děkuju.

0: 7.43, jdeme pomalu do finále. Pražská noční linka dnes na téma, když zalžou dětem rodiče, tak jaké příběhy se urodí ještě do té jedné hodiny, je to na vás, linka je volná, 731 800 900. No, z pohledu psychologa, co jsem si našel, když dítě zalže rodičům, většinou přijde napomenutí. Když ale zalžou rodiče dítěti, bývá to složitější. Právě podle psychologů nejde jen o samotnou lež, ale o to, co s ní udělá důvěra. Rodič je pro dítě první autorita, první bezpečné místo a často i první člověk, podle kterého se dítě učí, jak svět funguje. Ne každá rodičovská lež má stejnou váhu, něco jiného je drobná pohádka o Ježíškovi. Někdo to tak může mít, někdo to může brát za zásadnější a bude se teď čertit. Taky to může být o tom, že i někce bude jen trochu štípat a no, ještě párkrát se vyspíš a pak půjdeš do té školy, ze které pak nebudeš moc odejít. Je tady nějaká povinná školní docházka. Zkrátka, dítě často nezná fakta, ale velmi dobře vnímá napětí. Pozná, že doma něco nesedí, i když mu dospělí tvrdí opak. A to jsem se právě já před možná skoro už 2 lety ptal dětí v jedné třídě, jak se pozná ve vaší domácnosti nebo u vás doma, že maminka naštvaná na tatínka. Jo? Čekal jsem teda odpovědi nějaké, ale vyrazily mi dech úplně všechny, ta zásadní nebo tam úplně. Naštěstí to byla, myslím, holčička, která odpovídala z té řady dětí až jako poslední. Po tom, co řekla, tak jsem se podíval na paní učitelku. Paní učitelka dala hlavu do strany. Ne, jak Věra Čáslavská dolů, ale do strany. Já oči v sloup a mlčky jsme to přešli, protože holčička řekla, že no, u nich doma se pozná, že je maminka naštvaná na tatínka podle toho, že hází talířema a vyhodí ho z bytu. No. Když rodiče lžou dětem, ptám se, naposled, halo, halo, Český rozhlas, kdo je tam?
1: Dobrý večer, Václav, Středočeský kraj.
0: Těší mě, dobrý večer, Honza u telefonu, povídejte.
1: Já vypnu telefon, to
0: je jo, rozumíme si.
1: Aby jsme se dobře slyšeli a budu povídat o milosrdné lži s vynikajícím koncem.
0: No tak jsem s ní, chtělo
1: nebo
0: by to.
1: Nebo šťastným koncem.
0: Dobře.
1: Milý Honzo, životní tragédii občas, kterou člověk projde. První manželka po 13 letech manželství zjistila, že si v životě nic neužila. Takže jsem víkendy a potom i další čas strávil se 6letým synem a 9letou dcerou. Na začátku jsem to všechno léčil takovou to milosrdnou lží. Jak to tak bývá všude, jak maminka v práci, tohle to dáme to. Pak jsem se dostal i do takového stavu, že ten můj 6letý syn to doma dosti nesnášel. A tak jsem mu jednou zalhal, že si koupíme kolotoč a maningotku a budeme jezdit po světě. On byl to celý šťastný. Tak, a to je ten začátek. A teď budu povídat, co si můžu o tom konci. I když to jsou milosrdnou lží, nebo zelží jako takovou, co máte vy, ale končí to prostě dobře, musím to říct. Takže dopadlo to tak, že jsem v roce 1983 za tvého socialismu byl jeden z mála z otců, který u soudu bez jakýchkoliv problémů dostal do vlastní péče tenkrát 7letého syna a 11letou dceru.
0: No ale jenom, že vás zastavím, Václave, s největší pravděpodobností by se tak k tomu nestalo a ten výsledek soudu by byl jiný, kdyby matka chtěla, ale ona asi nechtěla.
1: Tak ano, pano. No, jistě, samozřejmě ona měla jiné úmysly. Nebudeme to řešit.
0: Jasně, jasně.
1: Já dokončím ten konec, jo. Takže jsem byl 17 měsíců máma, táta a musím říct, Než budu končit, tak musím říct jednu historku. Bydali jsme si v paneláku, kde bylo 70 bytů a jedna starší věřící dáma mě prostě kontrolovala. Byla úplně vyřízená z toho, jak si může táta dovolit mít nějaký děti. A jednou se jí stalo, že jako babička hlídala své vlastní vnuky a došla jí krupička, chtěla jim udělat krupicovou kaši. A přišla za sousedkou, sousedka, pojďte k pánovi, ten má, určitě ten jim vaří. Takže jak mi kontroloval, jestli chodí děti čistí, jestli tohle to všechno, a když otevřel jsem špajzovou síň, protože jako chlap, abych se v tom vyznal, tak bylo všechno v doza a polepený cedulkama.
0: Ano.
1: Jo. Takže jí spadla čelist a od té doby jsme byli nejlepší kamarádi,
0: no.
1: ale budu pokračovat k tomu šťastnému konci. Co osud chtěl, prostě dostal jsem se do takového prvotního konfliktu s paní učitelkou, která zastupovala v družině. Já jsem napsal cedulku, podepsal jsem to synovi, protože ho vyzvedávala dcera a paní učitelka jako říkala, tohle to je špatný podpis, tohle to nemůže takový být, tohle to všechno, tak jsem paní učitel se zkázal, že může být klidná, že tenhle ten podpis spořitelně vyplatí, kde co. No a jsem přišel a pročil, že paní učitelka, tak jsem jí to šel vysvětlit. A vysvětlil jsem jí to tak, že jsme letos 8. března oslavili 80 let manželství. Druhá manželka byla 14 let vdova, já měl dvě děti, ona dvě děti, máme 4 děti, děti jsou prostě, leta už neví, jestli jsou nebo nejsou cizí, bratr, sestra, všichni mají jednu mámu, je to nádhera, konec se povedl, byl opravdu šťastný. Takže začalo to milosrdnou lží a skončilo to šťastným koncem.
0: No děkuju Václave, zdravím do Berouna. Díky za hezkou tečku, dobrou noc.
1: Zase.

Radek Tomášek a Boxer, poslední písnička do celé do jedné hodiny. Zavíráme krám v uvozovkách noční linku s datem 22. a 23. nebo 22. jako sobotní noční linku. Dnes byla z Prahy, z historické krásné karlínské budovy Českého rozhlasu. Už mi dorazily takové připomínky, myslím za minulý týden, jednou nebo dvakrát. Jednou určitě, že říkám, že krásná historická, že ji teda neviděli, ale abych to přestal říkat, tak se přijďte podívat k nám do Karlína, do Kajzlových sadů, vedle invalidovny, která vlastně dnes se návštěvníkům zavírá, protože bude probíhat jedna obrovská rekonstrukce, která bude trvat mnoho let, ale fakt to tady máme krásné, tak se nenechte dvakrát přemlouvat i v rámci třeba dnů otevřených dveří, které bývávají nějak dvakrát nebo třikrát do roka. A nebo když se objednáte, s někým dohodnete, tak vás třeba tady provedou a uvidíte, kde vznikaly nádherné písničky, které si zpíváte dodnes. A přitom mají svůj počátek tady v našem Ačku, opatrovíš, rádi vám ukážeme. Každopádně dívám se do noční linky a programu vysílání Českého rozhlasu. No až se rozpojí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, no tak já ještě zmíním tedy zítřejší téma, ano, už na to koukám. To vás zavede Jarka Barboříková konkrétně do divadla, ano, jestli si to pamatuju správně, teď se radši to ověřuju. Co vás napadne, když se řekne divadlo? No, to vám teda řeknu já poměrně přesně a myslím si, že nejenom já, ale každý z moderátorů noční linky. Poznáváte, to je divadlo pro vaše uši, to rozhlasové divadlo, snad skoro vždycky před noční linkou je v rámci všedních nocí a vlastně potom, co skončíme, tak taky a je to moc milé, takže já i kolikrát zůstávám v autě, když přijedu domů pod barákem a čekám, než skončí nějaké to divadlo, jinak divadlo pro mě 20 let života. Ale to je minulost. Pojďme se věnovat budoucnosti. Dnes v noční lince v neděli 23. ze Zlína Jarka a téma, co vás napadne, když se řekne divadlo. Společně se do konce srpna už neuslyšíme, uslyšíme se až v září a jak jsem si poznamenal, tak témata vám neřeknu, ale uslyšíme se v pátek 4., v pátek 11., ve středu 23., v sobotu 26. a v neděli 27. 4, 11, 23, 26, 27, jdu si vsadit, snad taky něco vyhraju. A je to všechno, děkuju za pozornost, díky za to, že jste volali, že jste napsali, že jste věnovali svůj čas noční lince a už aktivně nebo pasivně. Doufám, že vás nabila, možná rozesmutnila, začali jsme smutně, Michal, stále na vás myslím, ne, že ne? I posluchači na vás myslí, aspoň mě to tady píšou do komentářů k dnešnímu vysílání, ale není to zveřejněné, nedal jsem OK, aby to nikoho nemátlo, takže opravdu myslí na vás i mnoho dalších, tak držte se a kdybyste měl probdělou noc, tak se svými myšlenkami hlavně uspořádat a když to bude bolet ještě dlouho, tak zase na druhou stranu můžete být rád, že jste si byl sám sobě si a řekl pravdu a hned si to uspořádal, protože když se chce, tak to jde, ale taky se někdy může chtít propadnout všem problémům a otočit to o, no, jak se to říká, úplně do jiných dimenzí, tak to vám nepřeju samozřejmě. Posílám úsměv, klid, z Prahy se loučí Honza Macoun ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. S některými z vás v rámci ranního vysílání od pondělí do pátku mezi 5. a 9. naslyšenou, s vámi ostatními v září u noční linky. Se daří.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu sbohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
2: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
3: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
1: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeje ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
4: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
2: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Život má být veselý, a proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
1: Hvězdné návraty.
0: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
2: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu a oni tyhle ti řečníci umějí speciální věc, oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný, on to umí prostě, svěsil nos.
3: Nos dolů.
2: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
0: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
4: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
5: Pro manželku?
4: Ne, zemřela Konova tchýně.
5: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
4: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
5: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
4: To je furt moc. Máte něco za 500?
5: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo.
4: Jo.
5: Jo.
4: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
5: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
4: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
0: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jana Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
6: Ano?
7: Dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, i rodinný máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
7: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
6: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
7: Ne. Tchýně.
6: Tchýně, taky dobrý, ne?
7: Ano, no, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
6: Jo.
7: A radil jsem se s klukama v restauraci. ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
6: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Mm-hmm. S tom... Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
7: To mi poradili tenkrát kluci v restauraci, ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
6: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdovělej teďko, jo?
7: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
6: Jo.
7: To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci. No to teda byl fór.
6: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
7: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
6: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
7: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
6: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vám. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
7: No to ne.
6: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
7: Madla a není to opravdu těsný.
6: No tak to jsou tady horší věci.
7: Jo.
6: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a... A babička říká, dědo, já bych chtěla být rozptýlená u nás na dvorečku, víš? A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě v baráku. Ty madla, to je v pohodě.
7: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
6: Je to fór.
7: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
6: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme a já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
7: Jo, dobře.
6: Protože dneska jdu na půl plynu.
7: A... Jo.
6: To víte, šetří se všude. Mm-hmm. Je tam, kde se má, pardon.
7: Prosím, jo, jistě, radši vidíte tady.
6: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
7: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
6: ano?
7: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
6: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
7: Ne.
6: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
7: Dobře.
6: No, takže vy jste...
7: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
6: No, za tu,
7: kolik, no tak ten...
6: Tři za ty madla.
7: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
6: Ano.
7: Tak.
6: No, hleďte.
7: No.
6: Jestli chcete, jako to je teď

0: Doprava Cadillacem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených, šestičlená kapela.
1: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
0: Já nevím, co s váma, sakra.
1: Máte tam něco levnějšího?
0: Helejte, za 10, ale to je teda doprava vlastní. Rakev, nehoblovaný prkna, takový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Ale od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťa.
1: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
0: Já nevím, no, co s váma, sakra. No, jedině tadyhle ještě za 1700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
1: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal, no. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
0: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
1: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A
0: rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
1: Ale ne, ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích. Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
0: Jakože byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
1: No, no, no, tak nějak, no.
0: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, to je smlouvička.
1: Ano, tady.
0: Ano, tam, bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
1: Ano.
0: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
1: No to je teda for.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdili spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekl, no já tam ta půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdě, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo, teďka, taky tam bylo napsáno stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no takhle, no, nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustra, jo. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? To si museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no je to možný tohle?
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já mi se jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: Co kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Já rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Zaště přišel ten věnec.
4: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No, ty to máš u mě. Na tvůj druhý funus ti nepůjdu, kdybys mě poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Zajisté, dvakrát, paní. Prosím. Ať jsme baňaty.
0: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
5: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo. A na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionálu, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb, je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození. Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
7: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3. Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
9: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak víš, kam jeď. Jeď do Pelhřimova. Prohlídni si krematorium. Ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou vesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bychom si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku.

0: a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak očekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech, bosa, v otevřené rakvi, v karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu a všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v tu chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela. Zázrak! Zázrak! A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, obřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli hotoví, tak tam teta tam udávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teďkon se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teď říkají, jestli nám maminku začal trošit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havraní, rakev vytáhli a ne, teď říkají, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho se nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní. A to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebo že to má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, říká, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nic, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, pano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěřit. Tak takový všelaký věcíček zažil, kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu s pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Přibylo z modlitřiči, že umřel můj velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem člověče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednice si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte. Naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především nebožtíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl. Víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně.
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si ľahol okamžite.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Viete, ja ale neviem, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepáč, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik, víte? Bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu.
3: Ano.
2: Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
4: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím.
2: No a budete platit cash nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci!
6: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockový kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockový kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rockový kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za tím, co je. Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.